si v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít

začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate. With

Pátral jsem po smyslu textu písně McCartneyových. Jeden z Američanů má názor, že Paul to prostě tehdy jen trochu přehnal s Bariánkou. A Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Ten první to byl Rufus Thomas, tehdy už mu bylo 54. Johnnymu Taylorovi bylo v roce 1971 37 let a právě vstoupil do top 10 písní Hijacking Love. Zpíval, když tvůj muž zůstane celou noc venku, určitě s tebou není něco v pořádku. Jiná žena dělá tvoji práci. Více to rozpitvávat nebudu, víte, o co jde, teď country žebříček.

Aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin', jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Patter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell, vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová Chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicoletti. Psát si o neohrané Oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513. Poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
1: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje ji Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak, no a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné,
0: mě to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stloustla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám.
0: S Rudou hvězdou na čele.
1: Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsem vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se
1: ano,
0: s tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem
0: dopředu,
1: chtěla stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No,
0: no prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná. Ale já to dovedu maskou.
0: Ještě napověsme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takovej tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný. Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolíte před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. Ale taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne, nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A.
1: Bezdomovci, Gott a ne.
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky.
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková. Bude to určitě Tutový. Hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humorádě.
4: Ráda bych.
3: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
4: začínající celnici.
3: A slušela ti ta uniforma?
4: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
3: Navíc byla úspěšná v odhalování pašeráků.
4: Ano, pašoval, ve švestkách,
3: ano, v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
4: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
3: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo, že?
4: Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
3: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
4: Mám.
3: Začátek 80. let, tuším, to byl.
4: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
3: Ještě dál.
4: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
3: není
4: kravinky.
3: Není malých rolí.
4: Není tady to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
3: Tak, kdo bude v naší roli teď? V roli hlasujících posluchačů. Dobré odpoledne, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
4: Ano, dobrý den.
5: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
3: Výborně.
4: Děkuji moc, děkujeme.
3: A vybrala jste si A nebo B?
5: Ano, Kaju Gota.
3: Kaju Gota, děkuji.
4: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
3: Děkuji.
4: Ano, děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
3: Ano.
6: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
4: Děkuji moc.
6: Taky vás, pane Kučera.
3: Zdravíme.
6: A chtěl bych pokračování.
3: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Zemník vás, Pavle zdraví.
3: Já vás.
7: Zdravím i vynikající balet klub, paní Macháčkovou.
4: Ano, no to teprve se musíte přijít podívat.
3: Hinca ukáže.
4: Hinca ukáže.
7: Jo.
3: Ano.
7: A chtěl bych taky pokračování.
3: Pokračování
7: s Ačkem, s panem Horníčkem.
4: Ano, dobře, děkujeme.
3: Máme zapsáno.
7: Vy vás oba dva ještě jednou.
3: Díky moc.
4: Děkujeme moc.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
3: Máme zapsáno.
4: Ano, děkujeme paní Líba.
8: Nashledanou.
3: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
9: Podne, dámy pane.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: A je vás Petr Zoloty. A já bych si přál též božskýho Káju.
3: Ano, zapsáno.
4: Jako
3: si.
4: Bezdomovce.
3: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
4: Ano.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
10: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju. Tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
3: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
4: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
3: Jirko, mějte se.
10: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
3: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
11: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a já sám jsem týden už nejet.
12: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je je god? Je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
11: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
12: Co kecáš? Jaká mafie?
11: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
12: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedi.
11: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
12: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
11: Prdlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
12: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
11: Kde to je, to neznám.
12: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
11: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence, není tam k hnutí.
12: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
11: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
12: Ty jsi blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva? Ještě žije?
11: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
12: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
11: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
12: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
11: Ne. Táhni včelko májo.
12: Víš, co zvala ta lůza na mě? Když mě vynášeli z baráku.
11: Uf, uf, to je tíha.
12: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
11: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
12: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Sedal na drogy.
11: Ale kde na to bere?
12: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala, Lucku Bílou, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
11: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn už syčí z trouby ven.
12: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
11: No, tobě to taky kecá dobře.
12: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
11: Ani ty sám ne?
12: Já jo, já furt ještě.
11: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
12: Nebaví.
11: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
12: Jo.
11: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
12: Teď mám Šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
11: Co dělají?
12: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
11: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
12: Ty, já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
11: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
12: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
4: Ano, Josef Skupa.
3: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
4: Ano.
3: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak ano, a celá je tady
2: úžasný.
1: S námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No, ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Páral.
2: Ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječnej.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavín. Zdravím vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuji moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Hmm. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem je naposled před týdnem. sunar, co vypadět tomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No hele, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek u spořitelny, nebo co chceš zlomit?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Nechtěl podsem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu, ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočte!
7: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závěji a tady a teď jede prostě jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, až tam hraje výtvarník. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prostě Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A po něj po válce, a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svíněma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, vy jste byli s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. A co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nemá. Teď mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš něco?
2: Ano, já jich mám moc. Mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak, a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl někde vzadu.
2: No ne, to všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Ryknovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Mílo z Prahy, pardon, ze Přerovzdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal taky opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak jo, a pošlám, taky jsme se viděli, to už ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo
3: ne,
1: posluchačům,
3: ne.
1: Tak Simonka tak, má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: dnešní.
3: Ano. Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě. No to jistě.
3: Tleskám,
6: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat. I jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku FIMF. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křišík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi, takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu a nebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Ústí nad Labem vzniká solární elektrárna na střechách 3 bytových domů. Varnsdorf bude mít reuse centrum v areálu sběrného dvora. Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek na příští rok. Převládá zataženost občasnými přeháňkami teploty dnes přes den do 16 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Na střechách 3 bytových domů v Ústí nad Labem v Brantově ulici vzniká rozsáhlá fotovoltaická elektrárna. Součástí projektu v komplexu s téměř 400 bytů budou také tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody a vytápění. O projektu informovala společnost BlueNet. Solární elektrárnu bude tvořit přes 750 fotovoltaických panelů. Vyrobenou energii budou využívat převážně byty, částečně také tepelná čerpadla. Solární zdroje a čerpadla budou stát 62 milionů korun. Investici částečně pokryje nová zelená úsporám. Město Varnsdorf připravuje spuštění reuse centra. To začne fungovat v areálu sběrného dvora v Plavecké ulici. Lidé tam mohou odnést funkční věci, které už nepotřebují. Za drobný poplatek si je tam pak může koupit někdo, kdo pro ně ještě najde využití.
3: Reuse point

0: Mimo jiné může nabídnout podle mluvčího radnice Tomáše Seckého způsob, jak předcházet zbytečnému vzniku odpadu v ulicích. Nápad na jeho zřízení vzešel od člena městské pracovní skupiny, která navštívila podobná fungující centra například v Ústí nad Labem nebo Jablonci nad Nisou. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Liberecká záchranná stanice Archa poptává noviny a letáky do příbytků pro ježky. Lidé můžou nosit noviny nebo letáky, které mají po rozložení velikost minimálně A2. Stanice využije taky role až to si savého balícího papíru. Za posledních 6 týdnů přijala celkem 114 ježků. O 40 z nich ještě pečuje, zbylé už vypustila do přírody. Pokud lidé malé ježky najdou, neměli by je automaticky sbírat, připomíná vedoucí Archy Ivana Hansvenslová.
2: Ideálně, když ho třeba nafotí, natočí kousek videa, pošle nám to, my podle toho posoudíme stav toho zvířete, zjistíme také ty okolnosti, takže tam je mnoho kritérií. Takže určitě není záhodno sbírat každého ježka, kterého potkáme.
1: Poslanci odhlasovali zrušení pravidelné valorizace dálničních známek. Řidiči tak nejspíš za známku v příštím roce zaplatí stejně jako letos. Vláda zmrazení cen přislíbila ve svém programovém prohlášení. Podle opozice teď ale bude Státnímu fondu dopravní infrastruktury chybět část peněz. Jen za příští rok by stát přišel podle opozičních poslanců zhruba o 500 000 000 korun. Sněmovna schválila taky změnu platnosti jednodenních známek. Nově by platili na 24 hodin od zakoupení, teď platí jen do půlnoci.
3: Počasí.
1: Po ránu a dopoledne čekejte občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už jenom místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty do 16 stupňů Celsia, na horách dnes čekejte teploty mezi 7 až 10 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu je v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru na most úplně uzavřená. Sledujte vyznačení objížděk. V opačném směru, tedy na Chomutov, pozor na omezení v pruzích. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pět hodin a 4 minuty, tak to byly zprávy s Františkem Janačíkem. Dobré čtvrteční ráno společně s námi. Kam vyrazíme? Za malou chvíli pohled do kalendáře. Dneska už máme 24. září, zajímavá výročí bude mít Petr Jungmann. Pak se podíváme do mostu. Děti z celého světa se zapojili do přípravy výstavy, která se právě v mostě chystá. A my pro vás budeme mít před půl šestou podrobnosti. Teď ale písničky, které nestárnou, Olympik nebo Anna K.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Balili jsme kufry společně s Olympikem, teď je 5 hodin a 10 minut k tomu. Vám všem dobré ráno s Českým rozhlasem Sever a pohled do kalendáře ani dneska nesmí chybět. Máme 24. září. Co na to Petr Jungmann?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Sliš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk a to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divoký byl Vašek Bláha. Já přeju hezký den.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou od 8 do 10 stupňů Celsia. Na radaru jsou vidět přehánky, které procházejí Ústeckým krajem, prší teď třeba v okolí Žatce nebo Bíliny. A předpověď, o tom mluví, má být zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne tu srážky budou na většině území. Nejvyšší denní teploty 13 až 16.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut už bude 17:30, my vás teď pozveme do Mostu. Děti ze škol z Madagaskaru, Izraele, Kanady, pobřeží Slonoviny nebo Bali posílají po celém světě krabice s věcmi typickými pro jejich kulturu a region. A reagovali tím na výzvu mostecké školy Amaschool, která chtěla propojit Montessori školy na všech kontinentech. Teď se všechny ty krabice schází v Mostě a vznikne tam mezinárodní výstava s názvem Culture Box. Oblastní muzeum ji zahájí 9. října.
1: Dali jsem jejich kartičky, nějaký jejich symboly. Je na nich jejich vlajka, jejich národní kytka.
2: Z korálu vyrobená čelenka na hlavu. Pak tady máme mini buben.
3: Ukazují mi žáci Amaschool Dorota, Adam a Nicole, co obsahuje krabice ze školy z pobřeží Slonoviny. Následně jsme otevřeli Culture Box od dětí z Izraele.
1: Tak tady máme nějakou sponku do vlasů a na ní jsou různé ozdůbky, které namalovaly ty děti. Máme tu i nějaký mejdlíčko, který vyráběli oni, hru.
3: Svou krabici naplnili také děti z mostecké školy.
1: Dali jsme tam nějaký naše vlastně pochoutky.
2: Například pardubický perník.
4: Nebo třeba jsme ušili přímo vlastnoručně krtečka a dali jsme ho tam.
3: Mostecká Amaschool chtěla propojit děti ze stovek Montessori škol po celém světě, říká Anna Rosenberg.
5: Začalo se to tady v Mostě na Amaschool. Chtěli jsme ukázat, jak my tady máme krásně v Česku, jak vypadá naša škola a chtěli jsme připojit naše žáky s žákami po celém světě.
3: Krabice, které děti kdesi ve světě naplní, neputuje rovnou do Mostu, ale do jiné Montessori školy. Například z Tanzánie na Bali, z Bali do Velké Británie, odtud do Švýcarska a nakonec do Mostu. S kulturou a tradicemi jednotlivých regionů se tak seznamují nejen děti v Mostě.
5: Cestuje zatím přes, myslím, 80 boxů po celém světě. Boxíky putují mezi několika školami. Balík z Švýcarska poletěl do Švédska, pak poletěl do Británie a z Británie má docestovat do nás do České republiky.
3: Vysvětlila Anna Rosenberg. Desítky krabic od dětí z celého světa si budou moci prohlédnout od 9. října i návštěvníci oblastního muzea a galerie v Mostě. Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Boty z kůže toulavých psů nabídl Michal Tučný. My nabízíme další aktuální zprávy, které pro vás chystá František Janačík. Co si řekneme? Třeba to, že v Libereckém kraji je podle odhadu statistiků výnos sklizně nižší než loni. Víc informací už za chvilku, půl šesté.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Opravy zřícené opěrné zdi na silnici z České Kamenice do Kytlic na Děčínsku v hodnotě 15 milionů korun jsou za polovinou. Silnice má být průjezdná od konce listopadu. V Libereckém kraji je podle odhadů statistiků výnos sklizně nižší než loni, potvrzují to i data ministerstva zemědělství. Hektarové výnosy klesly u obilovin i u řepky olejky. Agrární komora odhaduje celorepublikové ztráty na 25 miliard korun. Poslanecká sněmovna se začne dnes zabývat zmražením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli stavbě 5hvězdičkového hotelového komplexu v lokalitě Nový svět. Investorská firma městu slibuje za změnu plánu stavbu zdravotního střediska a také novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti. 2milionový americký stát Nebraska je posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamnější guvernér, vystoupí i na místní univerzitě a setká se s českými krajany. Po ránu a dopoledne čekejte občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už jenom místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty dnes i do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Provoz na dálnici D6 je za exitem číslo 77, tedy v Lubenci na jihu Lounska ve směru na Prahu, kvůli reklamační opravě mostu převedený do protisměru. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno, tak to byly zprávy od Františka Janačíka, s vámi Český rozhlas Sever. A pokud máte chuť a hlavně čas na to poslouchat nás, dá za chvilku pozvánka k odpolednímu vysílání k rozhovoru Alex Minářové. Před 6 hodinou potom Babské rady, tentokrát se naučíme nějaké příkusy s černou čočkou. A teď už jsou na řadě písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Gott nebo právě teď Helena Vondráčková.

0: Zpíval Karel Gott a teď je 5:39. Tak pěkné ráno a jak už jsem sliboval, pozvánka k odpolednímu vysílání nesmí chybět. Po 13. hodině tu bude Alex Minářová a dneska si bude povídat se zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Na co se bude ptát?
1: Do Alex a host přijde folková a countryová zpěvačka Helena Maršálková. Na hudební scéně je 55 let. Dodnes působí v kapele Pacific, kterou spolu zakládala. Jak na to vzpomíná? Ocitl se Pacific někdy blízko zániku? Jak funguje dnes? A co dělá Heleně Maršálkové největší radost? Naleďte si nás po zprávách ve 13 hodin.
0: Tak tedy po 13. hodině s Alex Minářovou a jejím zajímavým hostem. Za chvilku informace o počasí.

0: Za 3:45, tak pěkné ráno, kdo zastaví déšť, tak by se dal přeložit název téhle písničky. No, dneska se to docela hodí, tedy minimálně k předpovědi. Počasí. Ale nejdřív aktuálně, teploty většinou okolo 8 až 10 stupňů Celsia. Radar na mapě ukazuje přehánky, které procházejí Ústeckým krajem, teď třeba v okolí Ústí nad Labem nebo Kadaně. Předpověď to vlastně potvrzuje, má být zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne tu srážky budou na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Beyond.
1: Tak to byla skupina Buty a na Českém rozhlasu Sever teď několik babských rad. A dneska se babské rady budou týkat černé čočky. Tak naučí nás to Jarka Vykoupilová.
2: Babské rady.
3: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 8 minut už tu bude 6. hodina, se 6. hodinou také další zprávy od Františka Janačíka. Žatecká zemědělská škola dneska zve veřejnost na Agrodej. I o tom uslyšíte ve zprávách v 6.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Děčín plánuje uvolnit 2 miliony korun na podporu vzniku nebo převzetí lékařských ambulancí. Žatecká zemědělská škola dnes zve veřejnost na Agrodej. Liberecký okresní soud dnes projedná žádost dezinformátora Čermáka o propuštění z vězení. Převládá zataženost občasnými přeháňkami teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Zastupitelé v Děčíně budou při dnešním zasedání rozhodovat o vyhlášení dotačního programu na podporu a stabilizaci ambulantních lékařských služeb. Má podpořit lékaře v převzetí ambulancích po kolezích, kteří se chystají do důchodu, anebo také v založení nové praxe. Město chce podpořit hlavně pediatry a zubaře, ale i další lékaře.
3: Do dotačního programu na přilákání specializovaných lékařů chce město na rok 2027 celkově uvolnit podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila 2 miliony korun. Maximální výše dotace poskytnutá jednomu lékaři může dosáhnout až milionu. Daniela Bilařová, Český rozhlas.
1: Jak to vypadá na Žatecké střední zemědělské škole, můžou dnes zjistit žáci 8. a 9. tříd, kteří přemýšlejí, kam po základní škole. Na Agrodeji si podle webu města vyzkouší třeba jezdectví a poznají včelařství nebo chmelařství. Areál v ulici Svatoplucha Čecha otevírá škola také veřejnosti, a to dnes od 9 do 14 hodin. Okresní soud v Liberci dnes projedná žádost dezinformátora Tomáše Čermáka o podmíněném propuštění z vězení, zjistil to server iRozhlas. Čermák je jednou z nejvýraznějších tváří dezinformační scény z éry covidu. Za mřížemi si odpikává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil přibližně před 3 lety.
4: Policie Tomáše Čermáka zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle advokátů může při žádosti o propuštění uškodit.

0: Čermák byl ve vězení už v minulosti. Několikaměsíční trest si odpykal kvůli výzvě k násilí vůči Ukrajincům. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé také na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před zahájením voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V pátek budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 hodin ráno do 14 hodin odpoledne. Sport. Hokejisté Litoměřic ovládli severočeské derby v Maxalize. V jejím 6. kole deklasovali Chomutov výsledkem 5-1. Hvězdou zápasu byl útočník Petr Ton, který vstřelil 2 góly a na 1 přihrál. Litoměřice se posunuli na 6. místo, Chomutov zůstává předposlední, tedy 13. Počasí. Po ránu a dopoledne čekejte občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už jenom místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty do 16 stupňů, na horách od 7 do 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Žadci silničáři opravují most přes Ohři na průtahu ulicí Plzeňská. Sledujte značení objížděk a čekejte silnější provoz. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Tak to byly zprávy v 6 od Františka Janačíka. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech. A tady u nás na severu může zmizet opravdu ledasco. Tentokrát uslyšíme o tom, jak zloději ukradli bagr. Naštěstí ne na dlouho. No a pak jedna pozvánka na pondělí, to je svátek a můžete navštívit Solany a Semeč, kde se budou odhalovat skleněné obrazy na nové stezce Solanka. Víc informací před 6:30. Teď jsou tu písničky, které nestárnou, Marie Rotrová nebo Michal David.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Bagr za víc než 500 000 zmizel ze stavby na Teplicku, jenže zloději tentokrát zapomněli na jednu důležitou věc. GPS lokátor. Čtveřice mužů měla podle policie krádež dobře rozdělenou. Jeden je dovezl na místo, další sedl do ukradeného stroje a zbylí hlídali příjezdové cesty. Nejdřív si přitom odnesli z areálu svazek klíčů a mezi nimi i klíč od bagru. Ukradený stroj potom ukryli ve křoví, jenže právě díky GPSce ho policisté brzy našli. Pátrání potom přivedlo kriminalisty i ke dvěma starším případům, při kterých měli stejnou čtveřici připravit o další nakladač a vybavení za víc než 400 tisíc. Jeden z mužů měl navíc zákaz řízení, takže bude podle policie řešit nejenom krádeže, ale i jízdu navzdory zákazu. A z dobře naplánované akce se tak stal poměrně rychle velmi drahý výlet.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty většinou okolo 8-9 stupňů Celsia. Radar na mapě, ten nám ukazuje přehánky, teď třeba v okolí Kadaně nebo Chomutova, a předpověď o tom mluví. Čtvrtek bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, hlavně tedy ráno a dopoledne. Odpoledne pak už jen místy. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: křížem krajem.
1: Vyrážíme křížem krajem, máme tu zajímavou pozvánku. Připomínám, pondělí je státní svátek, bude tedy ten víkend o trochu delší, a tak můžete vyrazit v pondělí na otevření skleněných obrazů a příjemnou procházku. Pozve nás Lukáš Werner z klubu českých turistů Lovosice a redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Wernere, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás a posluchače.
2: Kde se sejdeme?
3: Sejdeme se v 9 hodin ráno na nádraží. Jste v ulici po příjezdu vlaků Švestkové dráhy od Lovosic a od mostu.
2: My se přesuneme asi 1,5 kilometru do obce Solany, kde se sejdeme s místními obyvateli. Pojďme vysvětlit ty solanky. Co to jsou ty solanky?
3: Solanky jsou původem druh hrušní, které se pěstovaly a rostly v ubočí Českého středohoří. A zrovna na Den svatého Václava tam slavnostně otevřeme stezku Solanku.
2: Stezku Solanku.
3: Budou tři zastavení, tři skleněné obrazy. První bude na návsi v Solanech, potom se vydáme ke kapli za obcí a další obraz je mezi Solanama a Třebívlicama.
2: Třetí zastavení, to je takový dřevěný přístřešek nebo tabule právě se skleněným obrazem. Co na něm je?
3: Symbol té hrušně, který patří do tohoto regionu. Zhruba 6 kilometrů je ta trasa dlouhá a skončíme na zastávce Semeč, kde nám zase zastaví mimořádně vlaky Švestkové dráhy, aby jsme se opět dostali směr Lovosice nebo most.
2: Kromě prohlídek těch skleněných obrazů, těch solenek, bude ještě nějaký jiný doprovodný program?
3: Bude tam otevřený kostel svatého Martina v Solanech a potom dvě kaple, jedna za Solanama a ta druhá bude pak v Semči otevřena.
2: Na 28. září na pondělí na otevření skleněných obrazů Solanky vás pozval Lukáš Werner z klubu českých turistů Lovosice. Tak my jsme na ty obrazy skleněné už moc zvědaví a těšíme se u vás na shledanou.
3: Díky, budeme rádi, když dorazíte a těšíme se na vás.
0: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty bude 6:30 a to znamená, že František Janačík přinese další aktuální zprávy, ve kterých vám řekne třeba to, že v Liberci budou od pátku do neděle hostit lyžařský super víkend. Co to vlastně znamená? I to vám řekneme ve zprávách.

0: Bylo půl šest, půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Teplickém regionálním muzeu začne druhá etapa opravy budovy zámku. Podle ředitelky muzea Jany Ličkové se po jejím dokončení veřejnosti zpřístupní prostory, které doteď muzeum pro potřeby expozic nepoužívalo. Liberec bude od pátku do neděle hostit lyžařský supervíkend. Ve Vesci se uskuteční republikový šampionát v běhu na kolečkových lyžích. Skokanský areál na Ještědu zase přivítá mladé sdruženáře při Alpencupu. Soukromá společnost Ralsko AI Campus chce v průmyslové zóně kuří vody Uralska na Českolipsku postavit obří datové centrum pro umělou inteligenci. K záměru má připomínky Liberecký kraj, požaduje, aby plán datového centra byl posouzený podle zákona o vlivu na životní prostředí. Na českých silnicích ve středu zemřelo 6 lidí. 23. září se stalo společně se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku. Vyplývá to z policejních dat. Nová kampaň České asociace pojišťoven upozorňuje, že řadu autonehod způsobí nepozornost anebo únava řidičů. Krajský soud v Praze dnes začne odpoledne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Firma tvrdí, že premiér Babiš na ní dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Babiš vinu popírá a na svých výrocích trvá. Po ránu a dopoledne občasní déšť nebo přehánky, odpoledne už jenom místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty dnes do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U nájezdu na most přes Labe ve Štětí ve směru od Hněvice srazila dvě osobní auta. Pozor na silnici mezi Úlicemi a Otvicemi u Chomutova. Čekejte v chatové oblasti kvůli opravám vozovky kyvadlový provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy v půl sedmé jste slyšeli, co přinese dnešní den na severu Čech, si řekneme za chvíli, pak budeme mluvit přímo s meteorology, abychom zjistili nějaké podrobnější informace o počasí na dnešní den a před sedmou hodinou něco pro řidiče, zopakujeme si řidičskou abecedu, abychom byli za volantem bezpeční. Teď ale písničky, které nestárnou, zaspívají třeba Václav Neckář nebo právě teď Karel Zich.

0: Václav Neckář na Českém rozhlasu Sever za 5 minut bude 6:45, a tak si můžeme prozradit, co přinese dnešní den na severu Čech. Začneme v Ústí nad Labem, kde se v divadelním sále Domu dětí a mládeže uskuteční hudebně zábavná talk show Hovory B. Od 7 večer budou Jiří Verich Petrášek a Pavel Mesároš hosti houslistu Jaroslava Spěceného. V Jirkově se dneska bude točit nový celovečerní film Moje malá Vic. Vzniká na několika místech v Jirkově a v Chomutově. Je to snímek o mladých rodičích a netradičním způsobem se věnuje rodičovství, partnerským vztahům a tak dále. V Duchcově začíná duchcovský divadelní podzim. V kině Lípa od 7 večer vedou komedii o komikovi s Miroslavem Táborským a Filipem Tellerem. Hlavního hrdinu během večera navštíví 9 postav, které ho přimějí znovu projít vlastním životem. A v Děčíně tu máme talk show Silný řeči. Od 8 večer budou hosty zpěvák kapely Lunetic a moderátor Aleš Lehký, kvízová dáma Dagmar Jandová a tvůrci podcastu Šílenství Petr Soukup a Denis Šafařík. Tak se dobře bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno ve 6:45. A pokud se zajímáte o to, jaký bude čtvrtek ohledně počasí, jste naladěni dobře, protože na telefonu je teď Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno také vám.
1: Pěkné ráno.
0: Tak já nevím, jestli to ráno máme pěkné. Včera bylo krásně, ale podle té předpovědi čtvrtek ani zdaleka hezké počasí nenabídne.
1: Ano, dneska to počasí bude horší, už teď máme velkou oblačnost, během noci se postupně zatáhlo, no a na některých místech už i slabě zapršelo, no a ten déšť by měl tady další dorazit od západu, v podstatě by mělo během rána a dopoledne zapršet na většině území, odpoledne pak už ty srážky budou méně četné, vyskytnou se hlavně na severu nebo na horách v podobě přeháněk, jinde už potom v menší míře. No a k večeru jich bude potom dále ubývat.
0: Takový tedy bude čtvrtek, pojďme ještě udělat malý výhled. Před námi je pátek a takový ten prodloužený víkend se státním svátkem. Bude to upršené nebo naopak babí léto?
1: Těch srážek už bude výrazně méně. Oblačnosti ještě tedy zítra bude poměrně dost. Bude převažovat spíše oblačno nebo zataženo. Tím, že tedy ráno může být té oblačnosti o něco méně, s teplotami do 17 stupňů, no a víkend ten už bude pěkný, čekáme většinou tedy slunečno, postupně se také bude oteplovat, v sobotu teploty už do 22, v neděli potom do 23 stupňů a na začátku příštího týdne ty teploty ještě porostou.
0: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky a přeju hezkou službu na Kočkov. Naslyšenou.
1: Vám také naslyšenou.
2: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 49 minut a teď by měli poslouchat hlavně řidiči, tedy ti, kteří řídí auto, mají řidičák a občas sednou za volant. Proč ne? Máme tu další díl naší řidičské abecedy, osvěžujeme si pravidla, která zase až tak často nepoužíváme, anebo naopak jsme je zapomněli. Takže si povíme o tom, jestli pak na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Tak to byly Eláni, za malou chvíli už další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Sever, které vám přinese František Janačík, a dozvíte se třeba i to, že v Ústí nad Labem už začíná topná sezóna. Víc ve zprávách v 7.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. V Ústeckém kraji začíná topná sezóna. Sněmovna začne projednávat zmrazení platů politiků na 5 let. Převládá zataženo, občasné přehánky, teploty dnes do 16 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu více posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Více posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnice spoléhá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
4: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
2: ČEZ Teplárenská v tomto týdnu zahájila topnou sezónu v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a v Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne nejméně 2 dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení. V Teplicích a v Bílině se zatím netopí, právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Oty Šnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Poslanci se dnes začnou zabývat zmražením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok, první čtení, ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se budou zvyšovat skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
5: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
2: Opozice chce vetovat možnost zrychleného projednávání, plánuje totiž předkládat pozměňovací návrhy. Třeba starostové chtějí snížit

0: poslanecké náhrady, které podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové koaliční návrh neřeší. Prezident Česka Petr Pavel dnes zakončí svoji návštěvu ve Spojených státech. Ve státě Nebraska bude jednat s republikánským guvernérem Jimem Pillenem a také s představiteli Národní gardy. Ta přes 30 let spolupracuje s českou armádou. Ve městě Wilbur se Pavel setká se zástupci české komunity. Do Nebrasky se Petr Pavel přesunul z New Yorku, kde vystoupil s projevem před valným shromážděním OSN. V něm mimo jiné označil agresivní postoj Ruska jako přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Vyzval také Čínu, aby využila svůj vliv k ukončení války na Ukrajině. V projevu také varoval před dopady umělé inteligence.
1: Počasí.
0: Po ránu a dopoledne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty do 16 stupňů, na horách do 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 stojí za 41. kilometrem ve směru na Prahy na Prahu odstavené osobní auto. Pozor, v Mostecké ulici Zdeňka Štěpánka, srazilo se tam osobní auto s autobusem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě v 7 od Františka Janačíka. Dobré čtvrteční ráno. Dnešní datum, ať máme 24. září, právě to probereme za chvilku v našem kalendáriu. Pak se podíváme do Ústí nad Labem. Tam školáci fandili superligovým florbalistům v derby, ve kterém se ovšem radovali hosté z Liberce. Podrobnou reportáž tu budeme mít před 7:30. A teď už písničky, které nestárnou. Tomáš Linka nebo Marcela Holanová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7:12, za 3 minuty tedy bude 7:45, připomínám dnešní datum, máme dneska 24. září, tak tedy Petr Jungmann má připraveno kalendárium, určitě popřejeme i zlatám ke dnešnímu svátku, ale budou tam i další výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Slyš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk a to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Kulatou 80 má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček sfoukne zpěvák skupiny Divokej Byl Vašek Bláha. Já přeju hezký den. A to nechcem nikdy.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 18 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak tedy teploty většinou od 8 do 10 stupňů Celsia. Zajímavý je také pohled na radar, který nám ukazuje přehánky, teď aktuálně třeba v okolí Teplic nebo Ústí nad Labem. Jinak ale čekejte, že dorazí trvalejší déšť, hlavně během dopoledne má být zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a nejvyšší denní teploty se dostanou jen na 13 až 16.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Snáší déšť.

0: Českým rozhlasem Sever teď 8 minut před 7:30 míříme do Ústí nad Labem. Florbalisté tam i po druhém zápase v novém ročníku Superligy čekají na první body. V derby proti Liberci jim nepomohly ani hlasivky několika set dětí ze základních škol, které na ten dopolední duel vyrazili. Domácí tým podlehl severočeskému rivalovi vysoko 3-9.
1: Jakub Faxa teď tady poděkoval divákům. Jakube, jak jste si vy liberečtí užili tenhle zápas?
2: Úžasný, děti udělali atmosféru neskutečnou. My jsme měli radost, že byla plná arena. I ten nástup Ústí bylo i pro nás nějaká motivace do toho zápasu, takže jsem chtěl poděkovat i fanouškům, že přišli dětem. Doufám, že si to užili a doufám, že na florbal budou chodit dál. To, co předvedli fanoušci dneska, za to musím zdát velké dík.
1: Tomáš Janeček zklamaný 3-9, tak nakolik se podepsala ta atmosféra zápasu, který se hrál před dětmi na výkonu vašich svěřenců?
3: Je to spíš taky tím, že jsme přes léto ztratili pár hráčů a chvilku bude trvat, než se zase sehrajou, zapracujou noví lidi do kádru, ale kdyby tam nebylo takových laciných ztrát, který jsme předvedli v druhý třetině zejména, tak to mohlo být vyrovnaný zápas do konce. Já si myslím, že si to kluci museli užít, protože atmosféra byla úplně super a vlastně podobná, co jsme měli teď v Pardubicích, tam bylo taky hodně lidí a ty děti fandějí, takže je to pecka podle mě.
1: Jak pro trenéra je speciální takový zápas před tolika lidmi?
3: Já se přiznám, že to moc nevnímám, jako soustředím se nahoru, řeším hráče a nějak to nevnímám, že by mi to nějak pomohlo nebo mě to nějak rozhazovalo.
1: Když třeba dáváte pokyny, je to znát, že hráči hůř slyší?
3: Určitě, pokud jako člověk chce řvát na hřiště, na hráče na hřiště, tak to asi nemá smysl, protože ten nic nevnímá, takže to musíme dělat až jako na místě, na lavice a i tam je občas problém, aby mě slyšeli, no, když je to na druhé straně třeba lavičky nebo tak.
1: Řekl trenér ústeckých florbalistů Tomáš Janeček. S Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

3 minuty chybí do půl osmé a pozvánka ke zprávám rozhodně chybět nesmí, takže za malou chvíli František Janačík řekne vám třeba to, že okresní soud Liberci dneska dopoledne projedná žádost dezinformátora Tomáše Čermáka. O co půjde, dozvíte se ve zprávách v půl.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Děčíně by měla od listopadu letošního roku ordinovat nová zubní lékařka. Zastupitelé dnes budou rozhodovat o přidělení dotace na vybavení její ordinace ve výši 1 000 000 korun. Češi můžou od dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Podrobnosti ve zprávách v 8 hodin. Okresní soud v Liberci dnes dopoledne projedná žádost dezinformátora Tomáše Čermáka o podmíněném propuštění z vězení, kde si odpikává trest 5,5 roku. Zjistil to server iRozhlas. Čermák je jednou z nejvýraznějších tváří dezinformační scény z éry nemoci COVID-19. Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, taky přiznala, že už myslela na sebevraždu. Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z českého jazyka a místopisu. Schválila to poslanecká sněmovna. Každá obec si může rozsah znalostí stanovovat sama. Po ránu a dopoledne čekejte občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne už deštivo jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty dnes i do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Připomínáme, na dálnici D7 stojí za 41. kilometrem ve směru na Prahu odstavené auto. Podobný problém, odstavené osobní auto je na dálnici D8, je to za 50. kilometrem a také ve směru na Prahu. Pozor, v Mostecké ulici Zdeňka Štěpánka, policie tam stále řeší nehodu osobního auta a autobusu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno na severu, zprávy o 7:30 jste slyšeli a na Českém rozhlasu Severe se za chvíli vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč. A povídali jsme si o tom, jestli máte rádi podzim. Před 8 hodinou zamíříme do Mostu, do divadla Rozmanitostí, které v říjnu uvede dvě nové premiéry. Víc si o nich řekneme v živém rozhovoru, ale teď už písničky, které nestárnou. Marta Kubišová nebo František Nedvěd.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Za 5 minut bude 7:45, zpíval František Nedvěd a my se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. A včera jsme si povídali o podzimu, o tom, jestli ho máte rádi. Dovolala se i posluchačka Ivana z Kadaně.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak co
1: já
2: vy?
1: Já miluji podzim.
2: Fakt? Jsme dva.
1: Miluji je ráda se procházet sadem, courat se tím spadaným barevným listím. Krásně voní kuřeněně. Jsem tam zapomenutá švestka na struně. Samozřejmě neumytá, upřená do dlaně a rovnou do pusy. Jablíčko zrovna tak utřený do dlaně a rovnou do pusy. A nikdy jsem neměla nic, žádné problémy. No a potom natrhat ty šípky a když se přijde domů, tak z nich se potom dělá báječná marmeláda. A pak si uvařit čaj, kápnout, ale jenom kápnout, trošku rumu, ukrvit si kus chleba a namazat ho sádlem se škvarkama.
2: Já, to zní
1: krásně. A to je takovej podzimní krásný pocit, že si to neumíte vůbec ani představit.
0: Tak i dnes dáme řeč. Po 9:00 tu opět bude Zdeněk Lukesle. A připomeneme si Honzu Nedvěda, protože Honza Nedvěd slaví 80. Tak zkusíme vytáhnout nějaké Nedvědovy písničky, vzpomínky na jejich koncerty. To vše v našem pořadu dáme řeč po 9:00.

0: počasí.
1: Je 7:45, k tomu tak, jaké máme počasí. Aktuální teploty většinou od 8 do 10 stupňů Celsia. Zajímavý je také pohled na radar. Vidíme plásmo blížícího se deště směrem od západu. Postupuje k Ústeckému kraji. Teď nejvíc prší asi na Krušných horách. Jinak předpověď o tom mluví, že má být zataženo, oblačno, občasný déšť nebo přehánky, a to hlavně ráno a dopoledne. Nejvyšší denní teploty jen 13 až 16.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: oknech.
1: Za 10 minut už bude 8 hodin, vy posloucháte Český rozhlas Sever a míříme do divadla Rozmanitostí. Já myslím, že asi tušíte, kde to je, ale pro ty z vás, co to neznají, tak divadlo Rozmanitostí je v Mostě. Moderní zkrocení zlé ženy, Hamlet jako thriller nebo Romeo a Julie v Márnici, tak vypadá Shakespeareiáda. To je vlastně nová inscenace v divadle Rozmanitostí a další podzimní novinkou je také groteskní horor s názvem Krásná nevinátka. Podrobnosti právě o těchto divadelních premiérách má naše redaktorka Lucie Hejzlová. Lucie, dobré ráno.
2: Krásný den.
1: Tak jako první, tu poprázdninovou premiéru, divadlo uvede komedii Krásná nevinátka. Tak o čem to bude?
2: Jde vlastně o mrazivou komedii z rodinného prostředí. Diváci nahlédnou do vztahů navenek spořádané rodiny Pluháčkových. Navíc během štědrého dne. Svátky klidu se ale podle tvůrců mohou změnit i v noční můru. Podle režiséra Adama Steinbauera hraje zásadní roli jídlo a hra ukazuje třeba i to, jak se může zvrtnout obyčejné rozbalování dárků.
3: Slaví štědrý večer a vlastně se vybarvuje, jak se mají všichni rádi a jaká tam panuje harmonie. Nicméně všechno je to mírně pokažené tím, že se v té rodině všichni vzájemně nenávidí. Tím způsobem, že se vyjde jenom jednou za rok na ty Vánoce.
2: Sám režisér Adam Steinbauer psal text zhruba půl roku a inspiraci čerpal například u svých přátel a rodiny. Krásná nevinátka diváci uvidí 2. října.
1: Součástí té další sezony, jak už jsme říkali, bude taky Shakespeareiáda, jak to číst, ale jak už jsme vlastně nasnírili, je to taková montáž 3 klasických děl známého dramatika Williama Shakespearea, tak nám řekni něco víc o téhle novince.
2: Shakespeareiádu diváci poprvé uvidí 9. října. Jedná se vlastně o takovou zkrácenou kompilaci her Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy nebo Hamlet. Půjde ale o moderní pojetí. Romeo a Julie se tak odehrává v Márnici, Hamlet je novodobý thriller a Zkrocení zlé ženy zase komedie zasazená do současné Itálie. Autorka a režisérka Hana Marvanová uvedla, že dílo staví hlavně na hudebnosti. Během večera tak zazní rap, melodrama nebo punk rock. Celou hru navíc propojuje postava Hamleta, vysvětluje režisérka Hana Marvanová.
4: Hamlet prochází všema třema arma a ten nám vlastně taky pomáhá k určitému zkrácení, protože na sebe třeba Romeovi a Julii bere postavy jako otce Lorenza, lékárníka a tím vlastně se to taky určitým způsobem dá zkrátit tím, že tam máme ten typický prvek, který je schopný udělat nějaký časový skok.
2: Kromě večerních termínů bude Shakespeareiáda uváděna také během dopoledne pro žáky základních a středních škol.
1: Říká Lucie Hejzlová, shrnuli jsme novinky v Mosteckém divadle Rozmanitosti. Díky za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut tu bude 8. hodina a s 8. hodinou také další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Sever. František Janačík vám řekne třeba to, že cyklostezka mezi Sulejovicemi a Lovosicemi dostala stavební povolení. Víc tedy ve zprávách 8.

zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Práce na zprovoznění silnice z České Kamenice do Kytlic jsou za polovinou, průjezdná má být na konci listopadu. Cyklostezka mezi Sulejovicemi a Lovosicemi dostala stavební povolení. Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní doplňovací volby. Převládá zataženo, občasné přehánky, teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Opravy zřícené opěrné zdi na silnici z České Kamenice do Kytlic na Děčínsku jsou za polovinou. Silnice má být průjezdná od konce listopadu. Výstavba dvou opěrných zdí v délce 60 a 30 metrů má přijít na 15 milionů korun. Co se teď na staveništi děje, upřesnil vedoucí děčínského úseku správy a údržby silnic Aleš Kocián.
2: Betonujeme dřík opěrné zdi, ní opěrné zdi, protože jsme už postavili spodní, která je přímo u toku. Během příští týdne dobetonujeme i tu vrchní zeď, která je u toku, budou se dělat zásypy za tou opěrnou zdí, vlastně tak, aby jsme mohli potom pomalu zprovoznit.
0: A další informace přidáme v pokračujícím ranním vysílání před 9:00. Radnice v Lovosicích má povolení pro stavbu nového 2-kilometrového úseku cyklostezky mezi Sulejovicemi a Lovosicemi. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Město teď připraví žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud fond projekt podpoří, začne stavba cyklostezky v příštím roce. Náklady na stavbu město odhaduje přibližně na 50 milionů korun. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, připomíná to ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
0: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí, vydá jim ho zastupitelský úřad. Volit ale musí přijet do Česka. Žádost je možné podat písemně do 2. října, osobně pak do 7. října. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. Volby se konají 9. a 10. října, 2. kolo do Senátu, pak o týden později.
1: Sport.
0: Česká boxerka Lenka Bernardová bude dnes odpoledne v bulharské Sofii bojovat o postup do finále mistrovství Evropy. V semifinále váhy do 54 kg se utká s o 2 roky mladší Finkou Pihlaovou. Bernardová tak má jistotu minimálně bronzovou medaili. Tu už má na šampionátu pro Česko ve váze do 80 kg Stella Blašková. Severočeským celkům se dařilo v 2. kole Národní basketbalové ligy mužů. Děčín zůstává 100%, porazil USK Praha 74-57. První výhru v sezóně má také Ústí nad Labem. Sluneta deklasovala nováčka z Plzně výsledkem 115-74.
1: Počasí.
0: Po ránu a dopoledne čekejte občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už jenom místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty přes den do 16 stupňů, na horách dnes mezi 7 až 10 stupni Celsia.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Provoz na dálnici D6 je za exitem číslo 77 Lubenec ve směru na Prahu kvůli reklamační opravě mostu převedený do protisměru. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě v 8 vám přinesl František Janačík. Dobré čtvrteční ráno. Co v učebnicích nebylo, nám za chvilku řekne Martin Písařík. A tentokrát se dozvíme, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy. Pak se podíváme do Harachova. Zastupitelé tam totiž včera projednávali důležitou změnu územního plánu, která by měla povolit stavbu 7 podlažního horského hotelu. O tom budeme mluvit před 8:30 s Johanou Tománkovou, ale teď už písničky, které nestárnou, Hana Zagorová nebo Krištof.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Bývalá Hana Zagorová na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné ráno společně s námi. No a teď můžeme nahlédnout do učebnic. Jestli pak tušíte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? No, odpovídá Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, jaké máme počasí při čtvrtku. Tak teploty se pohybují většinou od 8 do 11 stupňů Celsia. Zajímavý je také pohled na radar, který ukazuje takové dešťové pásmo, které se nám k nám nasunuje. Přes Krušné hory asi největší intenzita deště je teď třeba v okolí Bíliny nebo Děčína. A no, i předpověď o tom mluví. Čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, dopoledne na většině území, odpoledne už jenom místy a teploty 13 až 16.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 8:30, tak to byla skupina Nightwork. My teď zamíříme do krkonošského Harachova. Tam totiž schválili zadání změny územního plánu, která by měla povolit stavbu velikého hotelového komplexu, a to v lokalitě Nový svět. To projednávání rozporovala část opozice, samozřejmě i obyvatel, a jednání sledovala naše redaktorka Johana Tománková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Zadání změny územního plánu výrazně rozšiřuje možnosti zastavitelnosti v pozemku v lokalitě Nový svět z 25 na 90%. V budoucnu tam bude moct vzniknout 7podlažní komplex se službami. Investor je společnost Five Star, která městu na oplátku slibuje mimo jiné vybudování zdravotnického střediska a novou silnici.
0: To zní zajímavě, tak z jakých důvodů tedy lidé se změnou toho územního plánu nesouhlasí?
1: Podle některých obyvatel je rozhodnutí unáhlené. Například opoziční zastupitel z ODS Petr Dostalík, který kandiduje v letošních komunálních volbách za Stan a nezávislé, se domnívá, že má smlouva mezi městem a investorem nedostatky, a vyjadřoval se i k tomu, že k takto důležitému rozhodnutí měli zastupitelé dospět těsně před komunálními volbami.
2: Jestli se to schválí teďkon nebo za půl roku, skutečně v těch délce těch schvalovacích procesů to nehraje žádnou roli a přece jenom máme 14 dní před volbama.
1: Nezávislý starosta Tomáš Vašíček argumentoval tím, že načasování je pouze výsledkem 4leté práce mezi městem a investorem.
0: Čím argumentovala vládnoucí koalice?
1: Starosta i další členové zastupitelstva také vyzdvihovali výhody, které z výstavby hotelu plynou pro obyvatele. Například zmiňované zdravotní středisko, které investor slíbil postavit. Dál také mluvil o zvýšení návštěvnosti a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě, říká starosta Vašíček, který kandiduje za uskupení Změna pro Harachov.
3: To město roste s tím, jak kvalitní služby v celém svém kompletním rozsahu poskytuje. A na tom vydělají naprosto všichni, protože opravdu ti lidé pak do toho města jezdí rádi, už jenom kvůli tomu, jakou to město má značku.
1: Harachovu totiž konkuruje nedaleká sportovní oblast v Polsku Jakušice, kde je několik wellness hotelů se službami.
0: Jenže v těch horských střediscích, a nebyl by to první případ, obecně často hrozí, že developer nejdřív slíbí postavit hotel, no a nakonec pokoje rozprodá na apartmány. Nehrozí to i tady?
1: Nehrozí podle starosty Vašíčka, ostatně i podle zástupce investorů společnosti Five Star Martina Škrabala, který byl také včera na jednání. Škrabal uvedl, že v plánu je použít 20% jednotek k prodeji, ale v modelu, který je běžný třeba v Rakousku. Zjednodušeně řečeno, jednotku spravuje a pronajímá vedení hotelu. Majitel, který jednotku koupil, bude moct byt využívat podle smlouvy například 5 týdnů v roce. Jak jsem ale zmínil, na včerejším jednání zastupitelé schválili pouze zadání změny územního plánu. Stavba hotelu začne pravděpodobně až za několik let.
0: Situaci v krkonošském Harachově sledovala Johana Tománková. Já za to děkuju a přeju hezké ráno. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Za 3 minuty už bude 8:30, s vámi je Český rozhlas Sever a také další aktuální zprávy. V Libereckém kraji je podle odhadu statistiků výnos sklizně nižší než v loni. Přesná čísla vám přinese František Jeračík ve zprávách už za malou chvíli.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Den otevřených dveří pro žáky 8. a 9. tříd a také pro veřejnost pořádá dnes Žatecká střední zemědělská škola. Na akci AgroDay si podle webu města mohou všichni vyzkoušet už od 9 hodin třeba jezdectví a poznají i včelařství nebo třeba chmelařství. V Libereckém kraji je podle odhadů statistiků výnos sklizně nižší než loni, potvrzují to i data ministerstva zemědělství. Hektarové výnosy klesly u obilovin i u řepky olejky. Agrární komora odhaduje celorepublikové ztráty zemědělců na 25 miliard korun. Poslanecká sněmovna se začne dnes zabývat zmražením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Opozice to odmítá jako populistické. Poslanci odhlasovali zrušení pravidelné valorizace dálničních známek. Řidiči tak nejspíš za známku v příštím roce zaplatí stejně jako letos. Sněmovna taky schválila změnu platnosti jednodenních známek. Nově by platili 24 hodin od zakoupení, teď platí od půlnoci do půlnoci. 2milionový americký stát Nebraska je posledním cílem americké cesty českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho dnes přivítá tamnější guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se také s českými krajany. Po ránu a dopoledne stále s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne bude pršet už jenom místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty do 16 stupňů, na horách do 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 omezuje u 24. kilometru provoz ve směru na Prahu nehoda. Srazila se tam 2 osobní a 1 nákladní auto. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno, zprávy o 8:30 jste slyšeli. No a za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech. Pak se podíváme do České Kamenice. Možná pokud tu jezdíte, víte, že je tam uzavírka silnice do Kytlic a ta uzavírka už je za polovinou. Provoz by se na silnici, kde se zřítila opěrná zeď do potoka, mohl vrátit na konci listopadu a před 9:00. O tom budeme mít podrobnější informace v naší reportáži. Teď ale písničky, které nestárnou, Miraj nebo Petra Janu s Petrem Jandou.

0: Petr Janda a Petr Janů. Za 5 minut bude 8:45. Dneska už máme čtvrtek, je 24. září. Na severu Čech se toho děje spousta, tak pojďme alespoň trochu ochutnat. V Ústí nad Labem se v divadelním sále Domu dětí a mládeže uskuteční hudebně zábavná talk show Hovory V. Od 7 večer Jiří Verich Petrášek a Pavel Mesároš budou hostit houslistu Jaroslava Svěceného. Řeč bude třeba o soudním znalectví v oblasti hudebních nástrojů. V Jirkově se dneska točí nový celovečerní film, jmenuje se Moje malá Vik. Možná filmaře potkáte na několika místech v Jirkově a v Chomutově. V Duchcově začíná duchcovský divadelní podzim, v kině Lípa od 7 večer uvedou komedii o komikovi s Miroslavem Táborským a Filipem Tellerem. Hlavního hrdinu během večera pak navštíví hned 9 postav. No a ještě pojďme do Děčína, i tam můžete dneska vyrazit na talk show, které se jmenuje Silný řeči. Od 8 večer budou hosty zpěvá kapely Lunetik a moderátor Aleš Lehký, kvízová dáma Dagmar Jandová a tvůrci podcastu Šílenství Petr Soukup a Denis Šafařík.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8:45, takový je čas a my se teď můžeme podívat, jaké máme počasí na severu Čech. Aktuálně teploty od 8 do 12 stupňů Celsia. Pohled na radar ukazuje pásmo srážek, které se nasouvá přes Krušné hory, takže prší v celém Šluknovském výběžku nebo třeba v okolí Děčína či Benešova nad Ploučnicí. Předpověď o tom mluví, ono má být zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, teď ráno a dopoledne na většině území, odpoledne pak už jen místy. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 13 až 16 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8:51 dospíval Marek Ztracený. Ale my teď míříme do Kytlic, respektive do České Kamenice, protože je tam uzavírka silnice, která už funguje poměrně dlouho. Už brzy by se lidé z Kytlic i Mlýnů měli dočkat opravené silnice. Silnice, připomínám, je zavřená od začátku června, kdy se tam sesunula opěrná zeď pod vozovkou. Takže lidi musí jezdit objízdnou trasou přes Křížový Buk, kde je silnice pro změnu úzká a velice prudká.
1: Teď čekáme na nejde.
2: Pane Kociáne, tady už to vypadá, jako jste v polovině, dalo by se říct.
3: Za polovinou. Skoro za polovinou.
2: Vypadá to tady velmi dobře. Co už je hotovo a co se teď děje?
3: V současné době betonujeme dřík opěrné zdi, vrchní opěrné zdi, protože jsme už postavili spodní, která je přímo útoku.
2: Ukazuje na 35-metrovou zeď vedoucí děčínského úseku správy a udržby silnic Aleš Kocián.
3: Během příští týdne dobetonujeme i tu vrchní zeď, která je útokovou, budou se dělat zásypy za tou opěrnou zdí, vlastně tak, aby jsme mohli potom pomalu zprovozňovat.
2: Tady se svalila zeď směrem
3: tady
2: dolů.
3: Se zřítila se nám opět na zeď.
2: To je docela náročný terén teda.
3: Je, ale firma to zvládne.
2: Usmívá se Kocián a dodává, že vrchní zeď má délku 60 metrů. Na uzavřený úsek teď míří v pravidelném tempu auta s mixy a přiváží beton. To jsou asi jediná auta, která sem smějí zajet. Obyvatelé Kytlic a Mlýnů musí využívat objížďky přes Křížový Buk.
4: Obtížné to teď je.
2: V Kytlicích bydlí i Alžběta Šediva.
4: Ta silnice, kterou musíme jezdit, je dosti úzká, takže je tam nepříjemný potkat velký auto.
2: Ta silnice by měla být otevřená ke konci listopadu.
4: No a tam je ještě takový nebezpečí, že pokud by nasněžilo, tak silnice je tam docela příkrá, tak by to byl další zádrhel.
2: Krajská silnice z České Kamenice do Kytlic by měla být průjezdná nejpozději 30. listopadu letošního roku. Celkové náklady na výstavbu opěrných zdí dosáhnou 15 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Dobré zprávy tedy zní, že na Děčínsku se uzavírka pomalu, ale jistě chýlí ke konci, takže lidem z Kytlic a Mlýnů se zcela dozajista uleví. Já už tady naštěstí nesedím sám, protože proti mně je Zdeněk Lukesle, což neodbytně znamená právě to, že se blíží 9:00. A s 9:00 také dnešní díl pořadu Dáme řeč. Ahoj Zdeňku.
5: Ahoj, já tě zdravím, dneska budeme slavit narozeniny.
0: Já už jsem to říkal, ano. My už jsme to zmiňovali, ano. Protože myslím, že neuplyne den, abychom v našem vysílání nepustili nějakou písničku od dnešního oslavence.
5: Ano, a to máme Spiritual Quintet, že ano?
0: Ano.
5: To máme Brontosaury.
0: Ano.
5: Pak máme duo.
0: Ano.
5: Pak máme solovou kariéru.
0: Honzi ano, Nedvěda. A ještě předtím si myslím, že hráli ve Five Starech. Jako ještě před Brontosaury, to byla taková osadní kapela, tremská, by se dalo říct. Tam odsud to všechno vyšlo. Tak už víte to jméno?
5: Honza Nedvěd, 80 let.
0: Honza Nedvěd, 80 let. Tak dnešní téma asi se bude týkat, nevím, ty jsi se s ním někdy osobně setkal?
5: Já jsem se s ním nikdy nepotkal, ty ano.
0: Já tedy jednou,
5: ano.
0: Ale jinak s těmi písničkami tomu se nedá vyhnout.
5: Umíš je na kytaru?
0: No, to nevím, jestli kdybych řekl, že umím, jestli by mi to nějaký hudební znalec odkýval, bojím se, ale jistě bych dokázal nějaké stánky třeba zahrát.
5: Nebo podvod, to je taková romantická.
0: Já mám veliký problém u hraní na kytaru hlavně s tím, že neumím texty.
5: Aha, takhle.
0: Jo, takže já to zahraju vždycky a říkám si, jen si to zaspívejte.
5: Ano, tak, ale texty. Tak jako jaká je tvoje nejoblíbenější?
0: Nejoblíbenější, tak no, třeba Kohout, řekněme.
5: To jsem taky říkal.
0: Jo, ano. Kohout.
5: A kolega Fanda ji neznal, tu písničku.
0: Aha, no tak to už je z té solové kariéry, jestli se nepletu. Takže dneska budeme vzpomínat na Nedvědovky. Mimochodem, ty jsi zhruba stejně starý jako já.
5: To už jsem zase jako Honza Nedvěd.
0: Ne.
5: Ano.
0: Ale vzpomínáš si, že za našeho teenagerství, což už je teda taky pěknou řádku let, u jakéhokoliv ohníčku, setkání nebo něčeho seděly ty dívky s těmi rozněžnělými zraky.
5: No.
0: Na dlaní jednu z
5: na kameni kámen. Budeme vzpomínat, přesně tak.
0: Vzpomínejte, po 9:00 dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem. Teď už se s vámi loučí Petr Beran, přeju vám příjemné vstávání a pokud budete mít podobný budíček i zítra, tak se dozajista uslyšíme. Teď už si počkejte na zprávy, které vám přesně v 9:00 přinese František Janačík.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Děčín plánuje uvolnění 2 milionů korun na podporu vzniku nebo převzetí lékařských ambulancí. Louny spouští fotovoltaické elektrárny na 2 dalších městských budovách. Třetina studentů vysokých škol někdy myslela i na sebevraždu, zjistil to Národní ústav duševního zdraví. Převládá zataženost s občasnými přeháňkami, odpoledne deště částečně ustoupí, teploty dnes maximálně do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Zastupitelé v Děčíně budou při dnešním zasedání rozhodovat o vyhlášení dotačního programu na podporu a stabilizaci ambulantních lékařských služeb. Má podpořit lékaře v převzetí ambulancí po kolezích, kteří se chystají do důchodu anebo plánují založení nové praxe. Město chce podpořit hlavně pediatry, dále zubaře a další lékaře. Do dotačního programu na přilákání specializovaných lékařů chce město v příštím roce celkově uvolnit podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila 2 miliony korun. Maximální výše dotace poskytnutá jednomu lékaři může dosáhnout až 1 milionu. Po mateřské škole Sluníčko v Lounech budou fotovoltaické elektrárny na dalších 2 městských budovách. Dělníci teď opravují a zateplují střechy na sportovní hale a budově technické správy města. Fotovoltaické panely by na jejich střechách měly být podle mluvčí města Pavly Kutlu ještě letos. Louny by tak mohly v městských budovách do 10 let na energiích ušetřit až 6 milionů korun.
3: Fotovoltaika na školce je zatím v testovacím provozu. Do budoucna by měla přebytečnou energii dodávat i do domova pro seniory nebo na zimní stadion. Město investuje do systému fotovoltaických elektráren téměř 4 miliony korun, z toho polovinu získalo z evropské dotace. Zloun, Jakub Kalaf, Český rozhlas.
2: Každý čtvrtý student vysoké školy v Česku má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, taky přiznala, že už myslela i na sebevraždu. Další výsledky popsal výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
4: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans. Vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných vysokých školách poradenská pracoviště. Nabízejí psychologické konzultace a v případě potřeby je nasměřují k další odborné péči. Sport. Hokejisté Litoměřic ovládli severočeské derby v Maxalize. V jejím 6. kole deklasovali Chomutov výsledkem 5-1. Hvězdou zápasu byl útočník Petr Ton, který vstřelil 2 góly a na jeden nahrál. Litoměřice se posouvají na 6. místo, Chomutov je v tabulce předposlední, tedy 13. Počasí. Ráno a dopoledne čekejte občasný déšť anebo přeháňky, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty dnes maximálně do 16 stupňů, na horách čekejte teploty mezi 7 až 10 stupni Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 124 cm, průtok 77 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 125 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici z Dubice na Kozly na Českolipsku policie dokumentuje nehodu osobního auta, které srazilo psa. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. U stánku na Levnou krásu jsem se tady teď sešel s Vandou. Honzu Nedvěda slavíme, dneska slaví 80. narozeniny. Posloucháš nebo máš rád písničky Honzy Nedvěda, Fando?
2: No já je poslouchám v podstatě celý život,
5: jo?
2: Když se to tak vezme. Neříkám, že úplně s oblibou, že bych je vyhledával, ale nevyhnul jsem se jim a měl jsem v mladších letech i vlastně

0: Od studií na gymnáziu, když ještě existovali Brontosauři, tak jsem měl samozřejmě i tu desku, která vyšla z Plzeňské Porty, tenkrát ten Živák vydaný, mám tuším do 8 dnů po akci.
1: Jo.
0: Tak prostě ano, byl jsem fanda a řadu písniček ještě stále znám a možná bych je některé uměl i zatrnkat na kytaru.
1: Fakt? Kterou máš nejradši?
0: No tak na první dobrou se mi vybaví Stánky.
1: Stánky.
0: A ona mě baví, jo, ona jo. Je taková, jako má takový ten punc jako odrhovačky, ale je to taková jednoduchá, hezká, melodická písnička.
1: Tak jste slyšeli Fanda je Fanda, Honzi Nedvěda, zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Petr Rezek, teď skupina Balet.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Slavíme 80. Honzy Nedvěda. Máte rádi písničky od Nedvědu, kterou znáte na paměť? Dokázali byste nějakou písničku zahrát? Setkali jste se někdy s Honzou Nedvědem osobně? To jsou otázky na vás, tak to zkuste. Ať si kdo chce, co chce říká, tak písničky od Nedvědu jsou písně, které zná fakt každý. Zazní u každého táboráku. Zatímco já třeba osobně s Františkem Nedvědem jsem se na akcích potkával často, Honzu Nedvěda musím přiznat, jsem nepotkal. Nikdy. Je to tak, ale mám ho rád. Od táboráku se dostáváš na Strhov, to je taková ta cesta písní Honzy Nedvěda. Autor Stánku nebo Igelitu slaví 80. S bratrem Františkem hrál nejdříve v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno, mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jednu z tvých řas, dok mi se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pár a pár tahů strávy.
2: Následující roky byly složitější. Bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: A teď je to na vás. Setkali jste se někdy s Honzou Nedvědem, byli jste na jeho koncertě, možná na tom Strahově, tak zavolejte 475 212 212, jakou písničku od Nedvěda máte nejradši. Dneska slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda, můžete napsat i mail na damereč@rozhlas.cz a my si teď dáme ty nejkrásnější písničky právě od Honzy Nedvěda, nebo bratrů Nedvědu, nebo Brontosaurů, jsou tady.
1: Ukryt.

Tohle byly nejkrásnější písničky od Honzy Nedvěda. Možná vy si vzpomenete úplně na jinou, tak zavolejte 475 212 212, naše telefonní číslo je teď volné. Popřejte Honzovi Nedvědovi k 80. Setkali jste se někdy, byli jste na jeho koncertu, často jezdil do Ústí, třeba na Portu. Můžete své vzpomínky i napsat na dámereč@rozhlas.cz.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Honza Nedvěd slaví 80. narozeniny. Párkrát byl v programu slavností a různých festivalů, které se moderoval, ale vždycky svou účast, buď to den před akcí nebo den akce, zrušil. Honzu Nedvěda jsem tedy nepotkal nikdy, ale jeho písničky potkávám často. Dneska slaví 80. a na telefonu je první romantik Míra z Mostu. Hezký den.
2: Krásně, pane Zdenečku. Dobrý den. Romantik Míra.
1: Ano, romantik Míra. Byl jste někdy na koncertě Honzy Nedvěda? Nebo co vás mělo?
2: Byl jsem na koncertě Spiritual Quintet, kde ano. Teda nebyl to přímo koncert Honzy Nedvěda jako solisty, nicméně byl jsem na jeho koncertě, když byl hrál se Spiritual Quintetem, a byl jsem taky na koncertě Franty Nedvěda, to byl vlastně bratr, že Honzy, takže na tom jsem byl, ale na solo koncertě Honzy Nedvěda jsem teda nebyl, bohužel.
1: Nebyl. A když jste třeba jezdil na tábory, jeho vyrůstal jste v mládí, zpívali jste si písničky Nedvědovi?
2: No to samozřejmě, to byl takový rituál, že jo, u toho ohně vždycky se to zpívalo tady ty písničky těch brontosaurů, a já jsem to měl moc rád. Vždycky manželka na mě kouká jako na blázna, když si pouštíme v autě a přejdeme z těch rokových pecek na tady ty písničky právě třeba toho Spiritual Quintetu nebo tady těch brontosaurů, tak na mě kouká a říká, já se s tebe zblázním, co to, ty posloucháš prostě všechny žánry, takže jako ano, i písničky Honzy Nedvěda jsou v mém poslechovém playlistu.
1: Ano, a manželka to neposlouchá teda?
2: No, manželka to moc nemusí, no, tady ty stánky a podobné věci, takže ta není takový táborový typ, ale já to teda mám rád a myslím si, že k tomu teďkon trošku tlačím i syna, aby slyšel i tadyhle ty songy, které my jsme slýchávali jako malí.
1: Jasně, tak a na kytaru jste to náhodou nehrál?
2: Na kytaru jsem to nehrál, já hraju na bicí a tam tady ty stánky, to je úplně, se nehodí.
1: Dobře, tak pusťte dneska nebo zítra nebo víkendu, až pojedete na výlet manželce ty Nedvědovky a budete mít romantické chvíle.
2: Určitě.
1: Díky moc za telefonát, tak. Mějte se hezky.
2: Mějte se krásně.
1: Naschledanou. Napsala Jitka, stánky, podvod, to jsou krásné písničky, všechny jsou pěkné. Tak zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč. Honza Nedvěd slaví 80. Jaké písničky máte rádi? Můžete napsat i mail na dámereč@rozhlas.cz.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Český rozhlas Sever, s vámi slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda, nejradši mám podvod. Takové to na dlaní jednu z tvých řáz do tmy se koulí, taky udá porákou, jsem často zpíval Stánky, Ptáčata. Ještě mám moc rád Kohouta, to je asi můj nejoblíbenější song. Pojďme na další telefonát, Pavla z Neratovic je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, já oslavenci přeju hodně, hodně zdraví, aby se mu pořád krásně zpívalo. Provázel mi Honza Nedvěd i se svým bratrem celý moje mládí a život. Můj tatínek, 19-9 ročník, kytarista, virtuos, klasická kytara, ho měl rád. A my jsme s tátou a s Vojčetem brácho jezdili pod stan na řeky. Prostě jeho písničky, jejich písničky zněly celý večery u ohně, že jo, všichni tam seděli, zpívali a mě se pořád mám v uších jeho refrén pro jednu pitomou lásku, no prostě musím říct, jako že ty porty a všechno bylo to krásné, byla jsem asi na dvou a to jsem byla teda mladší o hodně, ale mám ho moc ráda a opravdu se to krásně poslouchá a já jeho písničky i toho Franty jsem měla moc ráda.
0: Ano, a zbalil vás třeba nějaký kluk na písničku od Nedvěda, že vám zahrál?
1: No to mi, ne, to mi nezbal, protože jsem vedle sebe měla tátu bráchu kytaristu a táta mi ostřížím drakem hlídal, takže já jsem neměla možnost, ale bylo to hezký.
0: Bylo ty hezký vzpomínky, tak si puste nějaké Nedvědovky dneska a mějte se krásně.
1: Vám jsem hodně, hodně hezký víkend jako prodloužený a hodně zdraví Nedvědovi. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Taky nashledanou. Napsala nám Lenka písně bratrů Nedvědu, jsem poslouchala ráda. Líbili se mi, když zpívali s Spirituálem. Byla jsem i na několika jejich koncertech s bráchou. Bylo zvláštní, že Honza vždycky mezi písničkami povídal. František nepronesl téměř ani slovo. Honza mluvil o lásce, František nikdy, ale žil celý život s jednou ženou. Ano, to jsou ty paradoxy. Tak zavolejte i vy, 475 212 212. Dneska slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda. Za celou svoji kariéru musím říct, že to je jeden z mála interpretů, se kterým jsem se nikdy nesetkal. Honza Nedvěd, tak jsem zvědavý, jestli se s ním setkal náš kolega, kamarád Vláďa Hron. Vláďo, já tě zdravím, hezký den.
1: Já tě taky zdravím, samozřejmě jsem měl tu čest, ano. Protože těch příležitostí byla obrovská spousta a samozřejmě se párkrát s Honzou taky potkali. Nemůžu říct, že bychom byli nějak jako kamarádi nebo blízcí, to asi ne, ale samozřejmě jsme se míjeli na akcích, takže a s jeho synem se vlastně vídám dodnes na akcích, takže.
0: Takže a Nedvědovky tě taky provázejí celý život?
1: Na dlaně jednu z tvých ras, do tby se koukám. To víš, že se takhle nějak to v 90. letech vypadalo u Táboráku, že jo?
0: Ano.
1: A úplně přesně. Nejvíc letělo, že jo? Tuhle písničku chtěl bych chtěla skodat. To prostě, to se mydlilo, jak se říká, úplně o 106. Ale je pravda, že já, pokud se Nedvědu týče, tak pokud mám říct, jestli mám nějaké oblíbené písničky od nich, tak člověče, u mě je to Kohout.
0: Ano, mě taky, u mě taky.
1: A Skládanka. To jsou takové dvě moje nejoblíbenější písničky od Nedvědu. Ten podvod, to je na mě strašně depresivní.
0: No
1: to
0: jistě.
1: Je na mě strašně depresivní. Čiže to je písnička, kterou slyším a normálně se mi loupou záda. Takže to je jako...
0: No a kolik holek jsi zbalil, když jsi hrál u Táboráku na tu kytaru, ty Nedvědovky?
1: Může to být přibližný počet, nebo to mám zaokrouhlit?
0: Zaokrouhlit na stovky.
1: Ne, tak samozřejmě kytara u Táboráku vždycky byla takovým, to si myslím, že vlastně byl i, to byl vlastně ten obrovský, ta obrovská věc kolem Nedvědů, že to vlastně byla ta muzika, kterou jsme tehdy byli zvyklí tak nějak hrát opravdu těch Táboráků, na těch dovolených, kdy se prostě sedělo večer, zapálil se oheň, vzali se špekáčky, nebo jenom chleba, to už je jedno podle toho, jaká byla ekonomická situace, ale kytara byla vždycky po ruce.
0: Jo, jo.
1: A nebylo to tak jako dneska, že se vezme nějaký reproduktor, postaví se to vedle na kámen a z telefonu ze Spotify se prostě pouštějí písničky. To bylo tak, že se muselo opravdu poctivě vzít do ruky kytara a hrát. No a byly zpěvníky a byly různý takový ty sešity, kde jsem měl napsaný akordy a písničky a vždycky prostě se hrálo to, co bylo momentálně in. A kromě těch pecek, co se hrály prostě už tisíc let, já nevím, Vlajka, Ricatado a já nevím, Hledám děvče na neděli a takový ty tramský písničky nebo písničky country, jako byl Michal Tučný, Pavel Bobek a podobně, tak v těch devadesátkách přišly ty brontosauři, ty Nedvědi. No a prostě to jelo u těch Táboráků jako o život. Kdo nezahrál aspoň Válčíček, tak byl mrtvej.
0: Tak díky za krásné vzpomínky a nezapomeň, s podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat.
1: Ano.
0: Jo?
1: Pane slunce slépne, kam si hřeje řád.
0: Vláďa Hron na Českém rozhlasu Sever, měj se krásně, ahoj.
1: Já vás všechny zdravím a tebe, Zdeněčku, mám rád.
0: Díky.
1: Tak se měj krásně a opravdu vysíláš dobře, děkuju ti, ahoj.
0: Díky, Honzo, ahoj. Vláďa Hron na Českém rozhlasu Sever, i vy zavolíte 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Naše telefonní číslo je teď volné. Pokud se chcete svěřit, jakou písničku od Honzy Nedvěda máte rádi, možná někdo z vás opravdu byl na jeho koncertě, třeba tady na Portě v Ústí nad Labem, nebo dokonce na tom Strahově, jaké písničky od Nedvěda máte nejradši. Dneska slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda, tak zavolejte 475 212 212, ať na ty písničky tady nejsem sám. Já jsem písničky Nedvědu objevil až někdy v 20. To 80. období Brontosaurus, Spirituálu, Quintet, to mě úplně minulo. První jsem měl takovou písničku, nejpísničky Honzy Nedvěda na kazetě, tu jsem dal své tehdejší dívce. A litoval jsem někdy u toho táboráku na vejšce, že neumím na kytaru, kdybych uměl, tak prostě tu růži z papíru, valčíček nebo na kameni kámen rozhodně zahraju. Tak pojďme na další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den. Tak vypadá to, že nikdo není na telefonu, tak zkusíme tento telefon. Hezký den, koho máme na telefonu, dobrý den.
1: Krásný den, u telefonu Honza z Velvár, já vás zdravím a pošlu posluchače.
0: Dobrý den, co vy a písničky od Nedvědu?
1: No tak, ježišmarja, to zaznamenalo snad každý život našeho ročníku. Já jsem teda 71., ale na Strahově jsem byl.
0: Fakt?
1: Atmosféru jsem si vydejchal, nádhera.
0: Hezky. No a řekněte mi, na tom Strahově, vy jste předpokládám stal někde v davu a mě tak napadlo, jak na tu dobu dokázali ten Strahov ozvučit. Bylo to slyšet dobře všechno?
1: Ale bylo to skvěle nazvučený, takže vlastně oni využili akustiku, samozřejmě tý vejšky vlastně té stavby,
0: ano.
1: Takže já se domnívám, že tam samozřejmě digitál tenkrát nefungoval, analogový, všechny technika, ale slyšet to bylo skvělé. S tím, že vlastně nebylo ani potřeba nazvučovat tolik Nedvědy, protože vlastně všichni zpívali, všechny ty písničky zpívali všechny ty davy lidí. To znamená, že my jsme slyšeli nějaký ten kytarový doprovod z repráků, kytara samozřejmě i hlas, ty mikrofony dobrý, ale vlastně se to prolínalo s tím zborovým vlastně zpěvem, takže vlastně nebylo potřeba ani nějak slyšet.
0: Jo, jasně.
1: Jo,
0: no a
1: repráky.
0: Jakou písničku od Nedvědu máte nejradši?
1: To je těžký. Já jsem je měl rád ještě předtím, než se stali jako chlapi v oba dva, jako bráchové, slavnější spirituály, samozřejmě. Tam Sázava, Vandry, ještě ve studentských letech, kdy vlastně sami ještě Nedvědi vlastně nevystupovali, že jo.
0: Takže takhle, dobře.
1: Ale mám ještě krásnou verzi, to jsme zpívali vlastně Stánky, že jo, a ostatní věc, ale měli jsme takový úpravy slušnější samozřejmě, kdy jsme si třeba doplňovali nějaký ty texty,
0: jo,
1: o svoje nějaký poznatky životní.
0: Vlastní.
1: Jo. Ještě můžu zanotovat, nebojte, žádné prosté slovo.
0: Není tam nic prostýho, dobře.
1: Jenom je tam přece, jen zahlídli svět, to zkušenost tvrdá, tak málo se, tak málo je lásky.
0: Jo, dobře, tak
1: jo, podobně.
0: Díky za ukázku zpěvu a mějte se moc krásně. Díky za telefonát.
1: Buďte zdraví.
0: Naschledanou, naschle. No a napsala nám Lenka. Nedvědy milovali moji rodiče, zvlášť máti, ta jejich písničky hltala. Já jsem proti něm nikdy nic neměla, musím teda objektivně říct, že vyprodali ten Strahov a že byli snad jediní čeští interpreti, kteří to dokázali. Zavolejte i vy, ještě jeden telefonát stihneme. 375 212 212 dáme řeč.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, Honza Nedvěd, osmdesátiny. Já bych mu popřál, aby napsal ještě minimálně jednu písničku, kterou si bude prospěvovat celá republika. Pojďme na poslední telefonát. Paní Anna Stuřan je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Ano.
1: I vám.
0: Děkuji.
1: Tak děkuji.
0: Pojďme k těm Nedvědu. Máte ráda písničky od Nedvědu?
1: Určitě. Je to nostalgie. Jsou to písničky mládí nás vlastně a je škoda, že dnešní děti poslouchají takový, prostě řekla bych třeba i Hovadiny, jo. A neposlouchají takovýhle krásný písničky, aby si je mohli zpívat, jako jsme dřív zpívávali my. A ještě jsem chtěla říct, že jsem poslouchala jednou reprízu Nikdo není dokonalý a byl tam František Nedvěd. A zpíval tam krásnou písničku, ale si nepamatuju ty názvy, ty písniček, jako jo. Ale to byla tak nádherná písnička, že prostě jsem říkala, kdyby se hrála ještě jednou, úplně mi tekly slzy, prostě tak, nádhera.
0: Tak snad
1: jako
0: někdy
1: oni měli nádherný písničky, jen ať se zpívají dál a já si myslím, že je to láska prostě.
0: Dobře, díky moc za krásný telefonát a mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky a ano, nashledanou.
0: Petr píše, my jsme starý trampové, jsme spíš odkojeni jinými písničkami, ale samozřejmě Nedvědovky jsme znali, ale spíš jsme měli rádi to klasické Toronto. Tak díky moc za dnešní příspěvky, do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Český rozhlas Sever s vámi celou hodinu. Jsme si zpívali písničky od Honzy Nedvěda a samozřejmě od Táboráku přichází i Lenka Švalová. Krásný den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak když ti kluk u Táboráku zaspíval Stánky, byl tvůj, že jo?
1: Já myslím, že každý kluk, který u Táboráku něco zaspíval, tak byl hoden obdivu.
0: Kterou písničku od Nedvědu máš nejradši?
1: Od Nedvědu, nevím, mám ráda Boží mlýny, ale to jsou Brontosauři, to je jenom polovina Nedvědu, tak nevím, jestli se to počítá.
0: To se počítá určitě. Dobře, a kolikrát jsi byla na koncertě?
1: Jednou, protože Honza Nedvěd přijal na Chmelovou brigádu, na které jsem byla.
0: Takže... tak to je hezký. Takže vám pomohl i trošičku přes den s brigádou a večer zaspíval.
1: Dobře. Jenom zaspívá.
0: Jenom zaspívá po 10. hodině, co nás čeká.
1: Pozveme vás na poměrně unikátní záležitost na odhalení skleněných obrazů na nové turistické stezce.
0: Tak se těšte a zítra v pořadu Dáme řeč, půjdeme na houby.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a

0: František Janačík. Dobré dopoledne. Teplice mají strategický dokument koncepce pěšího provozu. Zpracovali ho dopravní inženýři z ČVUT Praha a tento týden schválili zastupitelé města. Cílem bylo pěší propojení různých cílů a území ve městě, říká vedoucí odboru dopravy Milan Slepička.
1: Reaguje na negativní vývoj nárůstu automobilové dopravy, mimo jiné na úkor pěší, cyklo i veřejné hromadné dopravy. Takže cílem města je tento strategický materiál nadále používat v rámci návazných projektů, které odbor dopravy bude zadávat.
0: Podobně už v Teplicích pracují s koncepcí cyklistiky. Výstavba nového skateparku v Purkyňově ulici v České Lípě pokračuje terénními úpravami. Sportoviště by mělo být hotové do konce roku 2027. Řekla to v těchto dnech mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová.
2: Právě nyní tam probíhají rozsáhlé terénní úpravy a v roce 2027, to znamená v příštím roce, by měla nastoupit specializovaná firma, která by měla už právě vytvořit ten povrch, který je potřebný pro skatepark.
0: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu, schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moci stanovit sama. Podle předkladatelů novely můžou být dnes cesty s taxislužbou i nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran také Piráti. Zbytek parlamentní opozice je proti, třeba podle Michala Kučery z TOP 09, se kvůli tomu taxislužby výrazně podraží. Novelu teď bude posuzovat Senát. Seznam volebních místností pro říjnové volby musí obce vyvěsit na úředních deskách nejpozději dnes. Adresu místností potom lidé taky najdou na obálce s hlasovacími lístky. Ta jim má přijít poštou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. V Ústeckém a Libereckém kraji se senátní volby konají v obvodech Louny, Děčín a Česká Lípa. Do těchto senátních voleb Češi můžou od dneška také získat volební průkaz. Díky němu můžou hlasovat v jiné volební místnosti, ale na rozdíl od prezidentských nebo celostátních voleb musí zůstat ve své senátním obvodu.
3: Počasí.
0: Přes dopoledne čekejte stále občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty do 16 stupňů, na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách počítejte s teplotami mezi 7 až 10 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na dálnici D6 je za exitem číslo 77 Lubenec ve směru na Prahu kvůli reklamační opravě mostu převedený do protisměru. Na silnici mezi Otvicemi a Údlicemi u Chomutova čekejte v chatové oblasti kvůli opravám vozovky kyvadlový provoz. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré čtvrteční dopoledne. Venku je dnes poměrně nevlídno, tak si uvařte hrnek dobrého čaje a zůstaňte s námi u dopoledního expresu, který právě přiváží jednoho víceadmirála východoněmeckého vojska v rubrice o slavných rodácích, unikátní skleněné obrazy v rubrice určené pro turisty a taky červenou čočku, která vám může zpestřit domácí jídelníček. Písničky, které nestárnou, zaspívají Marie Rotrová a po slovenských No Name taky Petr Spálený. Ještě jednou dobré čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Před námi je rubrika určená slavným Severočechům. A já, když jsem se dnes dívala, o kom bude Milan Knotek mluvit, tak jsem se lekla, že tam má chybu. Milan vám totiž chce představit jednoho viceadmirála. No a ne, že bych se ve vojenských hodnostech nějak orientovala, ale tuším, že česká armádní struktura takovou funkci nemá. Pak jsem se ale uklidnila, protože to nebude český viceadmirál, nýbrž východoněmecký.
1: Slavní Severočeši.
2: Pracoval jako pekař, ale dotáhl to až na viceadmirála. Gustav Hesse byl po většinu svého profesního života loajálním vojákem východoněmeckého námořnictva. Narodil se v roce 1931 v děčínských Podmoklech do rodiny řezníka. Po poválečném vysídlení německého obyvatelstva se jeho rodina ocitla v sovětské okupační zóně. Civilní dráhu pekaře vyměnil Hesse v roce 1950 za námořní policejní školu. Vstoupil do jednotné socialistické strany Německa a byl vybrán k elitnímu studiu na sovětské námořní válečné akademii. Její absolvování mu otevřelo cestu k nejvyšším velitelským a štábním postům. Postupně prošel řadou velitelských funkcí. Mezi jeho nejvýznamnější operační role patřilo velení 6. flotily Volksmarine, která tvořila údernou sílu rychlých člunů. Vrcholu své kariéry dosáhl v prosinci 1971, kdy byl jmenován do funkce náčelníka štábu a zástupcem velitele Volksmarine. V této klíčové funkci setrval dlouhých 14 roků až do listopadu 1985. Do hodnosti viceadmirála byl povýšen v říjnu 1979 při příležitosti 30. výročí založení NDR. Z aktivní vojenské služby byl propuštěn koncem roku 1988. Do pádu berlínské zdi tehdy zbývalo 12 měsíců. Gustav Hesse zemřel v roce 2001 v Roztoku.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 21 minut po desáté, je tu pro vás turistická pozvánka, tentokrát ne na víkend, ale na pondělí. V pondělí 28. září totiž máme státní svátek, tedy volno. No a to volno můžeme využít k tomu, abychom vyrazili třeba na otevření, odhalení skleněných obrazů spojené s příjemnou procházkou. Na tuhle akci vás zve Lukáš Werner z Klubu českých turistů Lovosice a redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Wernere, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás a posluchače.
2: Kde se sejdeme?
3: Sejdeme se v 9 hodin ráno na nádraží. Jste v ulici po příjezdu vlaků Švestkové dráhy od Lovosic a od mostu.
2: My se přesuneme asi 1,5 kilometru do obce Solany, kde se sejdeme s místními obyvateli. Pojďme vysvětlit ty solanky. Co to jsou ty solanky?
3: Solanky jsou původem druh hrušní, které se pěstovaly a rostly v ubočí Českého středohoří. A zrovna na Den svatého Václava tam slavnostně otevřeme stezku Solanku.
2: Stezku Solanku.
3: Budou tři zastavení, tři skleněné obrazy. První bude na návsi v Solanech, potom se vydáme ke kapli za obcí a další obraz je mezi Solanama a Cebívlicama.
2: Třetí zastavení, to je takový dřevěný přístřešek nebo tabule právě se skleněným obrazem. Co na něm je?
3: Symbol té hrušně, který patří do tohoto regionu. Zhruba 6 kilometrů je ta trasa dlouhá a skončíme na zastávce Semeč, kde nám zase zastaví mimořádně vlaky Švestkové dráhy, aby jsme se opět dostali směr Lovosice nebo most.
2: Kromě prohlídek těch skleněných obrazů, těch solenek, bude ještě nějaký jiný doprovodný program?
3: Bude tam otevřený kostel svatého Martina v Solanech a potom dvě kaple, jedna za Solanama a ta druhá bude pak v Semči otevřena.
2: Na 28. září na pondělí na otevření skleněných obrazů Solanky vás pozval Lukáš Werner z Klubu českých turistů Lovosice. Tak my jsme na ty obrazy skleněné už moc zvědaví a těšíme se u vás na shledanou.
3: Díky, budeme rádi, když dorazíte a těšíme se na vás.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Přesně o 10:30 pro vás máme jednu regionální aktualitu. Záchranáři spolu s krajským úřadem znovu připravili pro středoškoláky Ústeckého kraje Safety Road. Letos už 13. ročník projektu, který cílí na bezpečnost mladých lidí v silničním provozu. Program na krajském úřadě sledoval i náš severočeský stopař Robin Rerich. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Před krajským úřadem jsou tady připravené různé simulátory. Studenti si můžou vyzkoušet, jak vypadá třeba náraz při 30-kilometrové rychlosti do pevné překážky. Je tam přetížení 9,5G, to znamená skoro desetinásobek vlastní váhy. Nebo to, když se auto po nehodě otočí přes střechu. Je tu i zařízení, kdy se pomocí virtuální reality nasimulují různé dopravní situace. Studenti v roli řidičů si pak vyzkouší, jak správně reagovat například na zasněžené silnice nebo při příjezdu do kolony. A hasiči tu představují i jednu novinku. Je to vlastně podobné zařízení s tou virtuální realitou. Ta novinka je ale mnohem jednodušší, zřejmě bude levnější a jedná se o tom, že si ho budou moct pořídit případně i školy.
1: Zmínil jsi hasiče, jsou tedy na akci všechny záchranné složky?
2: Ano, jsou tu zdravotní záchranáři, hasiči i policisti. Jako doplněk k těm zařízením si můžou studenti prohlédnout techniku, například sanitu zdravotníků, vůz hasičů doprovodný. Prezentuje se tu i zásahová jednotka policie. Každý z těch lidí tady se někdy na řešení dopravních nehod podílel a každý z nich má taky svoji osobní zkušenost, kterou chtějí těm mladým lidem předávat.
1: No ale na střední škole ještě asi všichni studenti řidičský průkaz nemají. Je tahle akce užitečná i pro ty, kteří neřídí?
2: Na začátku projektu byla tragická autonehoda. Tehdy v jednom autě zemřeli spolužáci z jedné třídy. Policistka Veronika Hešplerová proto oslovila Jana Pechouta, tehdy z BESIPu, a začali celým školním kolektivům vyprávět příběhy, které policisti, hasiči a záchranáři zažívají u těch nehod, při kterých umírají lidé. A to se týká všech, nejen těch, co řídí, ale těch, co do automobilu nebo na motorku usednou, nebo těch, co se tu tragickou informaci potom dozvídají. Úvodní půlhodina je plná emotivních situací, při kterých se v očích středoškoláků téměř vždycky objevují slzy.
1: Říká Robin Rerich. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: Nádherná písnička Marie Rotrové. Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Před námi jsou dnešní babské rady, které se budou týkat čočky. Názor na to, jestli jsou luštěniny zdravé nebo ne, se vcelku nemění. Na rozdíl od informací o jiných potravinách, myslím, že luštěniny jsou tak nějak kontinuálně pokládány a označovány za zdravé. Je to totiž rostlinný zdroj bílkovin. No a my si teď tedy dáme čočku, ale nebude to čočka úplně obyčejná. Bude totiž černá.
1: Babské rady.
2: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stanislav Hložek dospíval a my se můžeme pustit do kulturní nabídky, kterou pro nás i dnes na vlnách Českého rozhlasu Sever má Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. No a začínáme v Ústí nad Labem, dnes v oblastním muzeu a amfiteátru v univerzitním kampusu, protože tady pokračuje kulturní festival Na Havla. Dnes to bude minikonference na havlovské téma, takže budou tam hosté, kteří k tomu tématu mají co říct, buď pamětníci, nebo lidé, kteří se Havlovou tvorbou zabývali a zabývají. Tak a ještě jedna pozvánka do Ústí nad Labem, tentokrát do divadelního sálu Domu dětí a mládeže. V 19 hodin tam začíná další vydání Hovoru V. Jiří Verich Petrášek, Pavel Mesároš a jako hosta budou mít houslistu Jaroslava Svěceného. Mm. A ten slibuje, že přiveze i housle, takže možná se bude i hrát. Mm. Tak a pak bych řekla, že dnešek přeje na severu Čech slovu mluvenému. Tak začneme v Litvínově v Citadele od 19 hodin. Tiki-taka na cestách, takže kdo zná, tak ví. Petr Svěcený, Petr Švancara, dnes i Luděk Zelenka a jejich hosté jsou připraveni servírovat fotbal prostě jinak.
0: A je to velmi zábavné i pro ty, kteří na fotbalové zápasy nekoukají rádi, třeba pro mě.
1: Tak zábavné mluvené slovo bude pokračovat taky ve studiu 3 v Mostě od 19 hodin. Stand-up z underground comedy, takže Nikola Djokic, Tomáš Plhoň, Tereza Bonaventurová a 2 hodiny zábavy.
0: Tereza Bonaventurová je z Litvínova, heheč.
1: Takže domácí půda přímo. Tak silný řeči v hudebním klubu Le Garage Noir v Děčíně od 20 hodin a do čtvrtice ještě mluvené slovo a vlastně i zpívané Sirény na cestách dnes v Městském divadle ve Varnsdorfu. Začátek je v 19 hodin. No a Sandra Pogodová, Jitka Asterová, Linda Finková, Šťavnatá vyprávění, historky ze zákulisí a divadelního světa. A když tam vidím Lindu Finkovou, nic bych za to nedala, že se bude malinko i zpívat.
0: A dobře zpívat, protože Linda Finková případě to umí. Tolik tedy Slávka Brádlová a její dnešní bohatá nabídka. Děkujeme.
1: Hezký den. Dva večer.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Děčín chce uvolnit 2 miliony korun na podporu vzniku nebo převzetí lékařských ambulancí. Zastupitelé o tom budou jednat po 12. hodině. Tvář covidové scény Tomáš Čermák je na svobodě. Liberecký soud dnes vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Poslanci mimo jiné projednávají tzv. Zmrazení platů ústavních činitelů. Převládá

0: Výše dotace poskytnutá jednomu lékaři může dosáhnout až milionu. Daniela Bilařová, Český rozhlas.
1: Po zhruba 3 letech je na svobodě Tomáš Čermák. Okresní soud v Liberci dopoledne rozhodl o jeho podmíněném propuštění. Čermák si odpikával 5,5 roku za propagaci a podporu terorismu. Během covidové pandemie vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu pandemický zákon, který považoval za omezení osobních práv. Před trestem uprchl do Polska, kde ho zadržela tamní policie. Čermák byl trestaný opakovaně. V minulosti dostal 10měsíční podmínku za výzvy k útokům na Ukrajince. Už po druhé zrušila radnice ve Frýdlantu soutěž na developera, který by postavil novou obytnou čtvrť v lokalitě Novoměstská. Na ploše 5,5 hektaru plánuje město 80 rodinných domů, dvojdomků a řadových domů. Do soutěže se teď přihlásil jeden investor. Podle starosty Dana Ramzera z ODS ale nesplnil všechny formální náležitosti výběrového řízení. V předchozím kole se přihlásily 3 firmy. Ani tehdy ale žádná z nich nedostála podmínkám soutěže. Poslanecká sněmovna se zabývá zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
2: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
1: Koalice původně plánovala prosazení zmrazení platů politiků už v minulém roce. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci kvůli tomu nechali svolat mimořádnou schůzi.
3: Počasí.
1: Stále čekejte občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už ale jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Teploty dnes vystoupí maximálně k 16 stupňům, na horách čekejte teploty do 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Žaci silničáři opravují most na průtahu ulicí Plzeňská. Sledujte značení objížděk a očekávejte silnější provoz. Omezený provoz kvůli opravám. Čekejte také na silnici 261 mezi Malým Březnem a Těchlovicemi na Ústecku. Projíždíte Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zprávy s Františkem jsou za námi a před námi je v pokračujícím dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídání s hostem. Tentokrát o klíšťatech. Nevím jak vy, ale já si v podstatě z každé podzimní vycházky po lese nějaké přinesu. Co všechno mi takové klíště může předat a jaké problémy z toho plynou, rozebereme s doktorkou Janou Pazderkovou už po písničce Alice Springs.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobrovou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Letošní začínající podzim je jednoznačně ve znamení houbaření. Fotky a videa s obrovskými hřiby chodí ze všech stran a vesele se houbaří i v Krušných horách. No a právě výpravy do lesa jsou jednou z příležitostí, jak si pořídit klíště. O klíšťatech a nákazách, které přenášejí, si dnes budeme povídat s doktorkou Janou Pazderkovou z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já si za minulý týden, kdy jsem se taky rozhoubařila, přinesla hned dvě klíšťata, ale předtím byl celé léto docela klid, alespoň u nás na zahrádce. Jaká byla ta letošní sezóna z vašeho pohledu?
2: No, pokud myslíte z pohledu nemocí, která klíšťata přenáší, tak vlastně je to takový průměrný rok. Není to ani v uvozovkách lepší, ani horší. Ono vlastně my ty počty sčítáme ke konci roku, takže nedá se úplně říct, jaký byl rok, ale řekněme, že jsme na podobných číslech jako minulý rok ve stejnou dobu.
1: Mm-hmm. Zamává s tím ještě nějak ten podzim a právě ta houbařská sezóna?
2: Říká se, že asi třetina případů zvláštních klíšťovek, to znamená klíšťových zánětů mozku a mozku jsou mozkových blan a mozku jsou vlastně na podzim. A ono by tomu i odpovídalo, protože v posledních 2-3 letech bývá ročně kolem 700 případů této nemoci. A vlastně letos máme necelých 500. Tak když bychom to vzali, jestli to tak odpovídá i statisticky, tak můžeme čekat ještě třetinu případů.
1: Mm-hmm. Podepisuje se na tom, jak ty infekční choroby přenosné klíšťaty probíhají fakt, že se nakazíme na podzim? Má na to vliv ta zhoršující se imunita, se kterou se na podzim pravidelně potýká?
2: Ne, to spíš ne. Ten klinický obraz, jak boreliozy, mluvíme tady hlavně o klíšťovce, ale i boreliozy, i klíšťovky je stejný, ať už se nakazíme na jaře nebo úplně na konci podzimu.
1: Mm-hmm. Měli jste letos v létě nějaký opravdu zapeklitý případ, něco, co vám dělalo velké starosti?
2: Tak vy se vždycky ptáte na takový ty katastrofický případy, tak to zase jako musím přiznat, že ne, ale několik těžkých případů jsme měli i pacienty, kteří byli hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče, což už je jakoby známka těžkého průběhu s těžkými změnami na mozku nebo s nějakými následnými komplikacemi nebo následky, to určitě. Máme poměrně hodně i neuroborelioz, tedy těch neurologických forem boreliozy.
1: Čemu říkáme neurologická forma boreliozy?
2: No, každý si představí pod boreliozou, nebo většina lidí si představí takovéto kožní projevy, tento zarudnutí objevující se, řekněme, do měsíce od toho vlastního přisátí s nějakými potížemi, bolesti hlavy, můžou tam být zvýšené teploty, takové neurčité bolesti svalů kloubu, ale ta neurologická forma už je stav, kdy opravdu máte zánět mozku, eventuálně míchy těch nervů kolem toho, můžete mít obrnu lícního nervu nebo obrnu končetin.
1: Takže tyhle případy se objevují častěji než dřív?
2: Nemohu říct asi možná častěji, ale letošek mi přišel možná o něco více těchto forem než řekněme minulý rok, ale taky ta paměť je krátká, ale minimálně v tento okamžik jsou 3-4 pacienti hospitalizovaní u nás.
1: Ta neurologická forma boreliozy se rozvíjí až s nějakým delším časovým odstupem od toho nakažení.
2: No, vlastně od toho přisátí klíštěte, ta borelioza má docela dlouho inkubační dobu, tam jako chvíli trvá, než se projeví jak už ta kožní forma, tak ta neurologická, počítejme minimálně 2, ale spíš 4 týdny.
1: Šlo mi spíš o to, jestli ta neurologická následuje hned po té kožní, jakože když si člověk všimne, že se mu na kůži udělá ta typická skvrna, tak to pravděpodobně
2: to spíš
1: řeší, ale když si třeba nevšimne, nebo to nějak jako odignoruje, tak jestli se ty závažné problémy objeví s nějakým delším časovým
2: odstupem. Ono je dokonce
1: odstupem.
2: Zajímavé, že někdo může mít neurologickou formu, aniž by měl tu první kožní, to znamená dokonce ani nemusí vědět o tom, že tu první formu nějakým způsobem přechodil v ozovkách. A další věc je, že je to takový jakoby lehce na sebe navazující. Přicházejí pacienti, kteří mají ještě zbytky té kožní formy a mají tu neurologickou. Mm-hmm. Stejně tak můžou být odléčení a mohou vlastně tedy přicházet chvíli potom, co už měli pocit, že jsou v pohodě, tak opravdu se to mění asi pacient od pacienta.
1: Říká doktorka Jana Pazderková, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S doktorkou Janou Pazderovou z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem si dnes povídáme o klíšťatech a o nemocech, které přenášejí. A vlastně jsme v tom prvním vstupu rovnou jako vtrhli do těch vážných případů, které končí u vás na oddělení bez toho, abychom zopakovali, jaké nemoci klíšťata přenášejí. Takže je to ta borelioza.
2: Borelioza, ta je nejčastější i vlastně v rámci těch hlášení. Jsou to tisíce jako případy ročně. Těch klíšťovek jsme říkali, že kolem 700 ročně hlášených a tam si myslím, že žádné neutečou, protože v podstatě, jakmile tu diagnózu máte, tak se to hlásí do toho centrálního informačního systému, ale jsou i takové vzácnější choroby, nechci strašit posluchače, třeba tularémie se dá přenést klíšťaty a podobně.
1: Tularémie, to jsou králíci, ne?
2: No jo, ale když to klíště se na králíkovi a pak na vás, tak vlastně přenese také tularemy.
1: Novida.
2: A to jsou takové zajímavé formy, ale nebudeme odbíhat asi od toho hlavního tématu, ale zajímavé, že vlastně v místě, kde jste měla klíště, zůstane taková drobná ranka, může se chvilinku díl hojit než obvykle, ale objeví se vám velikánské uzliny v místě, které vlastně nějakým způsobem drenuje ta lymfatická tkáň, tedy lymfa odchází s cévami do těch mízních uzlin a protože obvykle klíšťata máme na nohou, tak typicky se objeví velikánské bolestivé červené uzliny v tříslech.
1: To jsou věci.
2: A k tomu horečky a celkově jako ta alterace stavu.
1: Klíšťata nepříjemná, nicméně se jich nezbavíme. Vypadá to, že jediné, co můžeme dělat, je se před odchodem do lesa nastříkat repelenty a po příchodu se důkladně prohlédnout?
2: No, v zásadě takové obecné opatření je opravdu vhodné oblečení, vhodná obuv, repelenty a pro klíšťovku to nejdůležitější, o čem bychom tedy neměli zapomenout hovořit, je očkování, protože to je vlastně jediná z těch preventabilních nemocí, to znamená, můžeme očkováním zabránit, abychom klíšťovku měli.
1: Je právě teď čas na to nechat se očkovat? Nebo je vlastně jedno, kdy se necháme očkovat a důležité je, abychom očkovaní byli?
2: To je přesnější. V podstatě začít můžeme kdykoliv, ale i ti, co nezačali doteďka, tak by měli začít, protože mnoho lidí, někdy i praktici, mají tendenci to zahájení nebo pokračování očkování odložit do toho klidového období. A mnoho lidí si řekne, no tak na jaře jsem to nestačil, v létě jsem to nestačil, tak já to udělám na podzim a zapomene na to do dalšího roku. Takže teď začít, pokud jsme nezačali, a přeočkovat i začínat kdykoliv.
1: Říká doktorka Jana Pazderková, která je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu je dnes doktorka Jana Pazderková, která pracuje na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. A právě na infekčním oddělení končí ty těžké případy nemocí, které přenášejí klíšťata. Končí u vás výhradně lidé neočkovaní? Je to skutečně tak, že když se proti klíšťové encefalitidě necháme naočkovat, můžeme si být jisti, že ji nedostaneme?
2: Tak téměř 100% ano, to znamená, pokud se očkujeme tak, jak máme a dodržujeme schéma, to je velmi důležité, tam vlastně nestačí jedna dávka, nestačí ani ty tři základní dávky během toho prvního roku, ale vlastně musíme stále a stále tomu organismu, tomu tělu připomínat, aby ty protilátky tvořilo. A tam je velmi důležitý dodržovat ty určitý odstupy, většinou jsou to 3 až 5 let podle věku a podle určitýho toho schématu, tak jak to běží. A řekněme, že mladší dospělí mají vždycky potom přeočkování po 5 letech a starší od 65 po 3 letech. A pokud to dodržujeme, tak bych řekla, že 99,9 pravděpodobnost, že tu nemoc nedostanete, ono 100% asi není úplně v medicíně říct jednoduché. Bohužel část lidí, a zažili jsme to, nemají úplně dokonalé to schéma způsobem zkontrolováno nebo nějakým způsobem je očkovali rodiče, když byli malí, oni na to zapomněli. Tam je velmi dlouhá doba, kdy vlastně se nenechali očkovat a najednou jsou onemocní nebo jedna dávka nestačí potom toho očkování. Takže tam je potřeba s tím schématem a s tím očkováním trochu pracovat.
1: Já sama za sebe zrovna tohle vidím jako obrovský problém, protože kdo má v hlavě držet, jestli byl na očkování loni nebo předloni, když ten čas tak strašně letí a tak nějak se nám to slívá a prostě jako zapomínáme.
2: No, dřív to bylo složitější, protože to musel kontrolovat si pacient a zároveň teda třeba praktický nebo ten očkující lékař, ale protože mnoho lidí chodilo do různých očkovacích center, ta neměla zase povinnost je vyrozumět o tom, že to očkování je na čase a podobně, tak je teda extrémně dobrý v současné době, tak jak všichni máme rádi počítač, jak máme rádi mobil, jak máme rádi apky, tak je takzvaná EZ karta pacienta. Je to vlastně zdravotní karta pacienta, kde se to očkování zaznamená. A taky vás vlastně upozorní na možnost nebo na nutnost různých preventivních prohlídek, ale i toho přeočkování.
1: Takže aplikace v mobilu,
2: EZ karta, to je opravdu dokonalé.
1: Vždycky najdeme. To zní dobře,
2: máte,
1: jdu si
2: tam
1: to
2: v podstatě preventivní prohlídky, očkování, dokonce i některé výsledky důležité pro zdraví člověka.
1: Říká doktorka Jana Pazderková a já si to jdu nainstalovat.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S doktorkou Janou Pazderkovou si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídáme o nemocech, které přenášejí klíšťata, a narazili jsme i na moderní vychytávku, která nám může pomoci v tom sledování toho očkovacího kalendáře. Aplikace EZ Karta, kde se v mobilu kdykoliv podíváme na to, kdy jsme naposled byli očkovaní, a díky tomu neprošvihneme ten termín. Protože když ho prošvihneme, tak se prostě můžeme nakazit?
2: No, ono to v podstatě funguje tak, že samozřejmě ne, že se neočkujeme jeden den a druhý den jsme hned vlastně citliví, bez ochrany a podobně, ale postupně ta imunita vyvane, u každého trochu jinak, takže my úplně nevíme, jestli u někoho už za rok potom, ale většinou se předpokládá, že rok, dva, až takový problém není. Dokonce někde v některých zemích mají to očkovací schéma trošku jiné než u nás a ta doba mezi těmi jednotlivými dávkami je delší, ale na druhé straně, pokud je to víc jak 8 let, od teda mezi těmi dávkami, tak se předpokládá, že už nemůžeme čekat ochranu vůbec, a u některých lidí dokonce ještě méně. Mm-hmm. Ono se to potom nějakým způsobem musí upravit, že dostane ten daný pacient nebo klient dostane vlastně jednu dávku a eventuálně se můžeme zkontrolovat s určitým odstupem hladinu protilátek, to se dá, ale ne vždycky to jde úplně bez úplaty. Vlastně si to ti pacienti musí i hradit a dá se ověřit, jestli ta dávka je dostatečná nebo jestli musíme třeba předat ještě jednu.
1: Proč je dobré se proti klíšťové encefalitidě nechat oočkovat? Aneb, co nám klíšťová encefalitida všechno může způsobit a před čím nás to očkování tedy chrání?
2: Tak chrání nás před tou nemocí, a ta nemoc sama o sobě už jenom z toho názvu je to vlastně klíšťaty přenášený, tedy klíšťová meningoencefalitida. To znamená zánět mozku, míchy, těch mozkových obalů. Tak to nikdo nechce, to už samo o sobě, když to zní. A i ty nejlehčí průběhy přece jenom s tím člověkem nějakým způsobem v uvozovkách zamávají. Má vysoký horečky, je mu špatně, na zvracení, světlo, plachost. A i když vlastně prodělá jakoby uvozovkách tu nejlehčí formu, tak to znamená ve většině případů pobyt v nemocnici, minimálně týden, někdy 14 dnů, někdy i déle. Nějakou hospitalizaci, potom navazuje rekonvalescence, ta může být relativně dlouhá. Někdy se pacient dostane do kondice za několik měsíců, to znamená zase vemte výpadek příjmu a podobně. A to nemluvíme o komplikacích. Ty největší komplikace, které mohou být, jsou různé obrny, říká se tomu velké obrny pletencové, to znamená vlastně ochrne vám ruka od ramene dolů nebo od vlastně v oblasti stehna, kyčle dolů, to znamená celá ta končetina, a vlastně ty nervy nikdy se neobnoví, nebo tedy vlastně ty neurony se nikdy neobnoví, to znamená musíte to nějakým způsobem sice se naučit rehabilitovat, jako rehabilitací to můžete zlepšit, ale úplně do původní podoby se to ve většině případů nedostane. Dalšími komplikacemi mohou být epilepsie sekundární. To znamená, v podstatě dojde k tomu, že ten zánět proběhne v tom mozku, tam se objeví jizvička a vlastně ta jizvička je potom to ložisko, odkud se vlastně vybíjí takový ty patologický, vlastně takový ty patologický vzruchy, které vedou k těm epileptickým záchvatům. Takže všechno možný. No.
1: Ono je, myslím, potřeba také zdůraznit to, že přesto, že pacient s encefalitidou skončí u vás v nemocnici, tak vy jako lék, který byste nasadili jako na bakteriální infekci penicilin, nemáte.
2: Je to tak. Je vidět, že už tady chodím několikrát, takže už to víte, ale je to tak, že my právě propagujeme to očkování, protože vlastně není kauzální lék, to znamená, nemáme konkrétní lék, který by přímo léčil, nějakým způsobem ovlivnil ten virus. My víceméně všechny prostředky, které máme, pomáháme jenom zvládnout tu infekci, aby nebylo tolik projevů, aby nebylo tolik komplikací, pokud možno časná rehabilitace a podobně, aby ty následky byly co nejmírnější.
1: Vysvětluje doktorka Jana Pazderková, která byla dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Nechceme vás strašit, ale chceme vás dohnat k tomu očkování.
2: Je to tak, a to ještě ani možná nevíte, že to máte všichni, co je vám 50 a více, zadarmo.
1: Ano. taky už jsem se nechala oočkovat, tak to taky udělejte. Paní doktorko, díky, že jste přišla. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Valdemar Matuška v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever v 11 hodin a 41 minut. Pokud s námi zůstanete i po 13. hodině, tak uslyšíte další díl pořadu Alex a host. Dnes si Alex Minářová pozvala zpěvačku Helenu Maršálkovou. Na co se asi bude ptát?
1: Do Alex a host přijde folková a countryová zpěvačka Helena Maršálková. Na hudební scéně je 55 let. Dodnes působí v kapele Pacific, kterou spolu zakládala. Jak na to vzpomíná? Ocitl se Pacific někdy blízko zániku? Jak funguje dnes? A co dělá Heleně Maršálkové největší radost? Nalete si nás po zprávách ve 13 hodin.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Lešek Semelka v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 10 minut před čtvrtečním polednem. A to znamená, že dopolední expres pomalu, ale jistě zajíždí do své cílové stanice. Tím cílem je právě poledne, ale poslední zastávkou na naší dopolední cestě bývá pravidelně kuchyně Slávky Brádlové. A zastavíme tam i dnes, abychom si něco dobrého upekli.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme broskvovou bublaninu a tentokrát bude z piškotového těsta. Připravíme si 5 vajíček velikosti S, tedy stačí ta malá, k tomu 5 rovných lžic cukru, 1 vanilkový cukr, 2 lžíce oleje, 5 mírně navršených lžic polohrubé mouky, potřebovat budeme 1 kávovou lžičku kypřícího prášku, no a samozřejmě ty broskve nebo nějaké jiné ovoce podle vaší chuti. Tak, ale my máme bublaninu broskvovou, takže začínáme broskvemi. Pěkně je omijeme, osušíme a nakrájíme podle velikosti na čtvrtky nebo na osminky. Vejce ušleháme elektrickými metličkami s oběma cukry do husté světlé pěny, pak přišleháme olej a postupně přidáváme mouku s kypřícím práškem. Hotové těsto vlijeme na pekáček pokrytý pečícím papírem a rovnoměrně poklademe připravenými broskvemi. Pečeme ve středně předehřáté troubě a test špejlí nic neskazí. Pokud špejli vytáhnete suchou, je dopečeno.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Následující prodloužený víkend bude slunečný, teploty vystoupají až na 25 stupňů. Ústecký kraj pokračuje v jednáních o novém investorovi v zóně Trianglu u Žadce. Ústí nad Labem doplní naučnou stezku Větruše, Vrkoč o herní prvky pro děti. Bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teplotou do 17 stupňů. Zprávy já, Jana Moravcová. Pěkné poledne. Dnes a zítra bude zataženo, o prodlouženém víkendu se ale vyjasní a oteplí. V sobotu a v neděli bude převážně slunečno, noční teploty spadnou i k 5 stupňům. Podle meteorologů se ráno můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne bude mezi 18 a 23 stupni. A v pondělí na Den české státnosti se ráno můžou objevit mlhy. Odpoledne se ale teploty vyšplhají až na 25 stupňů. Radní Ústeckého kraje na posledním jednání schválili smlouvu o zachování důvěrnosti informací a novém investorovi, který chce podnikat v průmyslové zóně Triangl u Žadce. Dohodu o utajovací smlouvě dnes potvrdil hejtman Richard Brabec z ANO. Jak dnes informovala ČTK, developerská

0: Ústí nad Labem, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Městské divadlo v Mostě v říjnu představí dvě nové premiéry. První je představení s názvem Krásná nevinátka podle autora a režiséra Adama Steinbauera. Jde o groteskní horor z rodinného prostředí, kdy se i Štědrý den může změnit v noční můru. Diváci hororovou komedii uvidí poprvé 2. října v divadle Rozmanitostí.
2: Další novinkou je představení Shakespeareáda. Jde o moderní zkrácenou montáž 3 nejslavnějších děl Williama Shakespearea, to Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy a Hamlet. Premiéra je naplánovaná na 9. října v divadle Rozmanitostí. Z Mostu Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách a na severu kraje, ojediněle i bouřka, a během večera bude srážek a oblačnosti částečně obývat. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Po stoloprtech na Lounsku v ulici Karolíny Světlé havarovala 2 osobní auta, nehoda se obešla bez zranění, tak jeďte opatrně a pokud narazíte na dopravní komplikace na severu českých silnicích, volejte je na bezplatnou telefonní linku na číslo 800 553 553. Taky dál šťastnou cestu a příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly čtvrteční polední písničky na přání. Takže vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Jana z Ústí nad Labem, přála si Lucku Bílou a Jiřího Korna. Byl by hřích a písničku posílá všem posluchačům pro hezký den.

0: Lucie Bílá a taky Jiří Korn, Bylo by hřích. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. To další už vybírá u nás na telefonu paní Naďa z Horního Podluží. Hezké odpoledne.
1: Hezký den, přeju i do rádia, i všem, co poslouchají, super rádio.
0: Děkujeme.
1: A chtěla bych zahrát písničku pro Jaromíru Jarošovou, která dneska slaví svátek na Jaromíra i narozeniny nádherných 92. A je to od kamarádek, od Alenky, od Jarušky, od Jany, od Nadi. A dneska máme Mecheche. A ještě bych chtěla popřát, včera měla moje sestra taky takhle, v tomhletom kruhu, měla taky narozeniny a bylo to fajn a bude to 7 žlutých kamínků. Holky, buďte takový, jaký jste, je to super.
0: Paní Nadějo, díky za skvělé přání, tak my všem oslavenkyním pochopitelně přejeme vše nejlepší i z Českého rozhlasu Sever a tady je písnička od skupiny Zlatý orel. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Zlatý orel a sedm žlutých kamínků. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. K nám do studia se dovolal i pan Karel, přál si nějakou hezkou písničku od Petra Reska, chce ji poslat všem posluchačům, tak tady je Přátelství.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Petr Rezek a jeho přátelství. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další už vybírá pan Milan z Horní Poustevny. Pane Milane, hezké odpoledne. Tak a vy jste vybral skupinu Smoky a jejich O Karol. Pro koho bude?
2: Bude to zase jako vždycky pro Kuberšta, pro Lucku Bílou, pro Karla Novotnýho, pro Mariana Boboru, pro Popoška, pro naše ugrybáře, jmenovitě pro pana Rainera, pro moji sestru Jitku a pro paní Jarušku do okolo Šenové si poslouchá.
1: Dobře, písnička je připravená, tak díky za zavolání a naslyšenou.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tohle byla skupina Smoky a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Teď se poprvé dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme na něj. Dobrý den, prosím o Mariku Gombitovou a její Koloseum. Písničku bych chtěla věnovat všem fanouškům této úžasné zpěvačky. Děkuje paní Hanka.

Marika Gombitová a její Koloseum. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Přidám ji aktuální čas 12 hodin a 34 minut k tomu. Hezký čtvrtek, zdravím z Itálie, ale ještě jsem inspirovaná rakouskou Vídní, kde jsem přestupovala. Vybírám proto dnes Falka, Vienna Calling. Jaromírům a Jaromírám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Evropy.

Tohle byl Falco a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. Vrátila jsem se zpátky k telefonu a k nám do studia se dovolal pan David z Prahy, přál si Vanastovi věci a sbírku zvadlých růží. Písničku posílá manželce, protože to je vzpomínka na dobu, kdy spolu začínali.

Pavel Novák a taky písničky, které nestárnou, ale teď pojďme v písničkách na přání na vaše SMSky. Prosím maminci Marii Richtermecové z Přívoře, které bude brzy 90 let, hodně zdraví přeje dcera s rodinou.

Věra Martinová až na vrcholky hor. My stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek na čísle 911 04. Prosím o nějakou hezkou písničku, kterou bych potěšila všechny posluchače. Tu písničku si přeje paní Emma, tak posílám Jerryho Raffertyho a jeho Baker Street.

0: Gary Rafferty a jeho Baker Street. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Jana Moravcová připravuje nové zprávy. Další písničky na přání tady budou po 18. A Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Nejdražší paliva v Ústeckém kraji prodávají benzínky na Děčínsku. Soud v Liberci podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm a teplotou do 17 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Dobré odpoledne. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 45 korun a 70 haléřů. Za litr nafty dají v kraji v průměru zhruba 49 korun a 40 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o téměř 12 korun na litru dražší než před rokem. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Děčínsku, naopak nejdražší jsou na Litoměřicku. Česká vláda od dubna do července ceny pohonných hmot regulovala. V současnosti kvůli dalšímu růstu cen oznámila, že od 1. října bude znovu stanovovat maximální ceny benzínu a nafty a sníží spotřební daň na naftu. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Před 3 lety ho poslal soud na 5,5 roku do vězení za podporu a propagaci terorismu. Během covidové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí na politicích. S jeho propuštěním souhlasila i státní zástupkyně. Rozhodnutí je pravomocné. Čermák u soudu svého jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil. Zkušební dobu soud Čermákovi stanovil na 4 roky. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od

0: Kolo do Senátu, pak o týden později. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka, potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Finančník Epstein se pohyboval mezi vlivnými politiky a lidmi z biznesu.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky k tomu, k večeru bude oblačnosti ubývat, teploty naměříme do 17 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Až do konce listopadu musí řidiči počítat s uzavírkou ulic na Příkopech a Revoluční v Chomutově. Důvodem jsou stavební práce, jinak jedete bez nehod i dál šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, v který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a

0: tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linhartu a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A...
1: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací?
0: Myslím,
1: že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozená. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na ano. světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stejskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako, začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jsi dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp, píp, narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No, ale je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojedeš za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárnej člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jak ji mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako vás nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla jinam, tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době,
1: teďka
0: ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme po zdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je, naštěstí Tonda přivedl úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený, to my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla, protože Tonda
0: Pacifikem.
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: host a tím hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou, takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no. A jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Vy jste zmínila za mnoho a mnoho. Když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: píseň? Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí a já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou a já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná, ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala sami Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžou ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takový chvilky, který za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Ano. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubí anděle Pacifika Helena Maršálková, náš dnešní host. Váží se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu ji mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co ano. Tony Lindhardt odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnilo, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další a tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let. A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A my by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacific, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a říká, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřekl.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
1: Vůbec.
0: A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že se ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný, takže byl hrozně hodný dítě. A teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete si čas?
1: To ještě ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože to on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívá
0: zpívala?
1: A tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru
0: objedno.
1: Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo s tím to v něm nějakým způsobem zadusí?
1: To určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem se s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den, když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu?
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej, a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze. A tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozespíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu. Jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašný takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Pak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A tady, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano. A,
0: no, ale co když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30. září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbové a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No nemusím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba by...
1: No nejvíce něco, těším co? Na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říkám, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Řidiči by měli být během nadcházejícího prodlouženého víkendu pozorní, varuje policie. Zemědělská škola v Žadci dnes představuje svoje obory žákům základních škol. Architekti dnes v Chomutově představí projekt obnovy sadů Československé armády. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm a teplotou do 17 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou, pěkné odpoledne. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí, letos zatím nejvíce. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Kanosky.
4: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
2: Obchodní akademie a střední odborná škola zemědělská a ekologická v Žadci dnes pořádala náborovou akci s názvem Agrodej. Žáci 8. a 9. tříd se na jednotlivých stanovištích seznamovali například s pěstováním rostlin, chovem zvířat nebo využitím dronů v zemědělství. Upřesnil ředitel školy Jiří Karas.
5: Oslovit studenty základních škol, ukázat jim krásy oboru zemědělství a to, že tenhle ten obor exkluzivní máme tady v regionu, a nejbližší další škola je pak v Rakovníku a my jsme rádi, že máme trvalý zájem u žáků a v letošním i minulém roce se nám hlásily plné třídy, takže bychom chtěli, aby se to opakovalo i dál.
2: Z plány na obnovu sadů Československé armády v Chomutově se můžou odpoledne seznámit obyvatelé. Podrobnosti o chystaných změnách se doví přímo od architektů. Radnice pořádá od 16 hodin komentovanou procházku parkem. Sraz je u hudebního pavilonu. Ve středu odpoledne se při houbaření ztratila 72letá Alena Růžičková. Naposledy ji její manžel viděl u nového rybníka u obce Těně na Rokycansku. Než se jí vybil telefon, byl s ní v kontaktu, žena ale trpí stařeckou demencí a nedokázala popsat, kde je. Teď po ní pátrají policisté, včetně psovodů i hasiči. Pohřešovaná je vysoká zhruba 160 cm, je obézní postavy, má zelené oči a šedé krátké vlasy. Na sobě měla modrou bundu, černé kalhoty a hnědé boty. Pokud jste ji viděli nebo máte informace o tom, kde by se mohla nacházet, volejte linku 158.
3: Počasí.
2: Noc na zítřek bude oblačná až polojasná, k ránu se budou tvořit mlhy, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů, na horách

0: lepší cestu.
1: Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Za chvíli nám to prozradí Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo, kterým opět odstartujeme dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Využití dronů v zemědělství, dojení krávy nebo chov hospodářských zvířat. To všechno a více si dnes mohli vyzkoušet žáci základních škol v Žatecké zemědělské škole. Více si řekneme zhruba za 15 minut a přidáme hlavně baletně divadelní typy a také písničky, které nestárnou. Zaspívají a zahrají Rangers, později Hana Zagorová. Teď ale pokračuje rodinná dvojice, máma a dcera, Lenka Filipová a Leny a Samotní nejsme nic.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.
2: Znáš

0: Rangers nebo také Plavci, tak to jsou dva názvy, pod kterými můžete znát kapelu, kterou jsme teď slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Sever a písničku Škatule, písničky, které nestárnou. 10 minut po 14. hodině, teď už je připravený opět Martin Písařík, co v učebnicích nebylo, a tentokrát se vydáme do historie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dileň? Hora Dileň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dileň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpěvák Jiří Korn, který nás ve vysílání Českého rozhlasu Sever navštěvuje pravidelně. Písnička jeho hit s názvem Té, co snídá. 14 hodin skoro 20 minut k tomu. Víte, jak se správně dojí kráva? Nejen to si dnes mohli vyzkoušet žáci 8. a 9. tříd na akci Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žadci s názvem Agrodej. Na náborovou akci se přijelo podívat více než 300 žáků. Mezi návštěvníky byla i naše redaktorka Kateřina Kučerová, kterou teď zdravím. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ano, je to tak. Agrodej se podle zástupce ředitele Pavla Sekory konal na Žatecké zemědělské škole už po šesté. Jeho cílem je ukazovat žákům základních škol neboli potenciálním zájemcům, co se tu učí. Letos si na jednotlivých stanovištích zkoušeli třeba už zmíněné dojení krávy, poznávali rostliny a semena, seznamovali se s prací včelařů nebo sledovali využití dronů v zemědělství. K vidění byly taky koně, ovce, kozy, drůbež a zemědělské stroje. Zvířata přivezli i sami studenti školy a návštěvníkům vysvětlovali, jak se o ně starají. Podle Sekery má právě taková praktická ukázka zájemcům přiblížit studium víc než samotná prohlídka školy.
0: Zmínila jsi využití dronů, k čemu se v zemědělství můžou používat?
1: To mi na jednom ze stanovišť přiblížil student prvního ročníku Vojtěch Weigl.
2: Tak jak to je, jak tady máme teďka na stole, tak hlavně ochrana živočichů, tady tam hlavně mapování porostu a zjišťování velikost pozemků třeba. Potom jsou ty větší na to hnojení, dají se používat na postřiky a na ochranu plodin.
1: Vojta mi pak popsal, že s dronem už létá taky sám. Zkoušel ho ovládat i v horších podmínkách a využil ho při hledání divokých prasat. Právě pátrání po zvířatech je podle něj jedna z dalších možností, jak drony v zemědělství využít.
0: Jaké mají absolventi agropodnikání uplatnění?
1: Můžou pracovat třeba jako farmáři, zemědělští technici, zootechnici v agroturistice a v mnoha dalších podobných profesích. Podle zástupce ředitele Sekery v zemědělství pokračuje zhruba třetina až polovina absolventů. Někteří nastoupí do práce, další pokračují ve studiu například na České zemědělské univerzitě.
0: Říká naše kolegyně, redaktorka Kateřina Kučerová. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Slavná seriálová písnička Leona Machálková, Petr Kolář. Den, kdy se vrátí láska k nám, za necelou minutu tady máme 14:30 a taky opět čas na naše tipy. Pozorně poslouchejte, možná si i vy vyberete z dnešní nabídky. U Bystra Park v Ústí nad Labem na vás opět čeká živá hudba a s kytarou tentokrát dorazí Pavel Nepivoda. Zpěvák ústecké formace The Boom Beatles Revival Band zahraje své oblíbené oldies hity. Začátek je v 16:30. V září startuje Duchcovský divadelní podzim, a to dnes komedií o komikovi. Tak se představení jmenuje, to s Miroslavem Táborským a Filipem Tellerem. Během večera vás navštíví 9 postav. Díky jim projde znovu svým životem, prověří si svůj charakter, objeví sebe sama a čekají vás ty nejlepší skeče, vtipy a gagy. Duchcov, Kina Lípa v 19 hodin. Léto s divadlem v Krupce slaví letos 80 let. Dnes to bude inscenace Vratká prkna. Hraje domácí divadelní spolek Krupka od 18 hodin. Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může stát, když dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru. To je představení docela velkého divadla Litvínov, když kočky nejsou doma, s Lukášem Vaculíkem a Romanem Štolpou v hlavních rolích, hrané od 19 hodin na domácí scéně. Baletní klasika Čajkovského Labutí jezero, vyprávějící severskou legendu o dívce Odetě proměněné v labuť, nabíde dnes program divadla města Ústí nad Labem. Zábavná talk show Tiki Taka na cestách pro fanoušky a faninky nejen fotbalu. Petr Svěcený, Petr Švancara, Luděk Zelenka a jejich hosté jsou připraveni servírovat fotbal prostě trochu jinak. Bavit se budete v 19 hodin v Litvínovské citadele. Zábavná talk show dámské trojice hereček a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové, pořad, který je plný šťavnatých vyprávění a historek ze zákulisí natáčení a divadelního světa, to jsou Sirény na cestách, dnes v Městském divadle ve Varnsdorfu od 19 hodin. A nakonec ještě přidám stand-ups underground komedy v Mosteckém studiu 3. Nikola Djokic, Tomáš Plhoň a Tereza Bonaventurová. Dvouhodinová ultimátní show plná humoru, který vás nenechá v klidu opět v 7 hodin podvečer.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: I dnes pro vás máme písničky, které nestárnou, posloucháte stále Český rozhlas Sever, to byla Hana Zagorová, 14 hodin, skoro 38 minut a máme pro vás i dnes slavného Severočecha. Více prozradí kolega Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Pracoval jako pekař, ale dotáhl to až na viceadmirála. Gustav Hesse byl po většinu svého profesního života loajálním vojákem východoněmeckého námořnictva. Narodil se v roce 1931 v děčínských Podmoklech do rodiny řezníka. Po poválečném vysídlení německého obyvatelstva se jeho rodina ocitla v sovětské okupační zóně. Civilní dráhu pekaře vymínil Hesse v roce 1950 za námořní policejní školu. Vstoupil do jednotné socialistické strany Německa a byl vybrán k elitnímu studiu na sovětské námořní válečné akademii. Její absolvování mu otevřelo cestu k nejvyšším velitelským a štábním postům. Postupně prošel řadou velitelských funkcí. Mezi jeho nejvýznamnější operační role patřilo velení 6. flotily Volksmarine, která tvořila údernou sílu rychlých člunů. Vrcholu své kariéry dosáhl v prosinci 1971, kdy byl jmenován do funkce náčelníka štábu a zástupcem velitele Volksmarine. V této klíčové funkci setrval dlouhých 14 roků až do listopadu 1985. Do hodnosti viceadmirála byl povýšen v říjnu 1979 při příležitosti 30. výročí založení NDR. Z aktivní vojenské služby byl propuštěn koncem roku 1988. Do pádu berlínské zdi tehdy zbývalo 12 měsíců. Gustav Hesse zemřel v roce 2001 v Roztoku.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer, zpěvák, ale také úspěšný herec, s Bohem lásko, já jedu dál, za necelých 11 minut. Tady bude 15. hodina, pokračuje dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Liberecký okresní soud dnes podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Před 3 lety byl odsouzen za podporu a propagaci terorismu. Dostal trest 5,5 roku vězení, ze kterého si už odseděl více než polovinu. Dnes liberecký soud přisvědčil, aby ho pustil na svobodu. Jednání sledovala naše reportérka Kateřina Kubičková, kterou teď zdravím. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Můžeme na úvod připomenout, za co se Tomáš Čermák dostal do vězení?
2: Během covidové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích, například v živém vysílání na sociálních sítích. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Nástupu trestu se vyhýbal, policie ho vypátrala díky mezinárodnímu zatykači na podzim 2023 a zadržela ho v Polsku. Česká policie si ho potom převzala v prosinci stejného roku.
1: Jak na své jednání reagoval Čermák dnes?
2: Před soudem svých činů litoval, řekl taky, že si uvědomuje limity chování, které není možné překračovat. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
3: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou, a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna, a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba.
2: Soud Čermákovi stanovil zkušební dobu 4 roky. Bude zároveň pod dohledem probačního úředníka.
1: Co navrhovala státní zástupkyně?
2: Čermák státní zástupkyni Lenku Fričovou přesvědčil, že má zájem žít řádný život, a ta proto navrhla jeho žádosti o podmíněné propuštění vyhovět.
4: Si uvědomil, že tak, jak jednal, tak jednat nemůže, a přislíbil, že kdyby se dostal do této situace znovu, že bude jednat úplně jinak.
2: Rozhodnutí je tak pravomocné. U soudu taky Čermák předložil dokumenty k zaměstnání, které má po propuštění z liberecké věznice vykonávat. Měl by pracovat na Plzeňsku jako dělník v Kovošrotu.
1: A u soudu byla také naše liberecká reportérka Kateřina Kubičková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever.

To byl Michal Tučný v dnešním odpoledním programu Českého rozhlasu Sever. Necelých 6 minut nám zbývá do celé, kdy do studia přijde kolegyně Jana Moravcová, která si připravila další zprávy. Z nich se například dozvíte, že nejpozději dnes se dozvíme, kde budeme mít volební místnosti pro říjnové komunální volby. Tak určitě budete volit, poslouchejte pozorně. Teď ale pokračuje ještě zpěvák Richard Marx. Stále pěkné, hlavně pohodové dnešní odpoledne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Češi se nejpozději dnes doví, kde mají volební místnosti pro říjnové volby. Zpracovatelé plánu dopravy v Teplicích sbírají podněty od obyvatel. Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Zítra čekáme zpočátku mlhy, později oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů. Krásné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé také na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V pátek budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 ráno do 2 odpoledne. Teplice pracují na aktualizaci plánu městské mobility. Dokument řeší automobilovou dopravu i MHD, chodce a cyklisty nebo parkování. Zpracovatelé sbírají připomínky i od obyvatel města. Ve středu projednali s veřejností analytickou část, za měsíc představí návrhovou část. Pokračuje Roman Dostál ze společnosti Smart Plan.
4: Tohle je druhá aktualizace plánu mobility, což je mimochodem dokument povinný pro města na 40 000 obyvatel, aby mohli žádat o dotace. Je potřeba aktualizovat všechny analytické data, to znamená všechny průzkumy dopravy zopakovat, aktualizovat dopravní model, no a pak prověřit, co bylo dokončeno za stavby a navrhnout nová opatření.
3: Policie zatím nezná totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného před 2 týdny v kontejneru na odpad v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Zkusí ji zjistit pomocí testů DNA. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kde byl v kontejneru v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo. Platy vrcholných politiků možná v dalších několika letech neporostou. Návrh koalice ANO, SPD a motoristů na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Počítá s tím, že by se měly mzdy politiků zmrazit na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly zrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a zavetovala jeho zrychlené projednání. Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové je návrh na zmrazení platů politiků jen populistické gesto.
5: Je pokrytecké od vládní koalice říkat, že se tím něco ušetří, protože to zmrazení na 5 let ten problém odsune. A my jsme to tady zažili v tom minulém období, kdy po tom zmrazení došlo ke skokovému nárůstu těch platů. To znamená, za ty 3-4 roky dojde odhadem o nárůst platů politiků o 20%.
3: Návrh na zmrazení platů teď projednají sněmovní výbory.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku mlhy, postupně oblačno až zataženo, k večeru bude oblačnosti ubývat a ojediněle se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší denní teploty do 18 a na horách do 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever.

0: zákazníků v zimě nové stroje. Některá města nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. O přípravě silničářů a technických služeb na zimu si řekneme víc zhruba za 15 minut a dozvíte se také, kdo jsou čtvrtkaři a proč se už 40 let pravidelně nepřetržitě scházejí. A k tomu přidáme písničky, které nestárnou, tentokrát od Václava Neckáře nebo Valdemara Matušky, teď už je připravená Lucie Vondráčková.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď Václav Neckář má něco s jedním pánem. Nás čeká nádherný duet zpěvaček Celine Dion a Barbary Streisand, teď je ale připravená řidičská abeceda. Pojďte si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno až do konce září. Každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Dráž z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Teď už ale 13 minut po 15. hodině pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Škvor, Síla starých vín, 15 hodin 21 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Města v Ústeckém kraji se připravují na zimní údržbu. Minulá zima byla pro ně náročná, to kvůli ledovce. Někde proto nakupují víc posypu, a to i s předstihem za levnější mimosezónní ceny. A někde pořizují i nové stroje, třeba v Mostě a Lounech na lepší úklid chodníků od sněhu. Podrobnosti k přípravám na zimu zjišťoval náš redaktor Vít Provazník, kterého teď vítám přímo ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kde začali tady s nákupem posypu dřív?
1: Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechnu nakoupenou sůl. Podle jednatele Václava Jungla proto na letošní sezónu pořídili rekordní množství soli, zhruba 300 tun. S ledovkou v minulé sezóně bojovala taky správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Největší zátěž zaznamenali krajští silničáři letos v lednu, kdy na vozovky vysypali až polovinu svých zásob. Za celou zimu spotřebovali všechno, řekla náměstkyně ředitele Lenka Holovská.
2: Za celou zimu jsme měli spotřebu skoro 25 tisíc tun a 24,5 tisíce tun máme skladové zásoby, takže jsme vlastně vysypali všechny skladové zásoby, které jsme měli.
1: Poprvé za 20 let tak museli krajští silničáři v průběhu ledna a února dokoupit 9 tisíc tun soli. I přesto, že se ceny letos mírně zvýšily, krajská správa a údržba silnic naplní sklady podle Holovské díky smlouvě za loňské ceny.
0: Jak se na zimu připravují jinde?
1: Technické služby města Most zvýšily po loňských zkušenostech, kdy sůl dokupovali, objednávku posypového materiálu. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu a krustě sypou rovnou celé město. Naopak společnost AV, udržující silnice v Ústí nad Labem, nakoupila podle jednatele Tomáše Kučery stejně posypového materiálu jako loni. Firma Marius Pedersen pak předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Technické služby města Litoměřice nakoupily 300 tun soli už v květnu. A to kvůli výhodnějším mimosezónním cenám. Podle provozního ředitele Petra Kurce bylo nutné pořídit i 200 tun písku a 150 tun štěrku. Ten loni kupovat nemuseli. Díky spolupráci s Ústeckou univerzitou zrecyklovali až 80% použité drtě.
0: Mají někde i novou techniku?
1: V Mostě s odstraněním ušlapaného sněhu pomůže nově chodníkové vozidlo s kartáčem a čtyřkolka. Ta uklidí úzké chodníky. A pro pluhování na silnicích budou mít technické služby novou radlici. V Lounech správa k čištění těžko dostupných míst použije kloubový nakladač a jeho menší verzi na chodníky. V Litoměřicích od 1. listopadu na zimní posyp nasadí nové celoroční auto.
0: Zjistil náš kolega Vít Provazník. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Sourozenci, čtyři krásné sestry a jeden bratr, dohromady irská skupina The Corrs, teď v programu Českého rozhlasu Sever, minutu po půl čtvrté. Nadšenci do veřejné dopravy, dopravních prostředků i dopravních systémů, pracovníci z oboru, ale i naprostí laici, říkají si čtvrtkaři, už 40 let nepřetržitě se v Ústí nad Labem schází každý poslední čtvrtek v měsíci. O jejich zálibu se zajímal náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Robine, dnes je poslední čtvrtek v měsíci. Sešli se čtvrtkaři?
1: Ještě ne, sejdou se tradičně až v půl páté odpoledne a právě dnes začínají nepřetržitý 40. rok toho setkávání, které kopíruje školní rok, takže o prázdninách mají vlastně volno. Harmonogram těch setkávání zůstává celou dobu neměnný.
0: Jak to setkání probíhá?
1: V první části proberou aktuality ze světa dopravy, dnes si řeknou, co se kde stalo o prázdninách. V druhé části je přednáška na předem domluvené téma. Ta dnešní prezentace je věnovaná 155. výročí takzvané kozí dráhy. Na tehdejší duchcovsko-podmokelské dráze začaly vlaky jezdit 2. října roku 1871. Třetí blok zabírá diskuze. Ta končí kolem 7:30. Konferenční prostor totiž mají k dispozici na 3 hodiny a pak se tradičně přesouvají ke klubovému večeru, tedy návštěvě restaurace v centru Ústí nad Labem, kde pokračuje volná debata.
0: Kolik lidí se takto setkává?
1: Původní počet členů byl kolem 55, dnes je to kolem 35. Z toho účast na těch setkáních bývala a zůstává podle tématu přednášky zhruba na polovině členů. To pravidelné setkávání začalo podle Bohumila Krivého na podzim roku 1986 v Domě techniky na Skřivánku. Tehdy byl nově vybudovaný a pod hlavičkou vědecko-technického klubu se tam skupina s názvem Dějiny dopravy začala scházet. Od roku 1999 pak našli zázemí pro ta odborně vzdělávací setkání v lokomotivním depu v Předlicích, kde se sejdou i dnes.
0: Řekli jsme, že jsou to i laici. Odkud ti lidé jsou?
1: Kromě zaměstnanců například Českých drah, dopravních podniků v Ústí nad Labem nebo v Teplicích i jiných dopravních společností jsou mezi členy například také zaměstnanec litoměřického hospicu, jak jsem se dozvěděl, bankéř jedné pobočky banky v Ústí nad Labem nebo i pracovníci teplických vodovodů a kanalizací. A zajímavostí je, že do Ústí jezdili a jezdí lidé z poměrně vzdálených koutů republiky, například z Havlíčkova Brodu, Českých Budějovic, Prahy nebo České Lípy. A také lidé z celého Ústeckého kraje. Od Děčína přes Teplice, Most až po Chomutov.
0: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Valdemar Matuška, kladivo, písničky, které nestárnou. Na Českém rozhlase Sever máme 15 hodin a 40 minut. Dnes slaví 80 let český folkový a country zpěvák Jan Nedvěd. V pořadu Dáme řeč dopoledne jsme si o něm povídali, a to i s hercem a zpěvákem Vladimírem Hronem. Zda se s ním osobně setkal, tak to se dozvíme právě teď.
1: Těch příležitostí byla obrovská spousta. Nemůžu říct, že bychom byli nějak jako kamarádi nebo blízcí, to asi ne, ale samozřejmě jsme se míjeli na akcích. A s jeho synem se vlastně vídám dodnes na akcích.
2: A Nedvědovky tě taky provázejí celý život?
1: Já, pokud se Nedvědů týče, tak pokud mám říct, jestli mám nějaké oblíbené písničky od nich, tak u mě je to Kohout a Skládanka.
2: No a kolik jsi zbalil, když jsi hrál u Táboráku na tu kytaru?
1: Může to být přibližný počet, nebo to mám zaokrouhlit?
2: Zaokrouhlit na stovky.
1: Ne, tak samozřejmě kytara u Táboráku vždycky byla a ta obrovská věc kolem Nedvědů, že to vlastně byla ta muzika, kterou jsme tehdy byli zvyklí tak nějak hrát na těch dovolených, kdy se prostě sedělo večer, zapálil se oheň, vzali se špekáčky a prostě to jelo jako o život.
0: Zítra si budeme povídat o houbaření a tak se ptáme, jak často chodíte na houby, kdy jste byli naposledy, kolik přitom nachodíte třeba kilometrů a máte svá oblíbená místečka, jaké houby znáte a sbíráte. A kam se jezdí na houby u nás na severu Čech, už teď můžete napsat na e-mail damerec@rozhlas.cz nebo na Facebook a zítra po 9. hodině budeme rádi, když zavoláte přímo do studia 475 212 212. Teď už pokračuje Marie Rotrová s tebou skoro přesně 15 hodin na 42 minut. Stále hezké čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla zpěvačka Taylor Dayne. Přesně 11 minut zbývá do 16. hodiny. Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Nejhorší kvalita ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí Palackého ulice. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu. Ovzduší tam ovlivňuje hlavně hustá doprava. Detaily nám teď řekne redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Státní zdravotní ústav měřil kvalitu ovzduší v loni v říjnu na vytipovaných lokalitách v Jablonci. Mezi nimi byla Tržní ulice, Pasecké náměstí, Návětrná oblast u základní školy Pasířská, rekreační lokalita u hotelu Břízky, průmyslová oblast v Rýnovicích a oblast okolo zmíněné ulice Palackého. Odborníci měřili vliv dopravy a lokálních topenišť. Sledovali také klasické plynné složky, prašnost, přízemní ozon a látky produkované z fosilních paliv a dieselových motorů.
0: Nejvíc zatížené ovzduší ve městě je okolo Palackého ulice. Pověz nám o tom víc.
1: Tato ulice je jedna z nejfrekventovanějších. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. Pokračuje Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce, a že ta podstatě to může kumulovat a zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
1: Nejhorší ovzduší je okolo mateřské školy Hláska. Podle Bohumila Kotýka to ale neznamená, že by děti neměly chodit na zahradu nebo na procházky. Vzduch je nejvíc znečištěný v době ranní a odpolední dopravní špičky, tedy v době, kdy děti ve školce nejsou.
0: Jaké byly další zatížené oblasti v Jablonci?
1: Mnoho škodlivých látek měření zjistilo také v Tržní ulici u autobusového nádraží a na Paseckém náměstí. Obě lokality jsou dopravně velmi zatížené. Ani na jednom ze jmenovaných míst, ale limity koncentrace škodlivých látek nepřekročily limity. Alespoň tedy podle českých norem. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace bylo překročeno množství prachu.
0: Kromě kvality vzduchu měřila krajská hygienická stanice Libereckého kraje také hluk, jak dopadly výsledky.
1: Hygienici měřili hluk na jedné z nejvytíženějších tepen v ulici Československé armády. Tam hluk v noci překročil limit o 1,5 decibelu. Vysvětluje ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
1: Silnice patří Libereckému kraji, ten ji bude muset opravit a postavit tam protihlukovou stěnu.
0: Prozradila liberecká kolegyně Johana Tománková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

My jsme před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Sever zmínili osmdesátiny zpěváka, skladatele Jana Nedvěda, tak si teď poslechneme Brontosauři, čeká nás ještě Matthew Wilder a hlavně po 16. hodině Humoriáda hostem dnes bude herec Jiří Lábus a já se těším na slyšenou po páté u pořadu Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Následující prodloužený víkend bude slunečný, teploty vystoupají až na 25 stupňů. Práce na zprovoznění silnice z České Kamenice do Kytlic jsou za polovinou, průjezdná bude na konci listopadu. Teplické regionální muzeum vstoupí do druhé etapy své opravy. Zítra čekáme mlhy, zpočátku později oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů. Krásné odpoledne vám přeje Jana Moravcová. Dnes a zítra bude zataženo a o prodlouženém víkendu se vyjasní a oteplí. V sobotu a v neděli bude převažovat slunečno, noční teploty spadnou i k 5 stupňům Celsia. Podle meteorologů se ráno můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne pak bude mezi 18 až 23 stupni a v pondělí na Den české státnosti se ráno mohou objevit mlhy. Odpoledne se ale teploty vyšplhají až na 25 stupňů.
4: Betonujeme dřík opěrné zdi. Tní opěrné zdi, protože jsme už postavili spodní, která je přímo u toku. Během příští týdne dobetonujeme i tu vrchní zeď, která je u toho budou se dělat zásypy za tou opěrnou zdí, vlastně tak, aby jsme mohli potom pomalu zprovozňovat.
3: Říká Aleš Kocián ze správy a údržby silnic. Opravy zřícené opěrné zdi na silnici z České Kamenice do Kytlic na Děčínsku jsou za polovinou. Silnice má být průjezdná od konce listopadu. Výstavba dvou opěrných zdí v délce 60 a 30 metrů bude stát 15 milionů korun. V Teplickém regionálním muzeu začne druhá etapa oprav budovy zámku. Podle ředitelky muzea Jany Ličkové je rekonstrukce nutná. Po jejím dokončení se totiž veřejnosti zpřístupní prostory, které doteď muzeum pro potřeby expozice nepoužívalo. Opravy se budou týkat hlavně starých sloupů a podlah. Budou na ně dohlížet i památkáři. Na jaké nové expozice se návštěvníci mohou těšit, zatím není jasné. Muzeum na ně teprve vypsalo výběrové řízení. Platy vrcholných politiků možná nebudou v dalších několika letech růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se mzdy politiků zmrazily na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a vetovala jeho zrychlené projednání. Normu tak čekají standardní 3 kola projednávání a je tak pravděpodobné, že hned od příštího roku platit nezačne. To kritizoval jeden z předkladatelů normy, Tomio Okamura z SPD.
5: Jsme přesvědčeni, že odměňování politiků nemůže být odtrženo od ekonomické reality občanů a země, kterou spravují. Jak pokrytecké je, že opozice volá po úsporách ve státním rozpočtu pro příští rok, a zároveň si opoziční poslanci sami sobě chtí zvyšovat platy a ten stejný rozpočet více zadlužovat.
3: Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje teď. Po rozmrazení by totiž stouply skokově.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme po ránu mlhy, přes den oblačno až zataženo, přehánky ojediněle, teploty naměříme do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Bukovecký mlýn u Dubé na Českolipsku na silnici 9 hlásí komplikace po nehodě, bouralo se taky v Komořanech na silnici 13 a u Rynoutic na Liberecku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí. Já mám
7: nalíkají.
6: My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, všechny zdravím, nám tady byl

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala, ne. Já jsem se jaký ptala, potřebuješ něco, nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky, ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď Yellow
1: rapera.
0: Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: no,
0: krasavice, vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeník.

0: Jirka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
1: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich árií jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět vyprovokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má si prohru. Prohru a zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. Věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostraví vše a předávám slovo režii.
0: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
1: Tuna!
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
4: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, já jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
3: Zkus nám něco, kousíček.
4: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
3: Brděl.
4: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
3: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
4: Dagmar ruší koncerty?
3: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
4: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
3: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ahoj. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme Ačko. Zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nashle.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeniga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru,
5: velmi
7: optimisticky naladěnou a ať to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme.
7: Nastáno.
2: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já Dobrý. Vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba, František Netolic.
2: Zdravíme.
9: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty. Aha.
2: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
9: Děkuji.
2: Mějte se. Pořád Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v ní mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky.
11: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůže jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím?
12: Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
13: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
12: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto, jo, ne, to byla cizí.
2: To byla cizí. Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text, hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: Asi jsem se rozvala, hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takovej tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: No ano, to byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to
1: no,
2: mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: zpěvačku. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý
2: Zekdy.
1: A Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali Poznáme. Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já to, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A
2: děkuju.
3: Prosím, pěkně prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šouply. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím, že?
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no,
1: Dalibor
2: Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Hele, to nevadí.
4: A to byla televizi u Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a hezčí a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a hezčí.
1: A milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Se taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidně prdě. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní
2: Dobrý
5: Petru
2: den.
5: I vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže,
2: a
5: pana
2: já
5: pracního,
2: jsem...
5: že se o ní tak hezky
1: Je to pracné,
5: stará.
1: Ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma a zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička se říká, no, to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: já ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká,
2: dávám vlnu, víš?
1: Zebřička si říkal, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano. A tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyně z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpaslíci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvářela šmudlovi trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvo slepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, fláklo to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo políznul, čerta něco takhle jako něco udělal. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas,

dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a vlasta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít podruhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u Nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v Humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan Mládek. Už ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A jo? Proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je
3: protože
2: výborné
3: to rozumíš, jídlo. To tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš že? Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme ale dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nejdražší paliva v Ústeckém kraji prodávají benzínky na Děčínsku. Městské divadlo v Mostě uvede v říjnu 2 nové premiéry. Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. Zítra čekáme zpočátku mlhy, přes den oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů. Krásné odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 45 korun a 70 haléřů. Za litr nafty dají v kraji v průměru řidiči zhruba 49 korun a 40 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o téměř 12 korun na litru dražší než před rokem. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Děčínsku, naopak nejlevnější jsou na Litoměřicích. Česká vláda od dubna do července ceny pohonných hmot regulovala. V současnosti kvůli dalšímu růstu cen oznámila, že od 1. října bude znovu stanovovat maximální ceny benzínu a nafty a sníží spotřební daně na naftu. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Před 3 lety ho soud poslal na 5,5 roku do vězení, a to za podporu a propagaci terorismu. Během covidové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí na politicích. S jeho propuštěním souhlasila i státní zástupkyně. Rozhodnutí je tak pravomocné. Čermák u soudu svého jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
3: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou, a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna, a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba a vysloven dohled probačního úředníka.
2: Zkušební dobu soud Čermákovi stanovil na 4 roky. Městské divadlo v Mostě v říjnu představí 2 nové premiéry. První je představení s názvem Krásná neviňátka. Podle autora a režiséra Adama Steinbauera jde o groteskní horor z rodinného prostředí, kdy se i štědrý den může změnit v noční můru. Diváci hororovou komedii uvidí poprvé 2. října v divadle Rozmanitostí.
4: Další novinkou je představení Shakespeareiáda. Jde o moderní zkrácenou montáž 3 nejslavnějších děl Williama Shakespeara, to Romeo a Julie, Krocení zlé ženy a Hamlet. Premiéra je naplánovaná na 9. října v divadle Rozmanitostí. Z Mostu Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu mlhy, přes den potom oblačno až zataženo, přehánky ojediněle, hlavně na severu kraje, nejvyšší denní teploty 15 až 18 a na horách maxima zítra mezi 10 až 13 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Srážka dodávky s osobním vozem aktuálně komplikuje provoz v Podsedicích na Litoměřicku. V Křesíně na Litoměřicku srazilo osobní auto cyklistu na D8 na 43. kilometru u Keblic ve směru na Prahu. Boural osobní vůz s nákladním, na místo jede policie, a mezi Knínicemi a státní hranicí na D8 počítejte s tvorbou kolon mezi 80. až 91. kilometrem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Posloucháte čtvrteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Dnes slaví svátek Jaromír, tak přejeme všechno nejlepší. A teď už je připravená hodina plná informací od nás z regionu Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Máme teď pro vás souhrn aktuálních regionálních informací, které si připravila Jana Moravcová.
2: Za 12 let zemřelo na silnicích Ústeckého kraje 120 mladých lidí. I proto se na středoškoláky zaměřují záchranáři při preventivních akcích. Dnes v Ústí nad Labem na Safety Road se vrátíme už za chvíli s naším regionálním stopařem.
3: Studenti si můžou vyzkoušet, jak vypadá třeba náraz při 30-kilometrové rychlosti do pevné překážky. Je tam přetížení 9,5G.
2: Ústecký kraj pokračuje v jednáních o novém investorovi v zóně Triangle u Žatce. Jméno firmy ale nezveřejní. Dohodu o utajovací smlouvě dnes potvrdil hejtman Richard Brabec z ANO. Jak dnes informovala ČTK, developerská firma Panatony už v zóně připravuje logistický areál o rozloze 43 hektarů za zhruba 9,5 miliardy korun. V areálu bude přes 500 parkovacích míst pro osobní auta a 123 pro kamiony. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou více posypu na silnice a chodníky. Například technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli. Proto jí podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezonu až 300 tun. Více posypového materiálu objednaly taky technické služby města Most. Teplice mají koncepci pěšího provozu. Podle vedoucího odboru dopravy Milana Slepičky by se tak měly pro pěší propojit různé cíle a území ve městě. Dokument schválilo zastupitelstvo.
4: Reaguje na negativní vývoj nárůstu automobilové dopravy, mimo jiné na úkor pěší, cyklo i veřejné hromadné dopravy.
2: Ústí nad Labem doplní naučnou stezku Větruše Vrkoč o herní prvky pro děti. Rada města podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z ANO schválila podání žádosti o příspěvek nadace ČES. Projekt má stát 790 tisíc korun. Nadace může přispět nejvýš 500 000. Na přibližně 4-kilometrové naučné stezce Větruše Vrkoč přibudou úkolová stanoviště, řezbářské prvky a nové značení.
1: Souhrn regionálních informací pro nás měla Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: 17:14 k tomu posloucháte Český rozhlas Sever dnešní den v kraji. Záchranáři spolu s krajským úřadem znovu připravili pro středoškoláky Ústeckého kraje Safety Road. Letos už 13. ročník projektu, který cílí na bezpečnost mladých lidí v silničním provozu. Program na krajském úřadě dopoledne přibrali v našem vysílání Lenka Šubová a náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Před krajským úřadem jsou tady připravené různé simulátory. Studenti si můžou vyzkoušet, jak vypadá třeba náraz při 30-kilometrové rychlosti do pevné překážky. Je tam přetížení 9,5G, to znamená skoro desetinásobek vlastní váhy. Nebo to, když se auto po nehodě otočí přes střechu. Je tu i zařízení, kdy se pomocí virtuální reality nasimulují různé dopravní situace. Studenti v roli řidičů si pak vyzkouší, jak správně reagovat například na zasněžené silnici nebo při příjezdu do kolony. A hasiči tu představují i jednu novinku. Je to vlastně podobné zařízení s tou virtuální realitou. Ta novinka je ale mnohem jednodušší, zřejmě bude levnější a jedná se o tom, že si ho budou moct pořídit případně i školy.
2: Zmínil jsi hasiče, jsou tedy na akci všechny záchranné složky?
1: Ano, jsou tu zdravotní záchranáři, hasiči i policisti. Jako doplněk k těm zařízením si můžou studenti prohlédnout techniku, například sanitu zdravotníků, vůz hasičů doprovodný. Prezentuje se tu i zásahová jednotka policie. Každý z těch lidí tady se někdy na řešení dopravních nehod podílel a každý z nich má taky svoji osobní zkušenost, kterou chtějí těm mladým lidem předávat.
2: No ale na střední škole ještě asi všichni studenti řidičský průkaz nemají. Je tahle akce užitečná i pro ty, kteří neřídí?
1: Na začátku projektu byla tragická autonehoda. Tehdy v jednom autě zemřeli spolužáci z jedné třídy. Policistka Veronika Hešplerová proto oslovila Jana Pechouta, tehdy z BESIPu, a začali celým školním kolektivům vyprávět příběhy, které policisti, hasiči a záchranáři zažívají u těch nehod, při kterých umírají lidé. A to se týká všech, nejen těch, co řídí, ale těch, co do automobilu nebo na motorku usednou, nebo těch, co se tu tragickou informaci potom dozvídají. Úvodní půlhodina je plná emotivních situací, při kterých se v očích středoškoláků téměř vždycky objevují slzy.
2: Říká Robin Rerich. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jarek Nohavica, dokud se zpívá 17 hodin 23 minut, my se teď v pořadu Den v kraji jdeme podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince nejdříve přivítám meteorologku Kláru Bubnovou, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: A na to odpoledne se samozřejmě budu ptát, jak to bude dnes ještě vypadat a také počasí v noci a ranní teploty.
2: Tak během večera nadále většinou oblačno nebo až skoro zataženo s lokálními přeháníkami těch, ale bude během večera ubývat a v noci se potom vyskytnou už jenom opravdu výjimečně, a to hlavně na horách nebo na severu kraje. Postupně ale také bude v jeho západní polovině ubývat oblačnost, no a kránu se také budou hojně otvořit mlhy. Co se týká teplot, tak to máme mezi 11 a 15 stupni na horách okolo 7, no a potom v noci klesnou mezi 9 a 6 stupňů. Právě na jeho západě, kde se může ta oblačnost výrazně protáhat, mohou klesat až k trojce a tam by se také mohly vyskytnout ojedinělé zimní mrazíky. Na horách potom minima mezi 7 a 4 stupni.
0: Už tedy začíná přitahovat, jaké bude zítřejší počasí?
2: Tak ráno hlavně v jeho západní polovině území tady může být i zmenšená oblačnost, jinak během toho dne bude převažovat spíše oblačno nebo až zataženo. Přeháníky se vyskytnou jen výjimečně, a to na severu kraje. K večeru potom začne té oblačnosti od západu ubývat a srážky už se vyskytovat nebudou. No, zítřejší teploty mezi 15 a 18 stupni, o něco chladněji ve Šluknovském výběžku, na horách potom mezi 10 a 13.
0: Předpovídá meteorologka Klára Bubnová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

pátek 9. a v sobotu 10. října nás čekají komunální volby. Po 4 letech tedy budeme opět vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Sever vám každý všední den v 17:30 večer představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Ústeckého kraje. Pokračujeme podle abecedy, tedy je na řadě Chomutov. Poslouchejte v 17:30.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte další díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Sever. Každý všední den vám v něm představíme lídry kandidujících stran a hnutí v Ústeckém kraji. Od mikrofonu vás zdraví Milan Král. Postupně se zaměříme na všechna okresní města našeho kraje. Dnes se podíváme do Chomutova. Ve studiu je se mnou editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Hezký den.
2: Pěkný den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Chomutovsko je průmyslovou oblastí na úpatí Krušných hor. Jeho identitu dlouhodobě utvářely těžba uhlí, energetika a strojírenství. Zároveň nabízí kombinaci horského prostředí, historických měst a krajiny proměněné rekultivacemi. Součástí Chomutovska je taky část krušnohorské hornické krajiny, zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Nejvýznamnějšími městy jsou Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří a Kadaň. V samotném Chomutově žilo na začátku letošního roku téměř 47 tisíc obyvatel. Jaké strany a hnutí se před 4 roky dostaly do vedení Chomutova?
2: Komunální volby v Chomutově v roce 2022 vyhrálo hnutí ANO, které získalo 13 z 35 zastupitelských mandátů. Koalici utvořilo s hnutím Nový Sever, které získalo 5 zastupitelských křesel. Do zastupitelstva se dostalo také hnutí pro Chomutov se 6 mandáty, SPD s podporou pro s 5 zastupiteli a po 2 mandátech získali Starostové a nezávislí, KSČM a hnutí Chomutovská koalice. Volební účast byla poměrně nízká, necelých 31,5%.
1: Primátorem se před 4 lety stal Marek Hrabáč z hnutí ANO, volební období ale ve funkci nedokončí. Co se stalo?
2: Kvůli obvinění v kauze machinací s veřejnými zakázkami ho zastupitelé v srpnu 2024 odvolali z funkce. Nahradil ho Milan Petrilák z hnutí ANO. Ten pak loni v červnu sám rezignoval kvůli podezřelým obchodním transakcím z roku 2020. Týkali se nákupu čínských strojů na výrobu respirátorů. Krajská organizace hnutí ANO následně zrušila buňku hnutí v Chomutově. Město tedy vedli bývalí členové hnutí se svým koaličním partnerem, Novým Severem. Loni v září se pak primátorem stal dosavadní náměstek primátora Milan Merc z Nového Severu a jeho náměstkovské křeslo převzal Martin Bocian, také z Nového Severu. Druhým náměstkem se stal původně člen hnutí ANO Pavel Tůma ze strany PRO, Právo, Respekt, Odbornost. Toho ale zastupitelé v listopadu odvolali a jeho funkce zůstala neobsazená.
0: Komunální volby 2026.
1: Jaké strany a hnutí se letos ucházejí o hlasy voličů v Chomutově?
2: Stejně jako v roce 2022 usiluje v Chomutově o přízeň voličů celkem 11 politických stran, hnutí a uskupení. Podle čísla kandidátní listiny se budou o hlasy voličů ucházet hnutí Máme rádi Chomutov, vedené 58-letou manažerkou provozu Marcelou Soukupovou. Dále Chomutovská koalice Naše Česko, Správná volba pro zdraví a sport, ta jde do voleb pod vedením zastupitele města Jiřího Richtra, je mu 29 let. Kandidátku Starostové a nezávislí s podporou ODS vede krajský zastupitel 53-letý Petr Drobný. Člen strany Moderní společnost, ředitel společnosti 64-letý Jiří Turek je v čele uskupení Vize 2042 Chomutov. Kromě členů ModeSu jsou na kandidáce i lidé bez politické příslušnosti. Jsme pro Chomutov, tedy uskupení nezávislých, TOP 09, Lidovců, Pirátů a Zelených, povede do voleb novinář Jan Redling, jemu 44 let. Uskupení Lepší Chomutov má na kandidáce jako jedničku ekonoma a městského radního 32-letého Petra Troníčka. Za nové hnutí pro Chomutov kandidují většinou nestraníci a vede ji středoškolský pedagog Jan Řehák, jemu 65 let. Na kandidáce má jako politickou příslušnost uvedenou ODS. Členství v této straně má ale pozastavené. Lídrem uskupení SPD plus motoristé plus pro rovná se Chomutov sobě je krajský zastupitel a sportovní funkcionář 49-letý Zdeněk Vaňkát. Obnovené hnutí ANO povede do voleb státní zaměstnanec 42-letý Radek Vyšín. A v čele kandidátky hnutí Stačilo v Chomutově je městský a krajský zastupitel, učitel odborného výcviku, komunista Jaroslav Komínek, jemu 51 let. A nakonec jedničkou hnutí Nový Sever je 60-letý primátor Milan Merc.
0: Volby 2026.
1: V letošních komunálních volbách se o hlasy voličů v Ústeckém kraji bude ucházet skoro 13 000 kandidátů. Jak to bude na Chomutovsku?
2: Kandiduje tam 1861 lidí, 38,5% tvoří ženy a průměrný věk kandidátů je 49,5 let. V 7 obcích budou mít lidé jednoduchou volbu, mají tam jenom jednu kandidátku. Na Chomutovsku kandiduje 7 18-letých lidí a nejstaršímu kandidátovi je 88 let.
1: Komunální volby v Chomutově i celém okrese shrnula Gábina Hauptfoglová. Po písničce nabídneme názory jednotlivých politických uskupení na další směřování Chomutova. Hned v úvodu přijde řeč na osud budovy městské knihovny. Knihovna se z ní má totiž přestěhovat do bývalých městských lázní.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Sever k nadcházejícím komunálním volbám. U mikrofonu je Milan Král a spolu se mnou tady je editorka zpravodajství Gábina Hopfoglová. Všem kandidujícím stranám a uskupením jsme zaslali trojici otázek k tématům, která se dotýkají obyvatel města a řešit je zřejmě bude radnice i v příštích 4 letech. Odpovědi Českému rozhlasu zaslalo 10 z 11 lídrů v nadcházejících komunálních volbách v Chomutově. Neodpověděl Jiří Turek, který je v čele uskupení Vize 2042 Chomutov.
0: Komunální volby 2026.
1: Chomutov už nastartoval proces proměny budovy bývalých městských lázní v centru města. Po skončení přestavby v ní bude městská knihovna a kulturně vzdělávací a komunitní prostor. Co by pak město mělo udělat s budovou, kde knihovna sídlí dnes? Připomeňme, že Chomutovská městská knihovna teď sídlí v historické budově bývalého jezuitského areálu v centru města. Co by v ní tedy mělo být poté, až se knihovna odstěhuje?
2: Podle dosavadního primátora a lídra hnutí Nový Sever Milana Merce by tam měla zůstat kavárna a určité prostory by měly také patřit knihovně. Využití vidí i v rozšíření prostor muzea a vybudování nějakého atraktivního prostoru, třeba v interaktivní herně pro děti. Podle Jana Redlinga z uskupení Jsme pro Chomutov se nabízí možnost vybudovat v budově knihovny bydlení pro seniory. Dokáže si tam ale představit i prostor pro vzdělávání nebo pro potřeby muzea. Hnutí Stačilo si myslí, že hledat využití pro budovu knihovny by bylo nejlepší až podle toho, jak dopadne její stěhování. Podle Jaroslava Komínka potřebuje historická budova knihovny zřejmě drahou a velkou rekonstrukci. V tom se s ním shodují zástupci ostatních stran a hnutí, které ovšem se stěhováním knihovny do budovy bývalých městských lázní nesouhlasí. Chtějí knihovnu v historickém areálu zachovat. Modernizace je podle nich nutná už proto, aby knihovna mohla plnit všechny funkce na odpovídající technické úrovni.
1: Tolik tedy souhrn názorů zástupců kandidátek v Chomutově na budoucnost historické budovy městské knihovny. Jejich odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. Za chvíli otevřeme další chomutovské téma, Kamencové jezero a úbytek vody v něm.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Sever se věnujeme komunálním volbám. Zdraví vás Milan Král. Spolu s editorkou zpravodajství Gábenou Hauptfoglovou se dnes zaměřujeme na Chomutov. Chloubou tohoto města bylo vždy Kamencové jezero. Podíl Kamence v něm ale dlouhodobě klesá. Proto jsme se lídrů politických stran a hnutí zeptali, jak vidí budoucnost Kamencového jezera, jestli je správné ho dopouštět a tím tak změnit složení vody.
2: Všichni se shodují na tom, že je třeba jezero dopouštět a zachovat jeho originální ráz. V detailech už se potom lídři trochu liší. Nový Sever chce iniciovat odbornou debatu. Podobný názor má i Petr Troníček, nominovaný Lepším Severem do čela uskupení Lepší Chomutov. Podle Jaroslava Komínka, lídra Stačilo, je nutné udělat důkladný odborný průzkum, zanesení dna, kvality a množství vody a hlavně zjistit, jakým způsobem jezero dlouhodobě zachránit a udržet. Hnutí Máme rádi Chomutov požaduje nezávislý hydrogeologický posudek, který řekne, kam voda mizí a jaký vliv má dopouštěná voda na koncentraci kamence a na celý ten ekosystém. Teprve pak by mohlo následovat řešení.
1: Jak by problém Kamencového jezera řešili ti, kteří spolupráci s odborníky nezmiňují?
2: Jan Redling z uskupení Jsme pro Chomutov odpověděl, že by se jezero mělo doplňovat vodou z vrtů, která by měla mít podobné složení jako nynější voda. A pokud by to nebylo možné, tak by se měla dopouštět přírodní vodou, a to i za cenu změny složení vody. Jan Řehák, lídr hnutí pro Chomutov, by do jezera kromě dopouštění vody doplňoval i kamenec. Nejdřív jezero vyčistit a pak doplnit kamenec, tak by postupoval Petr Drobný ze STAN s podporou ODS. Lídr hnutí ANO Radek Vyšín vyzdvihl hlavně modernizaci kempu a obnovu restaurace Dřevák, která schořela. Jak by postupoval z hlediska péče o složení vody, neuvedl. Jiří Richter z Chomutovské koalice uvedl, že kromě dopouštění vody je nutné jezero pravidelně čistit, protože hlavně spadané listí ničí kvalitu vody.
1: Shrnula názory lídrů Gábina Hauptfoglová na problematiku Kamencového jezera v Chomutově. Odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz, a odpovědi na poslední otázku týkající se výkupu bytů uslyšíte po písničce.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte volební speciál ke komunálním volbám Českého rozhlasu Sever. Dnes je věnovaný Chomutovu. Zdraví vás Milan Král, mým hostem je editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Chomutov v minulých letech za podpory agentury pro sociální začleňování vykoupil několik bytů, které následně využíval pro lidi v nouzi, seniory nebo samoživitelky. Po zániku agentury se už město na dotace na výkup bytů spoléhat nemůže. Třetí otázka pro lídry Chomutov politických stran a hnutí proto zní, mělo by město každoročně vyčlenit peníze na výkup sociálních bytů?
2: Až na hnutí Stačilo, všichni ostatní zastávají názor, že by ve výkupu bytů mělo město pokračovat. Nový Sever přitom za nezbytnou považuje podporu státu. Po jasných pravidlech výkupu volá lídr uskupení SPD plus motoristé plus pro rovná se Chomutov sobě Zdeněk Vaňkát. A podobně to vidí i Marcela Soukupová z hnutí Máme rádi Chomutov anebo lídr uskupení Lepší sever Petr Troníček. Budoucí vedení města by pak podle něj mělo každý rok v rozpočtu určit, kolik peněz za nakupování bytů dá. S tím se neshoduje Radek Vyšín z hnutí ANO. Podle něj není potřeba mít v rozpočtu každý rok pevně stanovenou částku. Pro pokračování výkupu bytů pro lidi v bytové nouzi je i hnutí pro Chomutov. Uskupení Chomutovská koalice Naše Česko, Správná volba pro zdraví a sport a STAN s podporou ODS by tyto byty navíc chtěli nabízet i lidem s potřebnými profesemi, tedy například strážníkům, učitelům nebo zdravotníkům. Jan Redling z uskupení Jsme pro Chomutov si myslí, že město by mělo vykupovat sociální byty jenom v případě, že na to získá dotaci.
1: A jaký názor má tedy hnutí Stačilo?
2: Město by se mělo podle Jaroslava Komínka zaměřit spíš na nové, hlavně startovací byty, než na výkup těch stávajících. Budoucnost města vidí tedy v rozšiřování bytového fondu, kde by bylo dost bytů i pro lidi v nouzi.
1: To byly odpovědi 10 politických stran, hnutí a uskupení, které se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Chomutově. Ve zkrácené podobě vám je představila editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. Připomenu, že chomutovský lídr uskupení Vize 2042 Chomutov na naše otázky neodpověděl. Hezký zbytek večera. Ze studia se loučí Milan Král
2: a Gábina Hauptfoglová.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Doplňkové penzijní spoření by mohlo být výhodnější. Sněmovna poslala vládní návrh do druhého čtení. Teplice mají koncepci pěšího provozu. Dokument schválilo zastupitelstvo. Tvář covidové scény Tomáš Čermák je na svobodě. Soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Zítra čekáme oblačno až zataženo, přehánky ojediněle a teploty do 18 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO se kromě toho sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory, a to ze současných 500 korun.
2: Nově bude stát nezletilým vyplácet státní podporu už od vložené 100 korun měsíčně, protože rodiny s dětmi mají řadu jiných nezbytných výdajů.
0: Novela počítá taky se snížením poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. To firmy dlouhodobě kritizují. Tvrdí, že pak nepokryjí náklady třeba na schánění nových klientů. Teplice mají strategický dokument koncepce pěšího provozu. Zpracovali ho dopravní inženýři z ČVUT Praha a tento týden schválili zastupitelé města. Cílem bylo pěší propojení různých cílů a území ve městě, říká vedoucí odboru dopravy Milan Slepička.
3: Reaguje na negativní vývoj nárůstu automobilové dopravy, mimo jiné na úkor pěší, cyklo i veřejné hromadné dopravy. Takže cílem města je tento strategický materiál nadále používat v rámci návazných projektů, které odbor dopravy bude zadávat.
0: Podobně už v Teplicích pracují s koncepcí cyklistiky. Po zhruba 3 letech je na svobodě Tomáš Čermák. Okresní soud v Liberci rozhodl o jeho podmíněném propuštění. Čermák si odpikával 5,5 roku za propagaci a podporu terorismu. Během covidové pandemie vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu pandemický zákon, který považoval za omezení osobních práv. Před trestem uprchl do Polska, kde ho zadržela tamní policie. Čermák byl trestaný opakovaně. V minulosti dostal několikaměsíční podmínky za výzvy k útokům na Ukrajince.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme po ránu mlhy, přes den oblačno až zataženo, přehánky ojediněle, teploty do 18 a na horách do 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči v Podsedicích na Litoměřicku, dále v Křesíně, tam osobní auto srazilo cyklistu a problémy jsou taky na dálnici D8 ve směru na Prahu na 43. kilometru u Keblic. A pozor tam na nehodu osobního a nákladního vozu, na místo jede policie. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkný podvečer s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro dobrou náladu Vladimír Mišík s písničkou, která nestárne, jmenovala se Jednohubky. Posloucháte Český rozhlas Sever a teď už také dnešní druhé písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý večer. No a hned si také zopakujeme kontakty sem k nám a sem ke mně do studia. Tak telefon, na který můžete volat, tedy volat si o písničku, ten má číslo 475 212 212 a také si můžete o písničku napsat. Textové zprávy můžete posílat na 90 011 04, tvar SMSky, první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu a napsat si také můžete na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a než tady budou první telefonáty, mám tady nachystanou jednu SMSku. Dobrý večer, vyberte prosím pěknou písničku z Itálie, třeba od Albána a Romini Power a bude to pro Hanku a Hinka od Teplic. Děkujeme za včerejší písničku a snad tato zase potěší vás, kamarádi z Ústí nad Labem. Albáno, Romina Power a Sempre Sempre.

0: Albano, Romina Power, Sempre, Sempre, neboli vždycky, vždycky, tak to byl hudební výlet do Itálie, aby jsme se také trochu zahřáli, no a teď se vypravíme do hor pro změnu. No ale samozřejmě s písničkou, protože ten telefonát je z Ústí nad Labem tady od nás, konkrétně z Ústí nad Labem Neštěmic, a ve vysílání vítám a paní Marcelu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Já děkuju.
1: Nemáte zač, vybrala jsem písničku od Karla Vaška.
0: Evy a Vaška, já pomůžu. Karel tam nebude, ten příště. Krkonoše jsme si domluvili, já jsem říkal, že se vypravíme do hor, teď po té Itálii. A komu zahrajeme tu písničku?
1: Nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač a posluji slečně Dominice a pro její maminku Jarušku, tak bych to ještě poslala Ale a Petrovi do Stehevel Čese a pak ještě paní Ivetě do České Lípy a Milence do Českého ráje a Marušku do Chomutova a Marušku do Šetajovic. A jinak všem posílám písničku, s kým si dáváme hrát a ještě pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Tak teď písnička k tomu vašemu vzpomínání na to vaše rodiště. Tady jsou tedy Krkonoše, Eva a Vašek a ať se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

0: Písnička, kterou vybrala paní Marcela z Ústí nad Labem Neštěmic, tak to byla dvojice Eva Vašek a Krkonoše. Krkonoše, tu další už jsme vybírali společně s další posluchačkou, tentokrát je paní Marí, která nám volá z Neštěmic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: Já vás vítám. Tak jak jsme se domluvili, bude se tady zpívat už Kamarádi pomalu stárnem.
1: Ano, ano, ano. Protože přišel na návštěvu zase po delší době pan Ota Wild, který byl kousek od nás. Tak tady sedí s manželem pod pergolou. No a dávají si pálenicu a tak dále. No, no tak uvidíme,
0: poslouchej,
1: jak to dopadne.
0: Rádio.
1: Tak jim to necháme zahrát.
0: Dobře. Za chvíličku ta písnička tady bude. Ona je od spousty kapel tady u nás v databázi. Tak vybral jsem Kubešovku, to je Záruka kvality,
1: ano.
0: A skladba se oficiálně jmenuje z Braslavská. Za chvíličku nám tady bude znít. Tak ať i vám
1: Dobře.
0: Se hezky poslouchá. Krásný večer.
1: Děkuji
0: a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kubešovka z Braslavska, už kamarádi pomalu stárne se tady zpívalo, ale my samozřejmě také pokračujeme v plnění vašich písničkových přání. Ten další telefonát nás zavede do Prahy, kde je u telefonu a u rádia posluchačka paní Eva, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych prosila zahrát písničku, kterou zpívá
0: Václav Neckář. Václav Neckář. Ano.
1: Napsal ji Jan Neckář a otextoval pan Krečmar a jmenuje se Se svou Mášou.
0: A je moc hezká.
1: A dlouho jsem ji neslyšela a těším se na ní.
0: A já jsem rád, že jste ji znovu se mnou tady objevila, že jsme ji tam nachystali. Tak já si rád poslechnu, moc děkuju. A ať se samozřejmě i dál vám hezky poslouchá Český rozhlas Sever a podaří zase někdy zavolat a dovolat. A naslyšenou.
1: Děkuji,
0: děkujeme.
1: Na

0: opravdu hezká hudební vzpomínka, Václav Neckář a se svou Mášou. Pojďme se věnovat hned dalšímu z telefonátů po Praze. Tady máme teď Žatec a ve vysílání po delší době vítám posluchače Honzu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak my jsme tam vybrali další hezkou písničku, opět ano. Trochu jiný hudební žánr, ale to vůbec nevadí. Tak jakouže písničku a komu ji pošlem, pro koho bude?
1: Písnička je Lodi se vracení.
0: Malá muzika na uše Pepíka, bude tady, ano.
1: Bude to pro vás do rádia.
0: Děkujem.
1: Pro všechny posluchače, ale dneska hlavně teda do hospůdky u Stamby.
0: On si ji poručil, jak si teď uvědomuji, jak jsme se o tom bavili. Dobře, ano. Že jo, také zdravím, Honzo, i pro tebe. A tady je ta písnička. Zase někdy ahoj a naslyšenou.
1: Ano, děkuju, ahoj.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Klasika na uše Pepíka, lodi se vracejí, písničky na přání pokračují. Další telefonát nachystaný, také po nějaké době nám volá posluchač Milan z Křivoklátu. Zdravím, Milane, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já zdravím všechny posluchače, hlavně teda, jestli můžu, Přemka. Prakticky on víkám.
0: Ano.
1: No a dáme si teda, když se to vrací, tak se taky vrátíme trošku do léta a dáme si šárku deskovou a borůvkovou.
0: Neboli borůvkové víno, jak se tam zpívá.
1: Takže si to všichni krásně užijte. Naschle.
0: Díky za telefonát, naslyšenou.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Písnička, která nestárne, to byl Petr Novák a Co je to láska? Také jsou tady dál písničky na přání. Já už tady mám teď před dalšími telefonáty také nachystané další čtení, další z vašich e-mailů. Dobrý den, dnes slaví děda Pepa 70. narozeniny. Všichni mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a prosíme o zahrání písničky Kakaová od Karla Gotta. Děkuju, Jaroslava.

0: Karel Gott a Kakaová, jsou tady písničky na přání, ještě tady zhruba čtvrt hodiny budou. Pojďme se opět věnovat také telefonní lince číslo 475 212 212 a tohle číslo také teď večer vytočil pan František z Kralup nad Vltavou a už je tady s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům Rádia Sever.
0: Tak teď jsme hráli Kakaovou, trochu měníme ten nápoj s tou písničkou, tedy s tom názvu. Tak jakou že zahrajeme, povídejte.
1: Bude to od Schovanek, bude to Whisky, to je moje gusto, bude to pro moji dceru Evičku, řeťáka Petra, který dneska slavil, nebo včera vlastně, už to je jedno, a všem přeji hezký zbytek dne a stále zdraví a díky moc, mějte se hezky.
0: Vy se mějte také krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Whisky to moje gusto, zpívali Schovanky, kdo tady bude zpívat dál, záhy uslyšíte a uslyšíme a také tady mám na telefonu nachystanou další tentokrát posluchačku, konkrétně Martinu z Lovosic. Martino, zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já bych mu chtěla nechat zahrát skupinu Bohnou.
0: Ano, bude tam.
1: Tak jsme se domluvili.
0: Dobře, a komu?
1: Bylo by to pro mýho přítele.
0: Ano.
1: Který je u rádia.
0: Tak ho zdravím také.
1: Pro moji kamarádku, pro Vohnouty, který tady budou vystupovat.
0: Takže se těšíte,
1: a
0: víte.
1: A bylo by to pro naší hlavní vedoucí za včerejší akci.
0: Také byla dobrá, dobře, tak zdravíme. Tak jak se ten koncert vydaří, jak se vám tam také líbí. A teď jako taková ochutnávka je tady ta písnička od nich, která se jmenuje Svaz českých bohémů. Martino, díky za zavolání, hezký večer a naslyšenou.
1: Vám taky naslyšenou.

0: Tady tedy skupina Vohnout a písnička Svaz českých bohémů. Pomalu se nám blíží 19 hodin, za chvíli nás tedy čekají další aktuální zprávy a potom budeme pokračovat dalšími pořady. Přeji vám hezký večer a už zítra se těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou, loučí se Mirek Tartárek, no a docela si ještě zahrajeme. Tady je zpěvačka Diana Ross.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Doplňkové penzijní spoření by mohlo být výhodnější. Sněmovna poslala vládní návrh do druhého čtení. Středočeský kraj pokračuje v přípravě komunitního bydlení ve Zdicích na Berounsku. Počasí na zítra oblačno až polojasno, během odpoledne se zatáhne, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se kromě toho sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory, a to ze současných 500 korun.
2: Nově bude stát nezletilým vyplácet státní podporu už od vložené 100 koruny měsíčně, protože rodiny s dětmi mají řadu jiných nezbytných výdajů.
0: Novela počítá taky se snížením poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. To firmy dlouhodobě kritizují. Tvrdí, že pak nepokryjí náklady třeba na schánění nových klientů. Ve Zdicích na Berounsku vznikne komunitní bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Celkem 3 domácnosti mají nabídnout bydlení 6 lidem. Jedna z bytových jednotek bude upravená pro klienty s vyššími nároky na péči. Středočeští radní schválili smlouvu na zpracování projektové dokumentace, říká odborná referentka středočeského hejtmanství Nikola Sancová.
3: Předpokládané náklady na projektovou přípravu činí přibližně 3,6 milionů korun a financování je plánováno z rozpočtu kraje s využitím prostředků z evropských zdrojů.
0: Praha po dlouholeté rekonstrukci otevřela průmyslový palác na výstavišti. První návštěvníci ho budou moci obdivovat od zítra při komendovaných prohlídkách.
4: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
5: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, udělali dělníci ve stejné podobě, jako vypadalo v 19. století, potvrzuje vedoucí projektu z firmy Metrostav David Čech.
6: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny.
5: Opravená budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu. Komentované prohlídky budou v průmyslovém paláci do 11. října. Všechny termíny už jsou plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, na jeho západě místy až skoro jasno. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo. K večeru se od západu postupně vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na jižní spojce směrem na Černý most před Průmyslovou řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Kolona stojí od Spořilova od čerpací stanice Shell a je to na více než 20 minut. Zpomalují i řidiči jedoucí v opačném směru. Ucpaná je tak i Štěrboholská spojka směrem na Lanový most. Je to tam asi na 15 minut. Jiráskův most směrem z centra je také plný. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu e-mail od pana posluchače Jiřího, který už delší dobu sleduje v rozhlase, dříve jen u některých politiků, rozšíření pozdravu o další přídavné jméno, například krásný dobrý den a mnoho dalších jiných variant. S pobavením sleduje, jakou variantou vylepšení pozdravu ho ještě třeba moderátoři ohromí. Vždy si vzpomene na titulování ve hře Afrika divadla Jary Cimrmana Bratře otče blbče. S druhem pozdravu krásné dobré jítro se setká vám i v literatuře, píše pán Jiří. Tak a možná názor na tohle a pak se ptá, jak je to tam s psaním čárky.
2: Tak to vezmeme po pořadě.
1: Už je to v pořádku? Prostě musíme se s tím smířit?
2: Jestli je to už i v literatuře, tak se nedá nic dělat. On ten pozdrav dobrý den v podstatě je doporučený ve formálních situacích, z čehož vyplývá, že častým užíváním se významově vyprazdňuje, formalizuje se. No a
1: my nechceme, abychom zněli formálně, že? Když chceme pozdravit třeba posluchače, tak jim chceme dopřát krásné dobré ráno.
2: Ano, aby věděli, že v tom pozdravu je ten optimismus. Takže se to řeší třeba právě tím dalším přídavným jménem a když se použije konkrétně to krásný, tak to znamená velmi hezký, velmi pěkný. Takže patrně proto, aby se obnovil ten význam a bylo to hodně optimistické, tak se to zkrátka začalo takhle zdvojovat.
1: A jak je to tam s tou čárkou, když tedy chci napsat krásné dobré ráno, je to bez čárky?
2: Na to žádné pravidlo nemáme, takže když to napíšeme bez čárky, bude se to brát jako přívlastek postupně rozvíjející, dobré ráno, krásné dobré ráno. No a když tam tu čárku dáme, taky se nic nestane, bude to zkrátka přívlastek několikanásobný. To znamená, že ta dvě přídavná jména budou souřadná, rovnocená. Takže jako bychom řekli, dobré ráno a krásné ráno.
1: Můžete si vybrat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrý, mám cibu.

0: Prachy si.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, Lačerati Šukar Šuniben. Dnes představíme reperku Miku, která nám poví o své hudební kariéře. A k mikrofonu pozveme také asistenty prevence kriminality, kteří od září působí na Černém mostě v Praze 14. Lavu!

0: To byla kapela Terne Čave. Na Černém mostě a dalších místech Prahy 14 nově působí asistenti prevence kriminality. Do ulic vyrazili na začátku září. Komunikují s lidmi, pomáhají předcházet konfliktům a upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Praha 14 na jejich působení získala finanční dotaci od ministerstva vnitra. Jak jejich práce vypadá, nám přiblížil Dušan Vagaj.
1: Na Černém mostě nově působí asistenti prevence kriminality. Jsou rozdělený do dvou směn a v každé pracují dva asistenti. Rozhovor povedu s Monikou Ferkovou, s Martinou Daňkovou a s Růženou Kudrášovou. Moniko, čemu se během služby věnujete?
2: Věnujeme se lidem bezdomova a dětem a i lidem, které užívají návykové látky.
1: Martino, jak vypadá běžný pracovní den?
3: Jak jste už zmínil, máme ranní a odpolední směnu. Každý máme rozepsaný svůj plán tras. Ráno máme sraz tady u metra na Černém mostě, kde máme první terén. Pak přejíždíme na Rajskou zahradu, pak na náměstí Hloubětín. Monitorujeme lidi bez přístřeší, lidi, kteří pijou alkohol na veřejném prostranství, děti, jsou to náctiletí, taky užívají návykové látky. A takhle to vlastně kontrolujeme během dne, ty místa, které máme určený.
1: Jak už jsem zmínil, vaše služba je rozdělená do dvou směn. Růženo, vy jste jedna z těch dvojic, která dělají tu druhou směnu. S jakými situacemi se při práci nejčastěji setkáváte?
4: S bezdomovcema pijou alkohol, tak je, jim říkáme slušně, aby se sebrali a odešli. Když se seberou a odejdou.
1: Dá se říct, že ranní směna a odpolední směna se liší?
3: Při té ranní směně určitě není tolik problémů, jako při té odpolední směně. Zatím je ta ranní klidnější, ale nemůžeme vědět, co bude dál, že jo? Například nedávno se taky stalo, byla to ranní směna. A stala se taková věc, že mladík tady v jednom nitrobloku na Černém mostě po užití návykových látek skolaboval, měl nějaký záchvat. Vypadalo to vlastně, že už to ani nepřežije. Dosil se z vratky, takže jsme mu podali první pomoc, zavali jsme záchranku, chlapec se z toho dostal, protože my jsme tu pro bezpečnost a pro pořádek.
1: Moniko, jak můžete jako asistenti předcházet konfliktům?
2: Začneme se jich ptát vlastně, co se děje, domluvou prostě řešíme.
1: Martino, jak spolupracujete s městskou policií a policií České republiky?
3: Zavoláme a přijedou. Vědí o nás, takže není problém.
2: A voláme policii, když už vlastně se cítíme být ohrožený my jako asistenti i okolí.
1: Martino, důležitou součástí vaší práce je komunikace s lidmi, s obyvateli. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
3: Opilství, skupinky, lidi bez přístřeší, náctiletí děti, někdy je to i nepořádek. No.
1: Moniko, vy jste začali de facto nedávno, máte už odezvu lidí?
2: Ano, máme. Asistentům lidé děkujou, že jsou moc rádi, že můžeme tady jako být a předcházet něčemu. Potkávají nás na ulici, tak nám poděkujou, jsme za to rádi.
1: Růženo, budete se při své práci zaměřovat také na děti a mladé lidi?
4: Zaměřujeme se i na mladé, i na ty starší lidi. Upozorňujeme je, že kolem ty 9. hodiny, aby se sebrali a odešli domů.
1: Martino, Praha 14 má několik různých lokalit. Liší se podle vás problémy, se kterými se v jednotlivých místech setkáváte?
3: Náměstí Hloubětíně, to je takovej docela oříšek. I když vykážeme lidi bez domova, kteří popíjejí alkohol a chovají se vlastně tak, jak by se na veřejném prostranství chovat neměli, tak se někdy vrací. Takže to tam je trošku jako nic nejde hned, jo, trošku na další dobu. U metra na Černém mostě se mi zdá, že se to trošičku zlepšilo. A na Rajské zahradě myslím, že je klid.
1: Jak jsem zmínil, jste v ulicích zatím krátce. Co vás při práci zatím nejvíc překvapilo? A co byste chtěli, aby vaše působení v Praze 14 přineslo?
4: Aby tady byl klid, pořádek, bezpečno, aby se nám tady žilo hezky, No a baví mě ta práce, takže...
1: Moniko, cítíte, že lidé z Černého mostu, z Prahy 14, vás respektují?
2: Ano. My teda tady působíme už 5. rokem s kolegyní, s Martinou Daňkovou.
1: S nějakou ale přestávkou, že jo?
2: Ano, my jsme pracovali u ROM Praha, terénní pracovník jsme byli s kolegyní. Neměli jsme teda takovouhle pravomoc a uniformu, takže ty lidi nás už tady jakoby znají, i ty lidé bez domova a tak, takže jako mají z nás opravdu jako takovej ten respekt. Když nás vidějí, tak už prostě se balej, žádný jako nejsou agresivní na nás, už dopředu říkají, my už odcházíme.
3: Jak říká tady kolegyně Monika, tak opravdu je známe už delší dobu. Kolikrát se stane, že za náma sami přijdou s nějakým problémem, že by chtěli pomoct, tak je odkážeme, že ona je třeba na to neposedu, nebo na nějakou naději, nebo Červený kříž. Jo. Byli takoví, kteří se nás ptali, jestli bychom jim nemohli pomoct prací.
1: Růženo? Já se zeptám, když by se stal nějaký větší problém, jste nějak propojený všichni čtyři, abyste si navzájem vypomohli třeba?
4: Ano, jsme propojený, když se něco děje, tak si hned zavoláme, nebo pošleme SMS-ku a oni dojdou.

Je s námi Roma Vakeren, dobrý večer. Mika Umajku je pseudonym romské zpěvačky a reperky z Brna. Také tvoří projekt a podcast zaměřený na romskou kulturu, rozhovory a hudbu. Letos vystoupila například na brněnském půličním festivalu Ghettofest nebo Romipenu v Biskupském dvoře, kde ji oslovila Iveta Durdoňová.

0: Jak se věnujete dlouho rapu a vůbec zpěvu?
1: Hudba mě doprovázela od malička, už od 8 let, kdy jsem vlastně začala tancovat v taneční skupině M-Dance. Vždycky jsem měla takový ten sen tu hudbu dělat i sama. Postupem času, když jsem jezdila na koncerty nebo působila jsem ve videoklipech třeba Monice Bagárové nebo na živých koncertech Anitě Soul. S Anitou se známe, ta Soul si mě zavolala, natáčím videoklip, jo, nebo mám tady koncert živý na festivalu v Ostravě, takže jsme jeli se skupinou spolu s hodně známým tanečníkem Kalem, který si mě bral vždycky s sebou.
0: Vaše kariéra reperky začala tancem v taneční skupině M-Dance, kterou vedl Michal Šeraj.
1: Ano, přesně tak. Začalo to teda tím, že jsem se přihlásila do rapové soutěže The Mag v Rap 2025 a tam si mě vybral do svého týmu slovenský rapper Rytmus. Konkurence tam byla opravdu jako velká. Já beru i za úspěch třeba to, že jsem se dostala z Československa jako jediná holka do top 20.
0: Co pro vás tato soutěž znamenala? Kam jste se vlastně posunula od té doby?
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to zkušenost, dalo mi to větší obzor, určitě to, že se chci zlepšovat. Dalo mi to sebevědomí v tom, že je možná místo na české scéně i pro Miku.
0: V současné době skládáte, vystupujete, nebo kde si vás mohou posluchači poslechnout?
1: Používám sociální sítě, kde vystupuju vlastně pod jménem Mika u Majku. Kdyby nikdo nevěděl, tak Mike je jako mikrofon, takže Mika, já u Majku jako u mikrofonu v překladu. Takže tam publikuju svoji tvorbu, věnuju se třeba i moderování jako dnes na festivalu Romipen 2026, takže doprovázím vlastně celodenní program.
0: Zvou si vás nadále do videoklipů nebo na koncerty, kde byste účinkovala jako tanečnice, nebo se věnujete jenom hudbě?
1: Ten tanec jsem tak trošku upustila, ale ne úplně, protože tanec ve mně byl a bude, ale teďka spíš mířím na tu hudební scénu, která mě začala více bavit a naplňovat. Věnuju se tvorbě hip-hop, R&B, pop.
2: A to je pro dnešek vše. Palíkera v hojšu nenasa menca. A čen devlil. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jilí poblíž švancemberské hrobky v Třeboni. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta v podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
0: Kostel svatého Jilí u švancemberské hrobky v Třeboni má od dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
3: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
0: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: No města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se výjimečně vyskytnou mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy stále uzavřená za sjezdem na Voznici. Na 21. kilometru u exitu na Kytín vyšetřují velmi vážnou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z Voznice směr Nová Ves pod Pleší, zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Kolony se tvoří také na D1 na průtahu Brnem ve směru na Ostravu. Je to mezi 184. a 196. kilometrem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na dálnici D3 z Benešov do Českých Budějovic u sjezdu na Soběslav je uzavřený pravý pruh na 95. kilometru. Na místě zasahují hasiči u nehody osobního auta. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčnej stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský

0: tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linhartu a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
1: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A...
0: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
1: Neměnila byste zkrátka.
0: V žádném případě.
1: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
0: prací? Myslím, že 5 let za celý svůj život.
1: Jste chodila do práce?
0: Hmm.
1: A bylo to zpívání?
0: Mm-mm.
1: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, mým, jako koníček.
0: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
1: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
0: to už jsem dávno.
1: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
0: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
1: Takhle to máte naplánované.
0: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
1: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
0: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím začala dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
1: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
0: Ne.
1: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
0: Najednou mi to nějak jako, začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
1: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp, píp, narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No,
0: se
1: ale
0: to,
1: je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárnej člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady, takhle, tohle, to, tak to je jasný. Ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla, aha, jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste se ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linhard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My
0: teď
1: jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme po zdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený, to my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla proč Tonda,
0: Pacifikem?
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: host a tím hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou, takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no, a jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Vy jste zmínila za mnoho a mnoho. Když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí a já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou a já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná, ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala sami Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžou ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takové chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Ano. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váží se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu ji mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Linhart odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se změnil, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let. A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřekl.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo
1: vůbec
0: všechno probíhalo hladce? A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný, takže byl hrozně hodný dítě. A teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: si
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů být, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Tak. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech, vy už jste
1: zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru objedno. Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem
1: To určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydrželo. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu. Jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašný takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchala a říkala, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říkala, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No, ale co když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano, to je teď
0: hned
1: 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíce těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říká, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
4: Případem nakažených salmonelózou ve škole v újezdu nad Lesy se zabývá policie. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Salmonelózu v základní škole v újezdě nad Lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
5: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
5: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
7: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zdali nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
5: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Libora Skaly velmi pravděpodobné.
8: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
5: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu víc posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Víc posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnic polehá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
9: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
4: Na Univerzitě obrany v Brně dnes začal dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
10: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Počasí.
4: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, zejména pak na horách čekáme i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod je asi 2-kilometrová kolona. Na 20,5 kilometru je kvůli opravám uzavřený levý pruh. Zdržíte se asi 5 až 10 minut. A na Šumpersku na výjezdu z Úsova do Mohelnice se srazila 2 osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: pocit, že to mělo společného něco s Tatrou a stáří, nevím, neodhadnu.
1: Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou vznětovým motorem a od 50. let 20. století je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob. Tak zní definice. Dřív než autobus ovšem přišel na svět omnibus, tedy jak praví další definice, nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu. Tato vozidla začal poprvé provozovat Stanislas Baudry v roce 1823 ve francouzském městě Nantes. Konečná zastávka byla v centru města před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem. Tahle slovní hříčka vyjadřovala nejen široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl jistý pan Omnes. Baudrymu se to zalíbilo a slovem omnibus nazval svou službu. V Praze byly omnibusy poprvé zavedeny v roce 1829. Do té doby k veřejné dopravě sloužila nosítka, fiakry, drožky. Do okolí Prahy jste se mohli svést formanskými nebo poštovními vozy. Jako první jezdil každou půl hodinu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most k zemskému domu do Sněmovní ulice na Malé Straně omnibus Jakuba Chocenského. Když byla do Prahy přivedena železnice, začaly jezdit hotelové omnibusy. Rozvážely cestující od vlaků do hotelů a naopak. Postupně byly omnibusy vytlačeny koněspřežnou a elektrickou tramvají. První autobus se spalovacím motorem představil Carl Benz v roce 1895. V Praze autobusy jezdí od roku 1925. Zpočátku nebyly autobusy zvlášť spolehlivé a vešlo se do nich 10 až 20 cestujících. Vývoj šel ale rychle dopředu. Po pár desetiletích už uvezli kolem 50 lidí a poháněli je motory na různá paliva. Na svítiplyn, na naftu či dřevoplyn. Masovou záležitostí se staly až po druhé světové válce. Pokud chceme pátrat po počátcích firmy Karosa, musíme se vrátit v čase o více než 120 let zpátky a pomyslně odcestovat do Vysokého Mýta. Budeme si vyprávět příběh o proměně malé kolářské dílny v karosárnu světového významu, plný tvrdé práce a poctivého řemesla. Všechno to začalo v roce 1895, kdy se do Vysokého Mýta přistěhoval Josef Sodomka. Správně bychom měli říkat Josef Sodomka starší, ale nepředbíhejme. Tehdy to byl teprve mladý muž, bylo mu 30 let. Byl vyučeným kolářem a měl za sebou, jak bylo tenkrát zvykem, i cestu na zkušenou. V zahraničí získal praxi ve výrobě kočárů a saní, kterou se chtěl živit. Začínal jako dělník, po roce dostal povolení k tomu, aby si založil vlastní živnost. Najal pár pomocníků a pustil se nejprve do oprav kočárů a zanedlouho i do výroby vlastních vozů. Ručně a zpravidla na zakázku. Pak zakoupil parní stroj, naučil se ho obsluhovat a firma se pomalu začala měnit v továrnu. S hrdostí ji pojmenoval první východočeská parostrojní výroba kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto. Obchodům se dařilo. Doba před první světovou válkou znamenala pro výrobce kočárů zlaté časy. Silnice ovládaly bričky, landauery, káry, v zimě saně. Automobil? Kdepak. To byla tenkrát ještě taková prapodivná výstřednost. Sodomka rozšiřoval výrobu, měl už 14 zaměstnanců a prodával kočáry v českých zemích i po celé monarchii. První světová válka odvedla Sodomkovi zaměstnance na frontu. Velkou část produkce tehdy tvořily potahy pro vojenské účely. Poválečná krize, klesající zájem o kočáry a saně, vzrůstající obliba automobilismu, to vše způsobilo, že se Sodomkova továrna začala potýkat s finančními problémy a ocitla se na pokraji bankrotu. Ještě větší rány

0: Tou dobou provázeli soukromý život pana Sodomky. Jeho manželka a dvě dcery zemřely na tuberkulózu. Naštěstí se nemoc vyhnula jeho synu Josefovi a tak rodinná firma našla pokračovatele.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Karosa Vysoké Mýta současnost je jednoduchá, už je to svým způsobem historie, a pokud se ve Vysokém Mýtě objeví autobus Karosa, tak je to už většinou na nějaké akci veteránů a přijedou sem s tím fandové, kteří mají autobus jako skutečný veterán, starají se o něj, mají ho naleštěný, vypucovaný a je to už otázka opravdu toho sběratelství a veteránismu.
2: Světlaně Lavičkové prozrazuje Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
3: Jaký najdeme typ autobusu první, který vyráběla karosárna pana Sodomky?
1: Bylo to v roce 1928 a prvním autobusem byl autobus Škoda 125. Těžko si ho můžeme představovat jako dnešní autobus, on byl poměrně malý, vešlo se do něho těží 20 lidí, dokonce to sezení tam bylo, že tam byly lavice dány podélně, vlastně jako i pod okny, čili ne tak, jak jsme zvyklí dnes. Ten tvar té karoserie byl ještě, bych řekl, skoro možná více podobný historicky kočárům než těm dnešním, téměř bychom mohli říct, aerodynamickým autobusům.
3: No to má vlastně logiku, jestliže to vzniklo právě z výroby kočáru. Ví se něco o tom, že právě autobusy, ze kterých se potom vyvinuly ty autobusy Karosa, byly tak trochu srdeční záležitostí rodiny Sodomků, anebo přece jenom spíš tíhly k těm osobním autům?
1: Já si myslím, že spíš srdeční záležitostí firmy Sodomka byly karoserie osobních automobilů a ty autobusy, to pro ně byl naopak velice vítaný zdroj příjmu. Protože oni dostávali poměrně velké zakázky třeba od československých drah na autobusy, ono to zní možná trošku zvláštně, ale tam šlo o to, že tehdy československé dráhy zajišťovaly přepravu osob vlastně i do míst, kde ta dráha nebyla. Takže někde dojel vlak, tam už byl přistavený autobus a ty lidi dovezli tedy do míst, kam ten vlak nejel. Takže ty dráhy byly velkým zadavatelem na výrobu autobusových karosérií. Samozřejmě bylo to dobře placeno, byly to státní peníze, takže byl to jistý zdroj příjmů a karosáři se velice rádi o tyto zakázky ucházeli a proto to pro ně bylo důležité a zajímavé. Ale že by to byla srdeční záležitost, si nemyslím, tam bych to viděl spíš opravdu na ty úžasné ladné tvary karosérií na osobní automobily. Možná ještě další jedna zajímavá věc, a když se bavíme o těch srdečních záležitostech, tak pan Josef Sodomka mladší byl mimo jiné velký příznivec létání a letectví, takže v jeho továrně se dokonce dělali i větroně pro Masarykovou leteckou ligu. Dokonce první hangár, který dodnes ve Vysokém Mýtě na letišti stojí, tak nechal postavit pan Sodomka. On pak po válce i měl svůj vlastní motorový letoun, s kterým lítal na služební cesty, bychom takhle mohli říct. Takže bych řekl, že možná i tou srdeční záležitostí právě byla ta letadla.
3: Ovšem, když se tady podíváme na vyobrazení těch různých autobusů, u mnohých z nich jsem hodně překvapená, protože bych si řekla, no takovýhle luxus, to je přeci až teď v současnosti, až teď máme polstrovaná vysoká sedadla, polohovatelná, ale to není pravda.
1: Opravdu je tomu tak, když se podíváme na ty jednotlivé výrobky, tak zlom přichází ve 30. letech. Autobus Škoda 606 DN Praha Karlovy Vary, to znamená do lázní, pro lázeňské hosty, tak to byl nesmírně luxusní autobus, který měl vysoké polohovatelné sedačky, pohodlně polstrované, dokonce v některých autobusech nalezneme i toaletu, takže bych si odvážil říct, že některé věci, které si myslíme, že jsou vymožeností současné doby, byly známy a používány už tehdy před těmi 80 lety.
4: Josef Sodomka junior vystudoval odbornou karosářskou školu v Kašperských horách. Pak pracoval v automobilce Laurin a Clement a v roce 1925 se vrátil domů do Vysokého Mýta. Našel tam otcovu firmu, která nevzkvétala. Zbyli v ní už jen poslední 4 zaměstnanci. Po nových zakázkách ani vidu, ani slechu. Mladému muži byl důvod hned jasný. Nová doba žádá nové věci. Je třeba podívat se pravdě do očí a připustit si nezvratný fakt. Kočárům jednou provždy odzvonilo. Tatínkovi se to možná neposlouchalo lehce. Nakonec ale musel uznat, že syn mluví rozumně. Nechal se přemluvit a přistoupil na myšlenku, že první východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky bude odteď karosovat automobily. A dobře udělal. Sodomka junior od svého otce firmu odkoupil. Stal se výhradním dodavatelem karoserií pro ministerstvo železnic a získal taky spoustu zakázek pro československé státní dráhy. V roce 1925 vyrobil první automobilovou karosérii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Miňon. Za pár let se karosérie Sodomka stává úspěšnou firmou a vítězí na autosalonech v soutěžích elegance. Vyrábí luxusní karosérie na zakázku pro obyčejné lidi, ale i pro významné osobnosti tehdejší doby. Staví na podvozcích domácích i zahraničních výrobců a v jejich autech se vozí manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, Jan Werich, doktor Adolf Schwarzenberg. Pro Jana Antonína Baťu vyrábí na podvozku Forda pojízdnou kancelář s prosklenou karoserií a vnitřní cirkulací vzduchu, psacími stroji, bufetem a rozhlasovým přijímačem. Zkouší to s výrobou různých přívěsů, dokonce i kluzáků, a pouští se i do výroby prvních karoserií autobusů.
2: Úspěch Sodomkovy karoserie v mezinárodní konkurenci. V soutěží elegance a pohodlí automobilu, která byla částí závodu cestovních automobilů, Rally Monte Carlo v Monaku, získává první cenu vůz Aero 30 s posádkou Formánek, Mikula a Zahrádka. Kabrioletovou karoserii tohoto vozu stavěla firma Josef Sodomka Vysoké Mýto. Lidové noviny, 6. února 1938.
4: První autobus Josefa Sodomky vyjel z karosárny už v roce 1928. Uvezl 14 cestujících. Karoserie byla postavena podle Sodomkových výkresů na podvozku Škoda 125. Následovaly další karoserie autobusů na podvozcích Praga, Tatra, Walter. Do konce roku bylo v továrně vyrobeno celkem 6 autobusů, z nichž jeden, takzvaný lázeňský, měl otevřenou karoserii. V dalších letech se vyráběly linkové autobusy pro městskou dopravu i autobusy určené pro zájezdy. Josef Sodomka syn přeměnil upadající kolářskou firmu svého otce v jednu z nejúspěšnějších nejen českých, ale i světových karosáren první poloviny 20. století. Natrvalo se tak svým dílem zapsal do automobilové historie.
3: Mnozí z nás si určitě pamatují, že ještě někdy za těmi kulatými autobusy jezdili přívěsy, takový jako ocásek měli ty autobusy.
1: Paposet. Ano, tím se zvyšovala kapacita přepravní těch autobusů, takže se opravdu dělali přívěsy za autobusy. Ono to mělo trošku nevýhodu v tom, že se vám pak snížila rychlost, samozřejmě ta ovladatelnost, to všechno bylo velice náročné. Případné nějaké následky dopravních nehod byly, bych řekl, tam daleko víc fatálnější, takže to mělo celou řadu nevýhod, ale od těch 30. let až dejme tomu do těch 60. let to byla běžná záležitost. Přesně tyhle ty přívěsy se opět tedy v těch karosárnách vyráběly, to byla jejich doména a vznikla jich celá řada. My všichni asi ještě známe, pamatujeme právě ty přívěsy za ty kulaté autobusy Škoda 706 RTO. Ono pak těm přívěsům se lidově začalo říkat babosedy, protože pak později byly často využívány v zemědělských družstvech, kdy se zapojili za traktor a ženy byly odváženy na pole, aby okopali řepu, takže to byly ty babosedy, ale ve své době se jich dělalo poměrně hodně a byly velice známé a využívané. Tím posledním přívěsem byl právě přívěs za ten autobus Škoda 706 RTO. Ty přívěsy pak už za těmi pozdějšími autobusy té řady S11, to už to takové ty hranatější, už nenalezneme. Byť máme tam takovou jednu raritu, a to je to, že bylo vyrobeno 8 takzvaných rotelů, to byly jakési pojízdné přívěsné hotely za autobusy SD11. Byl to skutečně přívěs, kde byla lůžka, byla tam toaleta, takže byla představa, že autobus tímto přívěsem někam dojede, k rybníku, kamkoliv, k moři, tam se odpojí, ukotví, dokonce se vysunula jedna stěna, takže šířka toho přívěsu se zvětšila. Ti cestující z toho autobusu přejdou a vlastně budou bydlet v jakémsi hotelu. Myšlenka celkem zajímavá, ale zase pochopitelně jízdní vlastnosti, komfort a tak dále nebyly moc dobré, takže proto jenom 8 kusů. Dodnes víme, že se dochovaly 3, možná ještě někde se nějaký skrývá a naše muzeum má velkou radost z toho, že před několika lety my jsme právě jeden z těch rotelů získali a v letošním roce se začalo na jeho renovaci.
3: Z těch autobusů Karosy asi nejznámější, nejslavnější právě to RTOčko?
1: Já myslím, že určitě, že autobus Škoda 706 RTO je určitě nejznámější. Je to dáno si myslím celou řadou faktorů. Jednak ta starší generace si ještě velice dobře pamatuje, jezdila v něm na běžných linkách. O něco mladší generace, jako jsem třeba já, se už spíš pamatuje z klubů, z oddílů fotbalových, vodáckých a tak dále, kdy ještě ty autobusy tam jezdily v 90. letech. Takže to člověk má hodně spojeno s výlety někomu v tom autobuse bylo dobře, někomu jako třeba mě špatně. Tohle všechno si pamatujeme. Určitě i k té popularitě přispěl ten známý film s panem Beckem, Florence 1330, kdy to vlastně částečně také o tom autobusu. Tyhle ty všechny faktory dohromady z toho autobusu dělají dnes legendu. Navíc je to skutečně autobus nádherný, hlavně když vezmeme tu variantu Škoda RTO Lux, která v roce 1958 byla vystavena na světové výstavě v Bruselu a tam zase sklidila zasloužený obdiv. Tohle všechno zkrátka z toho autobusu dnes už dělá legendu a o ty autobusy je obrovský zájem, ale bohužel dnes už těch autobusů je málo.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Druhá světová válka výrobu usodomků utlumila. Firma přežila jen díky velkým zakázkám na výrobu autobusů, sanitních a dílenských vozů. Po válce měl Sodomka velké plány, ale nezbylo z nich zhola nic. Po únoru 1948 firma Josefa Sodomky dopadla stejně jako všechny ostatní. Byla znárodněna. Jméno původního majitele v názvu podniku nemohlo zůstat. Státní správa využila toho, že se součástí znárodněného podniku stala i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která vlastnila průmyslová práva na zavedenou obchodní značku Karosa. Díky tomu bylo možné název Karosa použít i na ostatní provozovny znárodněného podniku. Centrální působiště zůstalo ve Vysokém Mýtě a Josef Sodomka se načas stal ředitelem Karosy. V roce 1950 si ale pro něj přišli. Byl zatčen a odsouzen za fingovaný finanční přestupek ke 3 letům vězení. Po propuštění pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti. Zemřel na onemocnění ledvin 13. února 1965.

0: Po znárodnění bylo rozhodnuto, že karosování automobilů půjde stranou a Karosa se stala jediným výrobcem autobusů v Československu. Ostatní výrobci, například Škoda nebo Praga, ji nesměli konkurovat. Karosa se tehdy chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. Do vozidel se montovaly motory firmy Lias. Koncem 50. let se v podniku začaly vyrábět první ze známých a populárních modelů městských autobusů, které si odnesly ceny z mnoha mezinárodních výstav. Úspěch měli už na zmíněném Expo v Bruselu v roce 1958. Svou premiéru zažil luxusní autokar s mimořádnou výbavou interiéru. Kromě bufetu, šatny a rozhlasového zařízení v něm byl i televizní přijímač.
1: Ten areál, ve kterém se nacházíme, byl původně cvičištěm sovětské armády. Z roku 68, kdy sem armáda vstoupila.
2: Poznamenává Bohuslav Fencl, vedoucí autoklubu Karosa.
1: Ta armáda tady měla ve městě celkem 86 hektarů ploch. Byli prvním městem v České republice, které armáda opustila do jednoho vojáka. To bylo v roce 91. Tady v těchto místech, co teď stojíme, tak tady bylo autocvičiště pro armády Varšavské smlouvy. Když potom armáda opustila město, tak jsme zvažovali, co s tím celým areálem dělat a jako nejúčelnější se nám jevilo vybudovat tady první v republice centrum pro výcvik řidičů. Těch center v současné době už je v republice 8 a my jsme tedy byli těmi prvními, kdo dal nějaký signál, že tato zařízení naše republika potřebuje, že to potřebují řidiči, že to potřebují učitelé autoškol, že to potřebuje armáda, že to potřebuje policie, vojsko a všichni, kdo tedy jakýmkoliv způsobem využívají motorová vozidla a kdo potřebuje občas aspoň dostat nějakou lekci a seznámení s tím, co je nového, jak se s tím zachází a co a jak se s tím dělá.
3: Jste autoklub Karosa, znamená to, že tady na té vaší dráze kroužily i ty autobusy Karosa?
1: Samozřejmě my po vlastně privatizaci Karosy, kterou privatizovala firma Renault, jsme hned požádali bývalé vedení, zdali můžeme i nadále používat jméno Autoklub Karosa, protože ten původní byl pro zaměstnance fabriky, kterých tady je ve městě nejvíc, nebo bylo tehdy a je i teď.
3: Tady na té vaší dráze, když kroužily ty autobusy, tak to asi nesloužilo jenom k běžné výuce řidičů autobusů, ale píš se tady testovala jejich schopnost třeba zabránit smyku nebo akvaplaningu?
1: Je to v podstatě obojí, co jste říkala. Například na rampě se zkouší brzdy, ruční brzdy, rozjíždění do kopce, funkce automatů. Zkouší se tady například lámavost kloubů, kloubových autobusů. Zkouší se tady brždění na suché vozovce, na mokré vozovce, funkce všech brzdných systémů od ABSu až dneska po ty všechny možné systémy, které jsou. A samozřejmě, že se tady zkouší také automatické převodovky při různých typech rozjezdů do kopce, rozjezdů s plným autobusem, s prázdným autobusem, což je na ty motory a na ty převodovky největší zatížení právě v těch kopcích, kde ty zastávky také mohou být, takže ten autobus také musí rozjet.

Legendární autobusy Škoda 706 RTO byly velice oblíbené. Využívaly se i pro speciální účely, například jako servisní vozidla, pojízdné prodejny, pošty, knihovny, rentgeny či jako chirurgické autobusy. Později přišla i verze pro meziměstskou dopravu a přibyl i kloubový autobus. V Karose se jich vyrobilo skoro 15 000 a brázdili silnice nejen u nás. Svést se s ním mohli cestující v Asii, Africe i Jižní Americe. V 60. letech se v Karose začala vyrábět i hasičská technika, protože k ní byla přičleněna také firma THZ Polička, tedy Továrny hasicích zařízení. I tahle továrna měla dlouhou tradici. Původně to byla firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství, založená už v roce 1899. Ale to už by byl jiný příběh. Po pádu totality se i koncepčně zaostalá Karosa musela přizpůsobit společensko-ekonomickým změnám. Její produkce, dříve čítající skoro 3 500 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. Karosu získal zahraniční investor, původně firma Renault. Proběhla modernizace výrobního podniku i vozů samotných. Od roku 1999 je podnik součástí celoevropského holdingu Iris Bus, který založil Renault s italskou firmou Iveco. 1. ledna 2007 byla Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Autobusy se tu vyrábějí dál. Jen toho libozvučného názvu je trochu škoda.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Počasí na zítra, oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní, teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová, hezký večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
0: Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné jej již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně.
1: Sport.
0: Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
4: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, pak zejména na horách čekáme ojediněle i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 231. kilometru ve směru na Brno před exitem na Vyškov východ je porouchané osobní auto. V Přesi na Rokycansku máme hlášenou srážku osobního auta s vlakem, na místě je záchranná služba. A na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Jaroměř je uzavřený levý jízdní pruh kvůli pracem na silnici. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent.

0: Tady je čertovská štace. Tady se straší.
1: A je pryč. Zabrať pámbu. Dej pámbu.
0: Na co to? Takový řeči nemám rád.
1: Jo, podívejme. Tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
0: Já nejsem človíček.
1: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
0: Já nejsem pan táta.
1: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
0: Já jsem čert.
1: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí. A vás tam v tom koutě není ani vidět.
0: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
1: Já vám to nevymlouvám.
0: A straším tu.
1: Když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
0: Teď jsem právě strašil.
1: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
0: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to rozsásá.
1: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
0: Ty se nebojíš?
1: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to.
0: Nemluv a klice. Hejdi, babo.
1: Vyhánět do nepohody starou ženskou. Vymýšlet si řeči o čertovi.
0: Tak se na mě podívej.
1: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
0: Tak se boj.
1: Proč? Horší je zlý člověk.
0: Straším tu 150 let.
1: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
0: To jsem byl já?
1: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
0: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
1: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no. Stavení je to pěkné. O samotě. Kdyby se drobátko spravilo.
0: Tady se nic spravovat nebude.
1: Kvůli vašemu strašení. Když vás taková práce ani nemůže těšit. Když tu nikdo nebydlí.
0: No jo.
1: Takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
0: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
1: No jo, no jo.
0: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
1: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem.
0: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
1: Jo, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
0: Je jo.
1: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
0: Ani řek.
1: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
0: Už jsem řek.
1: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
0: Já nikoho nechci.
1: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání. Abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
0: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
1: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
0: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím... Jedna, dvě a jedna jsou tři.
1: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
0: Měli jste.

0: Hlava kolem.
1: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
0: Vylítnu s tebou komínek.
1: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
0: Ven, babo, ven!
1: Tak já zítra přivandruju.
0: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem vlumpricirovaná. Ta upaluje. Takže to jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jed. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak a jsem doma. Zaplať pámu sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákavá. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu to holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: No, tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajci.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajci.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne?
3: Hmm.
1: A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou. No, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno. Tak. Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, mates, ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert myl?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnou tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? No,

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto?
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo pošt.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro, stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte, vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci. Či který čerchmant?
0: Tady to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové. Šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšim.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotoví...
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete...
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už se na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desítce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte! Jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k šedesátinám.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to, protože jsme...
3: Svátky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: to nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kulbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
4: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
5: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František?
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatím to poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba s ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel, To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
6: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
6: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
6: O, Sancho! Cítím, jak mi narůstá.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možná. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca a tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda, sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Je něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček jim ne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
7: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení rozhlasoví přátelé. Odbyla 23. hodina. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A máme 24. den měsíce září roku 26. Je tedy závěr toho druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta: sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nazbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule. Pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli. A třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících dvou hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám proto, že léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: Letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale skoro vůbec není.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba.
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie, až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takový smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenýma. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. Mm-hmm. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených, a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným

0: tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři, objednala jsem si jídlo a přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvícený na stolech. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám, byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty
1: to není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
0: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No, ale zase se najdou dobrý lidi, který pomůžou. No,
1: a to je, to je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
0: Jo.
1: Ano, ano.
0: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos, protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Hmm. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
1: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně Staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
0: No víte, je to zajímavé, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
1: A přesně o to mi tak trošku šlo. Abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
0: Děkuji vám moc.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měly, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry, ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit. A to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Częstochowa, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek, noční linka.
1: Dobrý večer, tady je Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v lázni v Poděbrady.
0: A jak tam bylo?
1: Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňské domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Mm-hmm. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do těch závodů v fúzi?
1: Ano, po první bylo soutěž seniorů. Mm-hmm. Začínalo to, než začínali tam mezinárodní, tak jsem soutěž seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou a je to teda pro zdraví z lázní z Poděbrad, vlastně znak Poděbrad. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám do teďka, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano, ano. Ano, ten květen byl nádherný. Červen už bylo hodně teplo, to bych tam asi nevydržela tak sedět na té terasy a to, no, potkáváte tam dolů, tam je tolik lidí jezdí na soboty, neděle, rodinky na výlety do těch lázní a tady z našich měst různých, tam plno a fakt opravdu ty lázně Poděbrady, je to taková příroda. Já říkám, všechny lázně jsou nádherné. Jezdím do Luhačovic, jezdím do Hodonína, jezdím Karlovy Vary, všude jsou krásné. Ale ty Poděbrady mě teďka tak nějak zaujaly, že je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádné kopce a na všechny místa jsem se podívala.
0: No, možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání Noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
1: Paní Zdeno, plno pořád.
0: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
1: Našla, já mám přátel, já jezdím hlavně do Hodonína, do lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava. Zase to trošku jiný, kde tam různé cymbálovek a takových všechny, kde ty známí mám pořád. Doteď si telefonujeme a teď no, i teda v těch Poděbradech jsme zaměle. A můžu říct, že v těch Poděbradech vlastně se léčí teda srdce a tam je tolik mužů, protože všichni jsou asi nějak ti muži víc nemocní na srdce.
0: No jo.
1: Opravdu tam.
0: Nás to víc bere.
1: Ano. Vy holky
0: máte víc toho estrogenu, tak jste chráněný, no.
1: Ano, a teď, když to ten Hodonín je zase trošku nějak něco jiného, nebo ty Luhačovice, ale já jezdím do Hodonína, kde zase je vínečko.
0: Jo, to jsou potom lázně.
1: Když v Poděbradech taky bylo víno a ptám se, odkud je? Moraví.
0: No, z Hodonína.
1: Moraví.
0: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
1: Že k tomu moře ráda taky jsem jezdila, byla jsem i s jogou cvičit. U moře jsme si, že bylo to nádherné všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch lázních, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hodonína.
0: Rozumím.
1: Takže to vystřídám.
0: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
1: Mějte se všichni hezky, ale mě zdraví. A jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na RODu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné. Nejsem ten, který by měl poučovat. Sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase nazpět k tématu. Sezóna letních zájezdů ukončena a konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to noční linka Českého rozhlasu. A já se ptám, možná je to jenom snaha o, řekněme, vzletné vyjádření, ale já se ptám, napnuli jste letos v létě plachty vaší loďky a nechali jste se unášet do dálav? Jaká byla ta letošní sezóna? Kde jste byli? Na zájezdu? Na dovolené? Máte zážitky, které stojí za zmínku? V tom případě jste tady správně. Můžete inspirovat tím, že zavoláte na 731 800 900 a povykládáte o svém letním pobytu i ty ostatní. Kdo je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý den, dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být léto. Ale je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl strajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož to byl velký akvarista, tak Austrálie byla jeho zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam měl zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už toho to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
0: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste se?
1: To je jedna z věcí. No samozřejmě zase potkali, už na mě čekali na letiště, ne na dráhy. Ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, a byli jsme kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, Sydney, to je jako by se zeptal někoho, kde ve Fritiškových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Protože člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dál třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Čekali na mě, jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který vlastně mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že my jsme tam, já jsem tam byl na Velikonoce, čili v době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Takže když třeba jsme tam seděli s trejdou, takový zomičko zahradíme a svítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a svíčko k nám přijde, říká, ne, nepřijde, ono odchází. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo, takže jsme tam probili, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkali, hele, aby si viděl ptakopis, když viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady za 40 let koalu viděl dvakrát. Protože my jsou hrozně platí, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on u když mě bylo asi 7, a my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. A těch zážitků byla strašná spousta. Včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý. Protože ta země koule je kulatá, ale jedna věc byla zajímavá. To mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový koleště, který byly asi to možná budete znát v vyprávění, takový zubarský koleště, který byly šikovný na všechno možný, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když já jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty koleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stejně říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel. A na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putovali z Lysí nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom kleště, ale...
0: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
1: Tak, tak, tak. tak a jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla ještě, měla nějaký takový ten vývod, že už byla hodně špatná, nějaký posledná choroba se jí pokoušela a moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak bych si pojel s Láďou a nech jí na pokoj, jo. Tak jsem říkal, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona furt ještě lítala i s tím vývodem. Prostě nátura, která se nedá porazit a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom ochranném centru mají vysokou věž, na který se tabilo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na střílení. Dělali tam gravitační, takový prostě jedna z věcí za druhou, prostě byl to krásný životní, byla to krásná životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten Strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělali mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
0: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
1: To ne, ale byl jsem v Melbourne v místě, kde vlastně Strýda pobejval a co mě tam dostalo, že Helena na tom moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů a tam je v tom paměti je dvou vojáků, starého pána mladého, to je otec se synem a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to. A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží, Finchettovo, je zmatený, že byl půl určený ta stavba pro Indii, prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
0: Mílo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky, naschle.
0: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v pořadí. Nebojte, já to nebudu počítat po každé v Noční lince, ale jen tak, abych ještě dokreslil to, že sezona letních zájezdů je za námi. No a vy možná plní vzpomínek, plní zážitků, rádi zavoláte na číslo, které uslyšíte a řeknete, jaké to bylo. Ať už u moře, u rybníka, v lese, na horách. Se svými zážitky se můžete pochlubit až do zítřejší jedné hodiny. Na tomhle čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet té taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme Noční linku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to byl v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, no horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanadu.

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letní, letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Tak je dobrý.
1: Taky dobrý,
0: trajekt,
1: no.
0: Jo? A který to byl ostrov,
1: no,
0: který loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu. Brač je kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je co by dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera, prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historické jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem,
1: ano,
0: teď se dívám na mapu
1: letos...
0: a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky, asi od té doby, co tam noční linka existuje, a abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macon jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no, každý máme takzvaně to své, to znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuju.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého místa to bude?
1: Letíme do Oibie a pak jedeme někam asi 20 kilometrů po pobřeží. Myslím, že se to jmenuje San Teodoro, ale nejsem si tím úplně jistá, neboť prostě to jako dcery to mají všechno pod palcem a já se nestarám absolutně vůbec na nic. Jako akorát mě řeknou, kam mám jít a já jako opička za nima pěkně kráčím.
0: Tak Jarko.
1: No a moc se na to těším, protože na Sardinii jsem ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dortu.
0: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let. Carlo Dromo, kalitaxídy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou. Mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
0: Děkuju. Naslyšenou.
1: Tak. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: stačí.
1: A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezona letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se mi chodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů. A teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit. A tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
1: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak
0: ano,
1: přirozené
0: no.
1: Chování. Co vás táhlo do Brazílie?
0: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou a taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
1: Takže karneval?
0: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek, to pro nás udělali takové vystoupení, ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
1: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustálé práce, že?
0: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo, pojďte se podívat, samozřejmě, že jsme šli po těch pěšinách, jo. Pojďte se podívat, co tady je. No tak všetci se nahrnuli. Takový obrovský pavouk jakýsi. A já prostě vidím pavouka a i ty naši malí pavouci mi připadají jako obří. Takže to jsem měla trochu zkaženou náladu, že to nemusím, ale ku podivu nikde, třeba v těch chatkách, jak jsme spali, že jsem na žádného nenarazila.
1: No tak teď jste potěšila všechny arachnofobiky.
0: Tak nějak, protože to je fakt, jako ne, já už jsem se pak nedívala ani doprava, ani doleva a šla jsem jenom, aby nám něco si nespadlo. Ne, had nějaký, to mi nevadilo, taky jsme to tam viděli. Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni to, jak oni tam
1: nezabudí. Jak se tam vyznají, jo? Že?
0: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanosu nebo co, a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám ho tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od těch, od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů, ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr takového.
1: No to je štěňátko.
0: Ano, štěňátko, tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl. Takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam. Takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je po vás. Takže takový krásný zážitek z té Brazílie. No. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
1: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky, pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu. No i když zase, zimní, teď jsem to jako chtěl říct, ano. Protože ano, jo, Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem, tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii, ale to už je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
0: a zdravím podzim. Všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví a pokud cestujou, ať se v pořádku vrátí domů. Ať jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Dobrou.
2: Noční linka.
1: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano, před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den, no a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala, já Rodos, snad nezmrznu, zdravím. Na to já odpovídám, Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí. Ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až řekl bych do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plnoled nikde tedy.
0: A tak o čem budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. Z rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali, tam bylo takové pěkné jezero, tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím, se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mě jako holce strašně líbilo.

0: Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
1: Ano, Kassandra, Sidonia, Athos, ano.
0: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška voda, to zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakého přítele, seznámil, když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito. Mm-hmm. A na té Maltě hlavní město se jmenuje La Valletta. Tam to bylo teda taky krásné. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valletě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli, tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád maltských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch maltských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten...
1: Takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
0: no
1: maltéský,
0: kříže.
1: Tak, ano.
0: No, maltéský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, tak je tam i z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo, a manžel tam nechtěl jet, a pak byl nadšený, protože tam surfoval, já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat a on si tam surfoval a ještě chci říct k téma, jo, a tam byly ty sopky, jsme viděli. Už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té La Valletě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Comino, Comini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezký, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní malí dětičky, rybičky, já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
1: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
0: Ne, viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno, tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korály, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekevež. No, Mezekevež, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jedno se mě poštěstilo, dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla. Ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Ano. Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to. 28 hodin i mezi přistáním, jo? My jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali. Tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvila, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
1: Ano, ano.
0: To je nádherný.
1: Yeah.
0: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
1: Sydney Harbour Bridge.
0: No, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali

0: Já jsem byla ještě s někým. My jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že? Kousek dál je teda, jak se to jmenuje, ten Sakryš.
1: Myslíte Papuu Novou Gvineu?
0: No, jo,
1: Nový Zéland, no, myslíte?
0: Papuu Novou, ano, jsme letěli a my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papuu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu přesně.
1: Aby se dostalo mapu taky na ostatní, Iveto.
0: Já to zkrátím. Tady mám přecení obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí byli. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
1: A taky jsou plaché koaly.
0: No, tak tu jsem neviděla, ale ani klokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka my jsme snídali venku u stolu, a běžel jeden Australan a zdraví ho každýho, jo, oni jsou takový vřelí. Zdravil nás a my jsme se s ním dali do řeči a já říkám a anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho klokana, to snad není možné. A on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte klokany. A my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda. A tam měli takový lesík, jo, bylo golfový hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub a teď normálně vylezlo 60 klokanů. Já jsem je počítala a já jsem si je aj tenkrát fotila a já říkám, to snad není možný.
1: No čekali na vás, čekali na vás, aby se ukázali až.
0: No, no a jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapce, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, a to jsou obrovští klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový klokán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
1: se dívali, jako, jestli jste náhodou nejste k jídlu, možná.
0: Vy, no.
1: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní a z jejich zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
0: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
1: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další k jejich dalšímu letnímu zájezdu, ano, a mějte se hezky.
0: Mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku, Miroslavy a děkuji a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Děkuju.
1: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě v Chani, tak jsem se samozřejmě podíval na ta známá místa, to znamená přístav, Benátský a tak dále, tak dále. Ale byl jsem smutný z toho, že ještě není otevřeno to centrální tržiště, protože ho rekonstruovali a podle toho, jak to vypadalo zvenčí, bude krásné, ale bohužel jsem tam byl v době, kdy ještě nebylo otevřené. No, ale teď k jednomu zážitku, který není tak pozitivní, respektive ještě méně pozitivní než ta část, kterou jsem před chvilkou zmínil, a napsala jej Věra ze Severní Moravy. Cituju. Ještě si dovolím zmínit, že jsem pozměnil, nebo respektive, že nebudu uvádět plné jméno cestovní kanceláře z důvodu, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé. Takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další. Z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Burek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Paní Dano, já vás zdravím. Tak kde jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala, teda, protože bylo vedro tady až na mě nadměrné, ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, dešný pralet, prostě všechno.
0: Piraně tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela nejstarat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla ta školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolebka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy a takže ten Řím, prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování. Tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, tam jsem měla deja vu, vyloženě, tam jsem prostě měla v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně malá ještě. Hmm. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to italské moře a hlavně ten sever a Itálie prostě mě fascinuje a cesta tam, Alpami a tak dále, prostě to mě stačí ke štěstí a vůbec to nevadí, když se můžu vyráchat třeba i v rybníce, když na to přijde, nebo na koupališti. Jo. A pokud je takovýhle horký leto, jako bylo letošní, tak mě to fakt stačí ke štěstí.
0: Jste na tom podobně jako naše posluchačka Eva z Jižních Čech, k jejímuž vzkazu se teď zrovna hotovím. Ale Dano, děkuji, že jste zatelefonovala, jsem
1: ano,
0: rád,
1: Borečku,
0: že posloucháte.
1: Já moc zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. Jako při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
0: Taky jsem byl na chvilku v deštném pralese.
1: A tak dále, ano.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
0: Dobrou noc. Když jsem tedy říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne. A v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo. Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731-800-900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.
1: Krásný večer, pane Borku, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Sezóna letních zájezdů je ukončena.
1: Za pozdraví. No, děkuji za pozdraví.
0: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
1: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
0: Asi vím, o kterém mluvíte, ano.
1: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi asi koncem 70. let, začátkem 80. let jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku do Miroslavského palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli museli s traktorem, vysokozdvižný vozík, naložili ju. No a teďka před sezónou, přišel k nám pán a říká, já jsem byl na koupališti a já jsem tam říkal si, Krupica, já tu palmu od někud znám. No a samozřejmě Hláskovic palma se objevila na koupališti. Takže já mám fotografii někde na telefonu, kde jsem s dcerou pod palmou, takže jsem byla v Miroslavi na koupališti a mám fotku s palmou. A byl to krásný zážitek, protože naše palma tam měla velký obdiv, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
0: No to je krásný, ale to opravdu muselo být jako u moře a de facto jste mi vlastně znovu připomněla ten můj týden narodu, protože tam u bazénu v apartmánech Elpida s výhledem přímo na moře byla palma banánovník a tam měli takový malý banánky, už dozrávali.
1: No vidíte, ale víte co, my jsme přišli na to koupaliště s dcerou a já jí říkám, hele, obhlídni to koupaliště, tady někde stojí naše palma. A ona ji uviděla a říká, já ji vidím a začala plakat, protože prostě je to kus našeho života. Já jsem, když ty pánové odváželi, aby přezimovala, nevím ani kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
0: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
1: No. Jo, takže takový, a mě to bylo taky, já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti a já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
0: Aničko, já vám moc krát děkuju za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív.
1: Jo. Děkuju a mějte se hezky. Krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích, zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách, u vody, u moře, v lese, na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Vaše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezona letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: No. Dobrý večer a všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě různých zájezdů, včetně toho Rodosu i Brače a takhle různě teda po Evropě jenom. Ale já bych se ráda podělila krátce jenom o takovou nostalgickou vzpomínku, na kterou mám vlastně nejhezčí takovou nějak jako paměť, která se uskutečnila před 65 lety, v roce 61. kdy nám bylo 17 a jeli jsme na takový školní, byli jsme v ekonomické škole v Dušní a jeli jsme na poznávací zájezd do Polska. Ten zájezd se uskutečnil vlakem. My jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě sputovali po okolí, nebo já už to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně. Nebo
0: to se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes no, 17 leté, že? No jo.
1: Právě. A teďko by hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli tam, byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
0: No a tak potřeba, kromě plavek ještě kožich.
1: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo, jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přesto k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako oráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, je takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
0: tak ale já vám to říkám, věřím, když už jsme umořeno, no, tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak ledárně.
1: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo. A ještě předtím jenom se zmíním krátce, jestli můžu. Tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je. A ona říkala, no, duže vody.
0: Jakože hodně vody.
1: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
0: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným na koupání, který jsem slyšel od některých, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
1: Před 60 lety to opravdu na to nevypadalo.
0: To je pravda.
1: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to doteďka.
0: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité, zaznělo důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý večer, já jsem rok po svatbě otěhotněla a vůbec jsem nemohla jíst. Lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře, Bulharsko, a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kilo za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo, s manželem?
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné, děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou. Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě, že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuju i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte, na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik, přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem,

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. Ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo.

Ale dokázal bejt taky dost milej. Víme, když jste ho po srsti hladili. Ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vypráznit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhlec ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchý a tichý. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe. Povídá mi, kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát. Snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem to maskota, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme se sedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všim, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhleten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joevi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbený. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu prones řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilowová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá záujem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale Jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.